0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatou tě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické
3: jak
2: krámy,
3: s oblibou říkáš.
2: Dobře.
3: Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba září nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím se jim to líbí.
2: U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky.

0: vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumovali v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová-Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli.
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes správní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevěn a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice! Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne, mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
1: No,
2: já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale To nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No jsme... ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těchto otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No jistě, fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No jistě, ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol a tak, já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Jako to, z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže
1: ano.
2: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA jako host mikroforu a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, nebo škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy, mám tam i své jméno, ale pokud se učíš od mladších Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané, počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to, jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
1: Podívej, já si to
2: jenom
1: taky...
2: to ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říkáte.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou. Takže už seš vlastně jako načáchla. Už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, co mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostanem k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala žena, jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
1: Je, pak to bylo
4: v jednu hodinu.
3: A tak nevíš, v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne,
0: kdy stávala dívka do školy.
1: Když jsi do školy, tak to bylo ta-da-da-dan, milí ranní cvičenci, vítáme vás u
3: kapely. Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
0: ne, vůbec, ale bylo tam to rádio. Bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
3: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
1: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té

0: špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
2: Já co musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
3: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
0: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí pán Bůh a rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
4: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
0: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
5: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
0: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
0: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médii, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná, a do 40 minut, pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin, jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné, bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
6: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy, a protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod, pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
2: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
2: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
2: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
2: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem? Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
8: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
8: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
8: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
8: za A,
5: no,
8: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
8: ten,
5: ale s tím
8: ale
5: fagotem
8: si jsem teda
5: fagotu.
8: Taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
8: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
9: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš Tobis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
8: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuji.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
10: Já to mám jednoduchý, my se uslyšíme ve šťastné cestě, třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva, říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roučou Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořá, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
8: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat více policistů. Geologové zkoumají u Hranické Slavíče trasu budoucí železniční rychlotratě. Hokejisté Olomouce prohráli s Kometou Brno. Dnes bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc pře Honza Faltýnek. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Více mluvčí policejního prezídia Violeta Canosky.
2: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
0: Několik desítek metrů hluboké sondy vrtají geologové u Slavíče, místní části hranic. Zkoumají podloží budoucí vysokorychlostní tratě Moravská brána, která propojí střed Moravy s Ostravou. Práce řídí Vladislava Kopřivová.
3: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
0: Moravská Třebová nechala zbourat dům na Komenského ulici. Zanedbaný objekt odkoupilo město od bývalého majitele za 1 milion korun. Využití pro uvolněnou plochu radnice zatím nemá, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: V současné době je dům kompletně zbořený. Nyní dochází k odvážení sutě na recyklaci. Po odvození této sutě budou provedeny terénní úpravy tak, aby ta plocha odpovídala vzhledově potřebám a požadavkům města. Sport.
0: Olomoučtí hokejisté ve 4. kole Tip Sport Extraligy prohráli s Kometou Brno 2-4 a v sezóně dál čekají na 3bodový zisk. V zápase přitom měli o 18 střeleckých pokusů na branku víc než soupeř. Právě neefektivní koncovku a laciné chyby v obraně označil trenér Petr Svoboda jako příčiny porážky.
5: Rozhodla efektivita zakončení, naše naivita a nedůslednost v obraně. Dáte na 2-1 a střídání na to, prostě se tam 3 útočníci ženou na jednoho hráče s kotoučem, který je prohodí a je tam kontra 2-1, že jo? A zkušený manšaft jako je Brno, má šikovný hráče a umí to s tímhle s tím naložit. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až jasno, ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 a foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zavřená je silnice z Klenovic na Hané na Ivaň na Prostějovsku, a to kvůli opravě komunikace, která potrvá až do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Startu prodlouženého víkendu přeje dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc Tomáš Kedziora. Vypadá to, že babí léto je opravdu tady. Má být dneska slunečno, teploty ke 20 stupňům, tak co víc si přát. Je sobota 26. září, přejeme pěkné dobré ráno. Za chvilku nabídneme pravidelné kalendárium s Petrem Jungmanem a do 17:30 stihneme také rubriku Co v učebnicích nebylo, řeč bude o květinách. Tak přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost Henkel, vznikla v Cáchách před 150 lety v roce 1876. Prvním produktem na trhu byl univerzální prací prostředek na bázi křemičitanu sodného, tedy prací sody. Novou vládu pod vedením doktora Edvarda Beneše jmenoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk před 105 lety v roce 1921. No, na to, že tehdy byly mladé republice ani ne 3 roky, to byla už 5. vláda. Ani Benešova vláda nevydržela dlouho. Rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
2: Vlak RB RegioJet.
1: Na 3 párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo 1 potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton.
3: Hasta la vista, baby.
1: Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi.
3: I'll be back.
1: 45 má tenistka Serena Williams.
4: You owe me apology. I have never cheated in my life.
1: A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: 5.18 předpovídá se velmi dobře, mělo by být slunečno s teplotami kolem 20 stupňů, v Jeseníkách o těch 5-6 stupínků méně, tak jako obvykle. 5.18.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Září, babí léto, podzim barevný i zadumany bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hryvolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Taxmeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Půl šesté zprávy a Honza Faltýnek.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Řidiči kamionů v Olomouckém kraji teď budou pod větším drobnohledem. Olomoucký kraj totiž pořídil inspekci silniční dopravy speciální zařízení, jehož pomocí můžou inspektoři na dálku zkontrolovat údaje z tachografů projíždějících kamionů a autobusů. Přístroj upozorní například na nedodržení povinných přestávek řidiče, sdělila to mluvčí inspekce Monika Balšánková. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Do Olomouce přijede příští týden 5 výrazných básníků a básnířek z 5 zemí střední Evropy. Utkají se v 11. ročníku soutěže Cena Václava Buriana. Podle pořadatelů akce jde o osobnosti současné evropské poezie. Veřejná autorská čtení budou 2. října v Centrálu Muzea umění Olomouc. Sdělil to mluvčí Muzea umění Tomáš Kasal. Sport. Semifinále tenisového poháru Billie Jean Kingové se proměnilo v reprezentaci Olomouckého kraje. Španělsko totiž porazili olomoucká rodačka Karolína Muchová a hráčka Přerova Linda Nosková. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až jasno, teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Uzavřená je teď kvůli stavebním pracím cesta z Měrovic nad Hanou na Kojetín, a to v místě železničního mostu. Počítejte s objížďkou přes okolní obce.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

0: Hurikán bohužel v posledních týdnech nepřipomíná olomoucké družstvo hokejové, protože HC Olomouc prohrál s Kometou Brno 2-4 a dál v nové extraligové sezóně čeká na skutečnou výhru. Navzdory tomu ale trenéři ještě nesáhli do složení do útočných řad, naopak v Brně realizační tým po dvou porážkách udělal a přímým důsledkem byla dvě vítězství.
1: Výsledkově asi to k lepšímu je, chytli se nám Fíňáci, Artus, Bobby Lainem bodově, gólově, takže nějaké věci vycházejí, nějaký ne, ale myslím si, že na nějaké hodnocení příliš brzy.
2: Brzy ale nebylo na to pro brněnské trenéry, včetně Kamila Pokorného, několikrát během sezóny sáhnout do sestavy a přeskládat útoky. V posledních dvou případech to vedlo k výhře. Naopak Olomouc na tříbodový triumf čeká. Změnu v útocích ale zatím během čtyř kol realizační tým neudělal.
3: My jsme trpěliví, protože jak máme tady 12 nových lidí a prostě musí si ten mančaft nějakým způsobem sednout a vidíte, že si sedá, bohužel nás tlačí bota v produktivitě.
2: Vysvětluje trenér Hanáku Petr Svoboda. S kolegou Petrem Fialou dávkují zápasový čas všem čtyřem formacím naprosto rovnoměrně. A pokud se nějaké lajně daří zrovna více, nebojí se zamíchat i s pořadím útoků. Proti Brnu třeba výrazný čas dostali členové linie číslo 4.
3: My nemáme úplně jako první lajnu, samozřejmě v průběhu toho utkání v uvozovkách čtvrtá lajna, kde hráli velice dobře, takže ten čas jako není potřeba jim nějakým způsobem krátit. Chceme to mít rozložený, ty zápasy jdou rychle za sebou, to zase tři zápasy v pěti dnech, tak to potřebujete prostě rozložit do nejvíce, co nejvíce lidí.
2: Zvýšený pobyt na ledě oproti předešlému působišti v Brně si tak užívá i útočník a člen zmíněné čtvrté olomoucké formace Jakub Kos.
4: Máme nějak nastavený liney a snažíme se hrát tak, jak jsme, každý tam chce odvést maximum a je to něco nového pro mě v lepším smyslu, tak všichni si odpočneme, všichni máme stejné síly a prostě to točíme, máme dobrý pohyb, ale prostě musíme se trošku uklidnit v té koncovce a začít dávat takový špinavější góly a tlačit do branky. Snažím se teďka vystřílet. Už minulý zápas jsem měl nějakým dostřelat, tak jsem prostě chtěl to vyzdávat na branku.
2: Řada Jakuba Kose s Michalem Vitouchem a Martinem Štohanzlem vyslala na branku soupeře 11 střel. Gol ale nedala. 43 střeleckých pokusů ale svědčí o tom, že navzdory porážce Olomouc hrála aktivně a zaměstnávala obranu a brankáře soupeře vydatně. Poklonu svým bývalým spoluhráčům za to složil i ještě nedávný hráč Olomouce a nyní útočník Komety Michal Kunc.
5: Kluci předvedli výborný výkon. My jsme bojovali, měli jsme co dělat a ten styl jako Olomouce je furt stejný a za mě, když takhle budou hrát, tak se budou pohybovat tam, kde chtějí.
2: A Olomouc by se chtěla rozhodně pohybovat výš než na předposledním místě. Další šanci na první tříbodovou výhru sezóny budou mít Hanáci v neděli na ledě Kladna, Brno hostí Pardubice. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 6:45, dnes by mělo být slunečno s teplotami okolo 20 stupňů, v Jeseníkách okolo 14.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 19:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Rodičská abeceda.
1: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
2: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
1: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
2: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
2: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
0: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Šumperk chce prodat pozemky v průmyslové zóně. Zámek v Čechách pod Kosířem zve na příběh o svatém Václavovi. Dnes bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Opozice svolává na příští týden hlasování o nedůvěře vládě. Vládu Andreje Babiše z hnutí ANO kritizuje například kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne a trvat bude nejspíš minimálně do středy. Pozemky v průmyslové zóně nabízí zájemcům samospráva Šumperku. Od investorů očekává, že vytvoří nová pracovní místa, dodává mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Minimální cena pozemku je stanovená na 1500 korun za metr čtvereční plus DPH. Při hodnocení nebude rozhodovat pouze nabídnutá cena. Město bude posuzovat také přínos zamýšleného projektu pro Šumperk, region a jeho obyvatele. Významnou roli bude hrát zejména tvorba pracovních míst a charakter plánované činnosti.
0: Nabídky je možné podávat do 30. listopadu. Příběh českého knížete a patrona země svatého Václava si můžou o prodlouženém víkendu připomenout návštěvníci zámku Čechy pod Kosířem na Prostějovsku. Pořadatelé pro ně připravili v zámeckém parku pátrací hru inspirovanou svatováclavským příběhem. V pondělí čekají turisty taky speciální prohlídky a program pro děti. Místa si podle kastelána Martina Váni mají zájemci dopředu rezervovat.
3: Rodiny s dětmi, pro které je to primárně určeno, provede takovou humornou formou zámeckými interiéry naše služebná Růžena, která nejenom lidem ukáže, co je v samotném zámku, ale se také dozvíme, co vlastně vůbec naše služka Růžena o svatém Václavovi ví.
1: Sport.
0: Tradiční běžecký závod Šumperan se dnes koná v Šumperku. Trať vede městskou památkovou zónou a parky. Součástí akce jsou taky soutěže pro děti. Viceorganizátor závodu Michal Kleštinec.
4: Startujeme dětskýma závodama v 10 hodin, kdy vyhlášení dětských závodů bude kolem 12. hodiny. A v jednu hodinu startuje hlavní závod, to je běh na 10 kilometrů. K tomu jsou ještě závody štafeta, kdy běží 3 členové, každý jedno kolečko a pak závod na jedno kolo. Vyhlášení celé akce bude v 15 hodin.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě dnes čekáme polojasno, přechodně až jasno. Ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 a foukat má slabý jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na dálnici D48 mezi 12. a 9. kilometrem od Palačova k exitu Jeseník nad Odrou ve směru na Olomouc. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Začíná nám třídenní volno, v pondělí je svátek, vychází to ideálně a počasí dnes by mělo být také skvělé, slunečno, teploty kolem 20 stupňů. Meteorologům budeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, které teď posloucháte, volat kolem 6:45. Krom toho chystáme pozvánky, zajímavosti, aktuality a za chvíli i rubriku Stalo se před 100 lety. Hezké dobré sobotní ráno přeje od mikrofonu Tomáš Kedzior.

0: Stalo se před 100 lety.
1: 6 hodin a 12 minut s Ditou Vojnarovou. Dozvíme se, že před 100 lety se chtěl vybudovat skleník v olomouckých Smetanových sadech.
2: U skleníku byly v deníku Našinec z konce září 1926 uvedeny jen dvě podrobnosti. Skleník měl mít železnou konstrukci a topení. Novináři uváděli, že se celá záležitost v plénu už dvakrát projednávala. V květnu byla stavba zadána říšsko-německé firmě Henschel a Spol, která měla filiálku v Děčíně. Proti tomuto usnesení ale byly vzneseny námitky, kterým zemský výbor vyhověl. Znovu se celá záležitost projednávala v polovině září a padl návrh zadat realizaci firmě Štětka z Prahy. Pro různé nejasnosti ale byla vrácena zpět k prozkoumání technickému odboru, který na schůzi o 14 dnů později opět navrhl pražskou firmu Štětka. Po dlouhé debatě došlo k hlasování, do kterého byla zařazena ještě jedna pražská firma, Štech, která nakonec zakázku získala. Pokud vás zajímá rozpočet, šlo o 372 492 korun československých.

0: počasí.
1: 6.17 na střední Moravě dnes čekáme polojasno, může být někde i úplně jasno, ale pozor, ještě ráno na mlhy. Teploty až 21 stupňů, v Jeseníkách od 10 do 14 a slabý jihozápadní vítr. Meteorologům budeme volat v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc ve 6:45.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z české líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: a kraj by se měl postavit za obce a za své území, tak aby tady nevznikla takováto katastrofa.
1: Právě ve Všechovicích zastupitelé tento týden schválili podání žaloby proti státu. Věří, že se jim podaří zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje. Právní zastoupení mají už i v sousedních Opatovicích, potvrzuje starosta Jiří Kopecký, který kandiduje za nezávislé.
2: Jediná teďka relevantní šance je napadnout ten postup státu, že vlastně byla porušena právo na samosprávu, diskriminace, že některé oblasti byly vyloučeny, některé tam zůstaly. Není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco zaprvé rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
1: Hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO starostům přislíbil podporu v boji proti akceleračním zónám.
3: Stojíme za rozhodnutím obcí a budeme v tom pokračovat, takže tam nemusíte mít obavu, že bychom šli nějakou jinou cestou.
1: Se starosty se pak hejtman dohodl na vytvoření pracovní skupiny. Bude v ní i starosta Mikuš.
0: Bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucí odboru krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
1: Podle Veroniky Lukášové, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj, v souvislosti s akceleračními zónami obdrželi prozatím jedinou žalobu.
4: V současné chvíli MMR připravuje podklady, které budou zapracovány do vyjádření k návrhu. Vyjádření lze očekávat v první půlce října. Vzhledem k tomu, že řízení stále probíhá, nebudeme v tuto chvíli poskytovat bližší informace.
1: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je například počítáno u Ptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 7. zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dostupné bydlení, snaha udržet ve městě mladé lidi a zastavit úbytek obyvatel. To patří k hlavním tématům, na kterých se před komunálními volbami v Šumperku shodují lídři oslovených kandidátek. Společným tématem je také dokončení rekonstrukce kulturního domu. Vyplývá to z ankety lídrů. Už jen do konce měsíce mají případní zájemci čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přihlásit se k ní můžou online nebo osobně na pobočce. Klienty se pak k 1. lednu. Lidé přecházejí třeba kvůli různým benefitům u jednotlivých společností. Vždy by si ale měli ověřit, jestli mají jejich lékaři s novou pojišťovnou smlouvu. Sportovní areál v Dluhonicích místní části Přerova dnes hostí traktoriádu. Součástí akce, která začíná v 9 hodin, je soutěžní jízda traktorů všeho druhu. Pro děti organizátoři připravili doprovodný program. Sport. Kdo rád běhá, může se přihlásit na zítřejší běh pro útulky ve Smetanových sadech v Olomouci. Charitativní akce nabídne od 14 hodin 3-kilometrový běžecký a kilometrový a půl dlouhý pěší okruh. Chybět nebude doprovodný program. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až jasno, teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je teď Žerotínova ulice v Šumperku, a to v místě železničního přejezdu. Z důvodu jeho opravy počítejte až do půlky října s objížďkou okolními ulicemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc v sobotu 26. září. Za chviličku aktualita a také předpověď počasí.

0: 6.38, o své zdraví se musíme starat každý den a zastupitelé Olomouckého kraje schválili na svém pondělním jednání návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou Agel. Její zástupci založí s hejtmanstvím společný podnik, který bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Štemberku a Jeseníku. Dosavadní smlouvy platné od roku 2007 končí příští rok v létě.
1: Pro 48 zastupitelů, zdrželo se 6, nehlasoval jeden, návrh usnesení byl přijat.
2: Shrnul hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO po hlasování. Krajští zastupitelé souhlasí s navrženou dohodou o společném provozování nemocnic se skupinou Agel.
3: Předpokládáme, že to přinese stabilizaci poskytování zdravotní péče, že budeme mít větší vliv na to, jakým způsobem se bude posouvat zdravotnictví na území Olomouckého kraje.
2: Olomoucký kraj podle náměstka hejtmana Vladimíra Lichnovského z hnutí ANO do společného podniku vloží 3 nemocnice v Přerově, Prostějově a Štenberku. Agel pak nemocnici v Jeseníku.
4: Olomoucký kraj zde nevkládá nemovitosti, z nemovitostí jim bude plynout nájem Olomouckému kraji. Naopak nemocnice Jeseník zde bude vložena i včetně nemovitostí.
2: Agel se také podle návrhu dohody má ve smlouvě zavázat, že během 10 let poskytne 3 miliardy korun na investice v nemocnicích. Pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
5: Rozhodnutí vítáme a vnímáme jej jako důležitý krok směřující k dalšímu rozvoji zdravotní péče v regionu. Společný podnik vytváří stabilní rámec pro plánované investice, které se v následujících letech zaměří především na modernizaci a stavební rozvoj nemocniční areálů v Přerově, Prostějově, Štemberku i Jeseníku.
2: Někteří opoziční zastupitelé měli výhrady. Například Matouši Pelikánovi z uskupení Spojenci 24 se nelíbí, že zastupitelé nedostali k rozhodnutí analýzu, která by posoudila všechny možné scénáře.
6: To znamená, že krajská rada sama rozhodla, že se jde pouze jedním směrem.
2: Definitivně budou krajští zastupitelé smlouvy schvalovat pravděpodobně příští rok v dubnu a společný podnik by pak měl vzniknout v létě. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Za minutku bude 6:45, den nám pomalu začíná a vypadá to, že bude docela hezky. Meteorolog Václav Smolka je na telefonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaká bude sobota, pane Smolko?
2: Tak jak jste už naznačil, bude polojasno, přechodně může být až jasno. Teďka ještě v těch ranních hodinách očekáváme, že se budou udržovat nebo vytvářet lokální mlhy. Aktuální teploty jsou nejčastěji od 6 do 3 stupňů Celsia, a to i na horách. Ty maximální denní teploty budou od 17 do 21 stupňů, na horách kolem 12 stupňů, a vítr bude slabý, během dne přechodně místy mírný, jihozápadní, od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: A pojďme zkusit také předpověď na noc a zítřek.
2: V noci očekáváme jasno, postupně bude od severu přibývat oblačnost a k ránu se zejména na jihu mohou také vytvářet mlhy. Minimální teploty budou od 10 do 6 stupňů, vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být většinou oblačno, ale odpoledne bude postupně oblačností ubývat. Maximální denní teploty budou od 18 do 22 stupňů, na horách kolem 14 stupňů, a vítr bude jenom slabý, jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: No a co na svátek? Bude sváteční počasí?
2: Tak tam očekáváme většinou slunečné počasí, po ránu výjimečně s mlhami, minimální teploty od 10 do 6 stupňů, v údolích až 4 stupně, a maximální denní teploty od 19 do 23 stupňů.
1: Meteorolog Václav Smolka na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

6.50, sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc zve třeba na Gulášfest do Biskupic, tam začínají už v 10 hodin, no a potom samozřejmě velké dobroty po celé odpoledne. Svatováclavské vepřové hody mají v Ochozi u Konice, tam to bude odpoledne, domácí zabíjačka, občerstvení zde na koni skákací hrad. No a štrůdlobraní tak to chystají v Dalově v kulturním domě, začíná se v 16 hodin.

0: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezí pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
0: 7 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Velké obchody budou na pondělní svátek zavřené. Dobrovolníci dnes uklidí břehy říčky Hloučely v Prostějově. Olomoučtí hokejisté prohráli s Brnem. Dnes bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. Hezké sobotní ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Velké obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogérií nebo hobby marketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
4: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
0: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno. 17. listopadu ale prodejny fungovat můžou. Do tradiční akce Uklidíme Česko se dnes můžou zapojit taky obyvatelé Prostějova. Uklízet budou okolí říčky Hloučela. Uvedla to mluvčí radnice Jana Gáborová s tím, že pracovní rukavice a pytle na odpadky si lidé můžou vyzvednout od 8:30 u občerstvení u Abrahamka a penzionu Stella v Olomoucké ulici.
5: Do úklidu se dobrovolníci pustí od 8:30 hodin. Sraz je na dvou místech. Je důležité i dětem ukázat, že odpadky do přírody nepatří a že každý z nás může přispět k tomu, aby naše okolí bylo čisté a příjemné. Hloučela patří mezi velmi oblíbená místa pro procházky, sport i odpočinek a právě proto si zaslouží naši pozornost nejen během organizovaných úklidových akcí.
0: V gotické katedrále svatého Václava v historickém centru Olomouce se v pátek uskutečnilo poslední rozloučení s realitním podnikatelem a zakladatelem skupiny Redstone Richardem Morávkem. Zemřel 17. září na následky zranění, která utrpěl během nehody na dovolené ve Španělsku na konci července. Smutečního obřadu se kromě rodiny zúčastnila také řada Morávkových spolupracovníků a obchodních partnerů. Nechyběl miliardář a majitel banky Kredita Pavel Hubáček, kterého s Morávkem kromě olomouckého původu pojí také těsné finanční a podnikatelské vztahy.
3: Sport.
0: Hokejisté Olomouce ve čtvrtém extraligovém kole podlehli na vlastním ledě brněnské Kometě 2-4. Přitom měli o 18 střel na branku více a byli úspěšnější i na vhazování. Střelecky nejaktivnější byla čtvrtá formace. Gól ale vstřelit nedokázala. Více její křídelník Jakub Kos.
6: Mně se s nimi hraje dobře, tak všichni jsme, myslím, že dobří brusleři, že se snažíme hrát takový rychlej, jednodušší hokej a budeme prostě chtít být trošku klidnější a šance tam máme, akorát prostě, jak jsem říkal, musíme být trošku klidnější a z těch šancí dávat góly.
3: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až jasno, teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 a foukat má slabý jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená zůstává silnice mezi Bezděkovem u Úsova a Janoslavicemi na Šumpersku, a to kvůli stavbě nového mostu. Počítejte s objížďkou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Prodloužený víkend nabízí možnost navštívit různé akce, třeba v chovatelském areálu v Ráječku u Zábřeha. Dneska mají okresní výstavu drobného zvířectva, ta výstava je pak i zítra. Já zvu zatím na dnešek, bude to od 13 do 20 hodin. K vidění budou králíci, holuby, družež i další drobné zvířectvo. V Bohuňovicích v sále základní umělecké školy zase mají dneska koncert Struny života. Od 17 hodin tam vystoupí kytarový virtuos Štěpán Rák se svým synem Janem Matějem. Společně nabídnou skladby pro jednu či dvě kytary. No, bude to velký zážitek. Zdravíme do Bohuňovic a děkujeme za to, co všechno tam pro kulturu děláte. U mikrofonu je dneska Tomáš Kedzior. Je sobota 26. září a vypadá to na velmi pěkný, převážně slunečný den.

0: Tak někomu se o tom zdálo, ale teď už je to skutečnost. V 7 hodin a 11 minut se v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc vydáme do Opavy. Tam se otevřel pro veřejnost kompletně opravený zimní stadion. Jedna z nejstarších krytých ledových ploch v České republice se dočkala celkové modernizace za téměř 500 000 000 korun. Původní hala z roku 1953 už byla v opravdu špatném stavu.
1: Tento stadion je opravdu už za svým zenitem.
2: Co se týče zázemí pro mládež, veškeré šatny, plesnivý výzbroje, ten stadion je v katastrofálním stavu.
3: To byli jednatelé opavského hokejového klubu v různých dobách, kdy se o nutné záchraně stadionu mluvilo. Chátrání bylo znát nejenom očima, říká mluvčí města Opavy Roman Konečný.
4: Když jste tady přišli, tak už i v tom vzduchu jste cítili, že rozhodně nestačí prostě vytřít a ti, kteří mají trošičku citlivější nosy, tak to moc dobře cítili, proč bylo potřeba opravit.
3: Novou ledovou plochu už testují mladí hokejisti. Změnilo se tady téměř všechno, včetně moderních technologií. Překvapivě až na hlavní a výraznou nosnou kostru historické budovy.
4: Jediné, co zbylo, tak je ocelová konstrukce, ta byla velmi dobře udělaná v těch 50. letech, takže to jsme nechali. Zbytek je de facto celé nové.
3: Přibyly šatny, místa ke cvičení, trénování a posilování, anebo restaurace. Na tribunách je místo pro zhruba 2000 lidí.
4: Ten stadion je postavený tak, aby v případě toho, že v budoucnu bude třeba větší zájem, tak by se mohlo ještě lehce rozšířit. Je tam možné navýšení zhruba o 500 míst. Každopádně ta kapacita si myslíme, že je více než dostačující.
3: Opavské bruslení má dlouhou historii. Na konci 19. století tady bylo jedno z největších kluzišť v monarchii. V roce 1908 Opava dokonce hostila mistrovství světa v krasobruslení. Na to teď navazuje opravená krytá ledová plocha, nově pojmenovaná jako Slezan Arena. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Sobota bude velmi pěkná, čekáme polojasno, místy může být i skoro jasno a jenom slabý vítr, teploty dnes až ke 20 stupňům, plánujete-li výlet do Jeseníku, trošku se oblečte, tam můžou být maxima tak jenom kolem 14. No, zítřejší den už bude spíše oblačný, ale na svátek bude zase pěkně, počasí se pak ještě vrátíme, teď je 7.16.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: veselé září vám vysílání Českého rozhlasu Olomouc nabízíme řidičskou abecedu. Z toho září už nám moc dnů nezbývá, tak je to další díl rubriky.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne,

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Půl osmé zprávy a Honza Faltýnek.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Řidiči kamionů v Olomouckém kraji teď budou pod větším drobnohledem. Hejtmanství totiž pořídilo pro inspektory silniční dopravy speciální zařízení, z jehož pomocí můžou na dálku zkontrolovat údaje z tachografů, kamionů a autobusů. Přístroj upozorní například na nedodržení povinných přestávek řidiče. Sdělila to mluvčí inspekce Monika Balšánková. Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále více základních a středních škol. Loni jich poslalo své žáky do zahraničí více než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Ve Velkých Losinách si můžete pochutnat na čokoládě ve všech formách. Od 10 hodin se v areálu U zámku uskuteční festival Čokoládové losiny. Program pro všechny generace pak pokračuje i v neděli. Sport. Tenisti Evropy vykročili za vítězstvím v Laver Cupu. Po úvodním dni exibičního turnaje vedou v Londýně nad výběrem světa 3-1. A jeden bod Evropanům zajistil i prostějovský rodák Jakub Menšík, který po boku Španěla Alcaraze vyhrál 4 hry proti kazachstánsko-americké dvojici Bublik Fritz. Ve 2 hře ovšem Menšík podlehl Američanu Nakashimovi. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až jasno. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržet se teď můžete na dálnici D35 na 276. kilometru u exitu Holice ve směru na Hradec. Kvůli údržbě vozovky je tam uzavřený pravý pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půl osmé a 2 minuty. Přejeme pěkné sobotní ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: naši divu.
1: 7:39, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Včera se sportovalo, my se podíváme na utkání Olomouc Kometa. Hokejisté Olomouce prohráli 2-4.
2: Výsledku je asi to k lepšímu je. Chytli se nám Fináci, jo, Artu s Bobby Lainem bodově, gólově, takže nějaké věci vycházejí, nějaký ne, ale myslím si, že na nějaké hodnocení je příliš brzy.
3: Brzy ale nebylo na to pro brněnské trenéry, včetně Kamila Pokorného, několikrát během sezóny sáhnout do sestavy a přeskládat útoky. V posledních dvou případech to vedlo k výhře. Naopak Olomouc na tříbodový triumf čeká. Změnu v útocích ale zatím během 4 kol realizační tým neudělal.
4: My jsme trpěliví, že jo, protože jak máme tady 12 nových lidí a prostě musí si ten mančaft nějakým způsobem sednout a vidíte, že si sedá, bohužel nás tlačí bota v produktivitě.
3: Vysvětluje trenér Hanáků Petr Svoboda. S kolegou Petrem Fialou dávkují zápasový čas všem čtyřem formacím naprosto rovnoměrně. A pokud se nějaké lajně daří zrovna více, nebojí se zamíchat i s pořadím útoků. Proti Brnu třeba výrazný čas dostali členové linie číslo 4.
4: My nemáme úplně jako první lajnu, samozřejmě v průběhu toho utkání v uvozovkách čtvrtá lajna, že jo, kde hráli velice dobře, takže ten čas jako není potřeba jim nějakým způsobem krátit. Chceme to mít rozložený, ty zápasy jdou rychle za sebou, to zase 3 zápasy v 5 dnech, tak to potřebujete prostě rozložit do nejvíce, co nejvíce lidí.
3: Zvýšený pobyt na ledě oproti předešlému působišti v Brně si tak užívá i útočník a člen zmíněné čtvrté olomoucké formace Jakub Kos.
5: Máme nějak nastavený liney a snažíme se hrát tak, jak jsme, každý tam chce odvést maximum a je to něco nového pro mě v lepším smyslu, tak všichni si odpočneme, všichni máme stejné síly a prostě to točíme, máme dobrý pohyb, ale prostě musíme se trošku uklidnit v té koncovce a začít dávat takový špinavější góly a tlačit do branky. Snažím se teďka vystřílet. Už minulý zápas jsem měl nějakým dostřelet, tak jsem prostě chtěl to vyzdávat na branku.
3: Řada Jakuba Kose s Michalem Vitouchem a Martinem Štohanzlem vyslala na branku soupeře 11 střel. Gol ale nedala. 43 střeleckých pokusů ale svědčí o tom, že navzdory porážce Olomouc hrála aktivně a zaměstnávala obranu a brankáře soupeře vydatně. Poklonu svým bývalým spoluhráčům za to složil i ještě nedávný hráč Olomouce a nyní útočník Komety Michal Kunc.
6: Kluci předvedli výborný výkon. My jsme bojovali, měli jsme co dělat a ten styl jako Olomouce je furt stejný a za mě, když takhle budou hrát, tak se budou pohybovat tam, kde chtějí.
3: A Olomouc by se chtěla rozhodně pohybovat výš než na předposledním místě. Další šanci na první tříbodovou výhru sezóny budou mít Hanáci v neděli na ledě Kladna, Brno hostí Pardubice. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi. Thank you.

0: počasí.
1: 7:45, v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc prorokujeme pěkný slunečný den s teplotami až ke 20 stupňům a slabým větrem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařilo se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.

bude dnes na mnoha místech Olomouckého kraje postaráno, tak třeba v hostinci U záruby na Drozdovské pile budou soutěžit v přípravě kotlíkového guláše na otevřeném ohni, začne se ve 14:00. V Ochozi nedaleko Konice chystají svatováclavské vepřové hody, bude tam domácí zabíjačka a další občerstvení, to vše také odpoledne. Další tipy zase v příští vysílací hodině. Dobrého rána. Modrý.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Fotbalisté z Mikulovic dostanou dotaci na opravy svého areálu. Na Poděbradech u Olomouce dnes můžete ochutnávat tvarůžky. České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Dnes bude polojasno a teploty do 21 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Fotbalový areál v Mikulovicích na Jesenicku, který poškodili předloni záplavy, se dočká rekonstrukce. Národní sportovní agentura schválila tamnímu klubu 9-milionovou dotaci. Investice bude zahrnovat například stavbu nových střídaček. Více předseda mikulovického klubu Jiří Zlatník.
3: Bude se dělat technické zařízení kolem hřiště, které musí být. Budou se dělat nové střídačky, vlastně kompletně všechno nový, od branek až po zábrany, kolem zábradlí, kolem hlavního hřiště. A vlastně se budou opravovat šatny, bude se opravovat tribuna, kde vlastně budou kompletně vyměněny omítky a vlastně veškeré sociální zařízení a tak dále se bude muset dělat znovu, protože ta povodeň poškodila vlastně obklady a tak dále.
1: Superdávka se od října změní. Mění se třeba definice zranitelných osob. Nově mezi ně budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď to byly jen rodiče dětí do 7 let. Při výpočtu superdávky jsou zranitelné domácnosti zvýhodněné jak ve složce bydlení, tak i v bonusu na dítě nebo energetickém paušálu. Rekreační areál Poděbrady u Olomouce provoní tvarůžky. Až do zítřka se tam totiž konají tvarůžkové hody. Zájemci na nich budou moct ochutnat speciality z loštického síru, říká zapořadatele Josef Polcer.
4: Návštěvníci se mohou těšit jak na tvarůžkové speciality, vyslaný, tak i nějaké sladké tečky a zároveň i nějaký program pro celou rodinu. Určitě nebudou chybět naše vyhlášené tvarůžkové krokety. A co je vlastně jak by to program pro celou rodinu, tak po celý víkend tady u nás budeme připravený skákací hrady. A dále potom bude plně připraveno nějaké malování na obličeji, dobrodružná stezka za pokladem pana tvarůžka. Sport.
1: České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. O semifinálovém vítězství nad Španělskem rozhodly už ve dvou hrách olomoucká rodačka Karolína Muchová s hráčkou Přerova Lindou Noskovou. Muchová nastoupila do utkání v ženské týmové soutěži po 4 letech a popsala, jak se na kurtu cítila.
5: Já vždycky cítím asi nejvíc nervy, jak hraje hymna, jak se tam držíme, nebo ne nervy, je to takový, že se mi to tak jako dotkne skoro až do slz, ale jinak si myslím, že jsem neměla nějaký extra nervy v tom zápase. Já jsem teďka vlastně od US Open nehrála zápas, takže to bylo jediný takový, že jsem se trošičku hledala na tom začátku, ten kurt je tady takový specifický, ale myslím, že jsem to potom v těch důležitých momentech zvládla dobře.
1: V nedělním finále soutěže, dříve známé jako Fed Cup, nastoupí Češky proti Ukrajinkám nebo Italkám.
2: Počasí.
1: Polojasno, přechodně až jasno, tak dnes bude vypadat obloha na střední Moravě. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 a foukat má slabý jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohu z plynu na dálnici D35 mezi 274. a 271. kilometrem u Olomouce ve směru na Hradec Králové. Dělníci tam sekají trávu kolem levého pruhu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 8 hodině. Přeji pěkné dobré ráno. Dneska je sobota 26. září. Máme před sebou prodloužený víkend, který minimálně z té první třetiny bude opravdu vydařený. Mělo by být dneska prakticky jasno nebo polojasno. Pokud jsou ještě někde po ránu mlhy, tak se to brzy rozpustí. V téhle vysílací hodině pro vás budu mít třeba za chviličku rubriku Co v učebnicích nebylo, kdy se podíváme na tentokrát nejnověji objevené živočichy u nás, ale budu pro vás mít také víkendový dárek, a to vstupenky na opravdu speciální a zajímavý film z dvojice Miroslav Krobot, Lubomír Smékal. Ten film se jmenuje Zpráva pro Minervu a tu předpremiéru nabízí právě dnes olomoucké kino Metropol od 20 hodin a vy můžete být u toho a celkem výrazně ušetřit na vstupném, protože dva lístky právě na Zprávu pro Minervu pro vás budu mít jako víkendový dárek Českého rozhlasu Olomouc v této vysílací hodině. Jakmile přijde výzva, volejte do studia. Teď ale ještě ne. S vámi je dnes Tomáš Kedzior. Dobré ráno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Bude velmi pěkná sobota, převážně slunečná se slabým větrem a teplotami až ke 20 stupňům. I v Jeseníkách bude relativně teplo, tam se připravíme na průměrné teploty kolem 14 stupňů. Pokud plánujete výlet, určitě se oblečte, ale pro ty otužilejší to bude třeba i jen na tričko.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Září, babí léto, podzim barevný i zadumany bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hryvolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Stalo se před 100 lety.
1: 8 hodin a 22 minuty s Ditou Vojnarovou. V roce 1926 se už od jara jednalo o vybudování skleníků v olomouckých městských sadech.
2: U skleníků byly v deníku Našinec z konce září 1926 uvedeny jen dvě podrobnosti. Skleník měl mít železnou konstrukci a topení. Novináři uváděli, že se celá záležitost v plénu už dvakrát projednávala. V květnu byla stavba zadána říšsko-německé firmě Henschel a spol., která měla filiálku v Děčíně. Proti tomuto usnesení ale byly vzneseny námitky, kterým zemský výbor vyhověl. Znovu se celá záležitost projednávala v polovině září a padl návrh zadat realizaci firmě Štětka z Prahy. Pro různé nejasnosti ale byla vrácena zpět k prozkoumání technickému odboru, který na schůzi o 14 dnů později opět navrhl pražskou firmu Štětka. Po dlouhé debatě došlo k hlasování, do kterého byl

0: 9. zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dostupné bydlení, snaha udržet ve městě mladé lidi a zastavit úbytek obyvatel, to patří k hlavním tématům, na kterých se před komunálními volbami v Šumperku shodují lídři oslovených kandidátek. Společným tématem je také dokončení rekonstrukce kulturního domu. Vyplývá to z ankety lídrů. Silnice 55 mezi Přerovem a nájezdem na dálnici D1 bude od úterý měsíc uzavřená kvůli plánované opravě vozovky. Práce se budou týkat úseku přibližně od Lověšic po dálniční exit Přerov jih, včetně nájezdů a sjezdů z dálnice. Uvedl to Miroslav Mazal z ředitelství silnic a dálnic. Malí i velcí milovníci Lega můžou vyrazit do Art Rubikonu v Dobnerově ulici v Olomouci. Od 11 do 13 hodin se tam koná kostkování s Legem na téma Jurský park a monstra. Zájemci si budou moct postavit vlastní modely, prohlédnout si výstavu originálních staveb z kostek a zapojit se do soutěží o ceny. Sport. Olomoucký rodák Matyáš Novák dnes nebude chybět na startu kajak krosu na mistrovství Evropy. Po zlatu v klasickém vodním slalomu bude obhajovat loňský titul také kajakář Jakub Krejčí. Mezi ženami pak bude patřit mezi favoritky další Olomoučanka Tereza Kneblová, která v pátek na kánoji získala bronz. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až jasno. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 od exitu 308 Hranice po exit 311 Bělotín. Cestáři tam ve směru na Ostravu pracují na údržbě vozovky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Za dnešního krásného počasí se koná řada akcí. Už třeba v 10 dopoledne na hřišti v Biskupicích otevřou tradiční gulášfest. Samozřejmě dobroty budou potom uvařené až odpoledne. Okresní výstava drobného zvířectva bude dneska v Ráječku u Zábřehu mezi 13. a 20. hodinou v tamním chovatelském areálu. A zvu také do kina na film Zpráva pro Minervu dnes v Olomouci. Vstupenky za chvilku nabídnu.

0: 8.40, teď máme před sebou prodloužený víkend, nicméně v týdnu se událo dost zajímavých věcí. Třeba zastupitelé obce Všechovice schválili podání žaloby na stát kvůli akceleračním zónám. Ty vláda vymezila jako oblasti, kde se má zrychlit povolování fotovoltaických a větrných elektráren. V okolí se podle starostů počítá až s 66 větrnými elektrárnami. V žalobě se chce připojit také dalších 9 obcí z mikroregionu Záhoran. Jejich zástupci požádali o podporu Olomoucký kraj, který se s nimi dohodl na vytvoření pracovní skupiny. Ta má obcím pomoci zejména správním postupem proti změně územního rozvojového plánu státu.
1: Děkuji za slovo. Přicházím tady s prosbou i žádostí, aby Olomoucký kraj činil další kroky, které budou vést k tomu, že musí dojít ke změně tohoto územního rozvojového plánu.
2: Starosta Všechovic Radovan Mikuš kandiduje v nastávajících komunálních volbách za nezávislé. Před krajskými zastupiteli mluvil za obce regionu Záhoran. Jejich vedení nesouhlasí s plánovanou výstavbou až 66 větrných elektráren v okolí hranic.
3: Chceme, aby i kraj bránil své území, protože my obce tvoříme kraj. A kraj by se měl postavit za obce a za své území, tak aby tady nevznikla takováto katastrofa.
2: Právě ve Všechovicích zastupitelé tento týden schválili podání žaloby proti státu. Věří, že se jim podaří zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje. Právní zastoupení mají už i v sousedních Opatovicích, potvrzuje starosta Jiří Kopecký, který kandiduje za nezávislé.
4: Jediná teďka relevantní šance je napadnout ten postup státu, že vlastně byla porušena právo na samosprávu, diskriminace, že některé oblasti byly vyloučeny, některé tam zůstaly. Není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco zaprvé rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
2: Hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO starostům přislíbil podporu v boji proti akceleračním zónám.
5: Stojíme za rozhodnutím obcí a budeme v tom pokračovat, takže tam nemusíte mít obavu, že bychom šli i nějakou jinou cestou.
2: Se starosty se pak hejtman dohodl na vytvoření pracovní skupiny. Bude v ní i starosta Mikuš.
3: Bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucí odboru krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
2: Podle Veroniky Lukášové, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj, v souvislosti s akceleračními zónami obdrželi prozatím jedinou žalobu.
6: V současné chvíli MMR připravuje podklady, které budou zapracovány do vyjádření k návrhu. Vyjádření lze očekávat v první půlce října. Vzhledem k tomu, že řízení stále probíhá, nebudeme v tuto chvíli poskytovat bližší informace.
2: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je například počítáno u Ptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Sobota bude velmi pěkná, čekáme slunečno převážně s teplotami až ke 20 stupňům a slabým větrem. Teď je 8.47, za chviličku pro vás budu mít víkendový dárek, lístky na dnešek do olomouckého kina Metropol na film, který se jmenuje Zpráva pro Minervu 2.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
3: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z české líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.

0: zpráva pro Minervu, tak to je nový film z dvojice, autorské dvojice Krobot Smekal, který je na programu dnes i zítra v olomouckém kině Metropol. Já pro vás mám teď dárek a to jsou vstupenky na dnešní večer, takže pokud máte od 20 hodin čas, můžete teď volat na 221 555 444 a je to bleskové, už se to děje. Hezký dobrý den, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak koho pak máme na telefonu?
1: Jana.
0: Paní Jano, hezky zdravím, tak já doufám, že dneska večer budete mít čas se podívat na tu novinku.
1: Určitě, určitě, já těším se moc.
0: Těšíte se moc, dobře, takže v tom případě velmi zdravíme a posíláme vstupenky, zůstaňte ještě chviličku na telefonu a máme pro vás, respektive budeme pro vás mít těch vstupenek daleko více, jednak na dnešek, ale také na zítřek, protože ten film je velmi zajímavý a Metropol ho dávají hned dvakrát, čili dneska od 20 hodin a zítra potom také na oba dva dny. Pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc vstupenky jako víkendové dárky, takže poslouchejte tady dál a můžete získat vstupenky na dnešek i na zítřek.

8.56, naše vysílání pokračuje dopoledním pořadem Mezi nebem a zemí, ten je tu každou sobotu od 10 do 11, věnovat se bude duchovním tématům, tak jako každý týden. A Hobby magazín, ten přinese něco pro kutily a zahrádkáře, tak jako vždycky v sobotu mezi 10 a 11. Mimo jiné je tady taková otázka, jde hned pít čerstvě vypálený ovocný destilát? No, poradíme vám, Hobby magazín vysíláme dneska mezi 10 a 11.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat více policistů. Olomouc v posledních 4 letech hospodařila rizikověji. Centrum Šumperku dnes bude patřit běžcům. Bude polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
2: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
0: Hospodaření Olomouce v posledních 4 letech bylo podle uzavřených smluv rizikovější než v předchozím volebním období. Vyplývá to z dat projektu Hlídač státu. Zároveň se ale Olomouc zlepšila v některých parametrech transparentnosti smluvní dokumentace. Celkově se jedná o takzvaný K-index. Pod město Olomouc spadá 51 firem, příspěvkových organizací a dalších subjektů. Z těch, u nichž Hlídač státu K-index počítá, získala nejhoršího hodnocení Zoologická zahrada Olomouc. Naopak nejlépe si vedla základní škola a mateřská škola ve Svatoplukově ulici. Příběh českého knížete a patrona země svatého Václava si můžou o prodlouženém víkendu připomenout návštěvníci zámku Čechy pod Kosířem na Prostějovsku. Pořadatelé pro ně připravili v zámeckém parku pátrací hru inspirovanou svatováclavským příběhem. V pondělí čekají turisty taky speciální prohlídky a program pro děti. Místa si podle kastelána Martina Váni mají zájemci dopředu rezervovat.
3: Rodiny s dětmi, pro které je to primárně určeno, provede takovou humornou formou zámeckými interiéry naše služebná Růžena, která nejenom lidem ukáže, co je v samotném zámku, ale se také dozvíme, co vlastně vůbec naše služka Růžena o svatém Václavovi ví.
1: Sport.
0: Tradiční běžecký závod Šumperan se dnes koná v Šumperku. Trať vede městskou památkovou zónou a parky. Součástí akce jsou taky soutěže pro děti. Viceorganizátor závodu Michal Kleštinec.
4: Startujeme dětskýma závodama v 10 hodin, kdy vyhlášení dětských závodů bude kolem 12. hodiny. A v 1 hodinu startuje hlavní závod, to je běh na 10 kilometrů. K tomu jsou ještě závody štafeta, kdy běží 3 členové, každý jedno kolečko a pak závod na jedno kolo. Vyhlášení celé akce bude v 15 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až jasno. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 a foukat má slabý jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na silnici 55 mezi Kokorami a odbočkou na Žeravice. Cestáři tam pracují na údržbě vozovky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Krok za pokrokem, tak zní téma letošního sjezdu nejen evangelické mládeže, který proběhne od 2. do 4. října v Třebíči. Bude řešit i otázku, jak žít ve zdravém vztahu s technologiemi. Židovská obec na Havaji už léta opravuje svitek Tóry z Polné na Havlíčkobrodsku a každý rok při svátku Jom Kippur nahlas přečítá jména 93 polenských židů, kteří nepřežili Shoah. Letos se před několika dny také poprvé pomodlili kadiš i za Leopolda Hilsnera. Podrobnosti už za chvíli. Klášter v Polici nad Metuji na Náchodsku založili břevnovští benediktýni. Zastavíme se v něm s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Daniela Ženatého, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.
6: Yeah!

0: Pálo Habera nám zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vás teď zveme na sjezd nejen evangelické mládeže. To je každoroční akce plná přednášek, workshopů, duchovních programů, koncertů, sportu, ale především setkání a skvělých zážitků. Letos proběhne od 2. do 4. října v Třebíči pro mladé od 15 do 25 let. Téma je Krok za pokrokem. Bude se věnovat otázkám technologií, digitalizace a víry. I tomu, jak se naučit žít ve zdravém vztahu s každodenním používáním technologií. Stovkám mladých účastníků o tom bude přednášet novinář a spolupracovník Českého rozhlasu Petr Koupský. Workshop povede Josef Šlerka. Hlásit se můžete až do pátku. Co dalšího v Třebíči na účastníky sjezdu nejen evangelické mládeže čeká, na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Sjezd mladých evangelíků v Třebíči budou tradičně moderovat také mladí. Jedné z nich, Mirky Sáblíkové, jsem se zeptala, na jaký program se těší ona.
2: Doufám, že mi to vyjde, abych se šla podívat na přednášku Jindřicha Halamy z Evangelické teologické fakulty, docent etiky, který je zároveň hodně vtipný.
1: A na jaké téma bude pan docent Halama mluvit?
3: Modernizace medicíny a modernizace v léčbě a jaká je to ta etická otázka.
2: Přednáška se jmenuje Dokážeme vytvořit lepší lidi, než jsme sami, od transplantací k humanismu. A myslím si, že to bude velmi zajímavé a určitě originálně pojaté. A pak se taky těším samozřejmě na večerní talk show o influencerství víry. A nejvíc se tam speciálně těším na Pavla Edera, který měl svoji stránku Pastor Pavel, která byla hodně orientovaná na mladé a vlastně tady v Praze založili Safe Point, který je hlavně pro mladé lidi takové setkávací místo, kde se cítí dobře a tak jsem zvědavá, jak bude sdílet tady tyhle ty svoje zážitky.
1: Myslíte, že influenceři mohou oslovit mladé lidi i k tomu, aby začali hledat smysl života? Ptám se další moderátorky sjezdu, Lálie Diopové.
2: Já si myslím, že mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, hledají smysl života odvždycky a budou ho hledat dovždycky. A myslím si, že je dobře, že existují i pozitivní influenceři a tak jsem ráda právě za prostor tady těm pozitivním influencerům, kteří určitě pomáhají, protože se nemůžeme tvářit, že církve mluví jenom z kostelu, ale vzhledem k tomu, že skoro veškerý obsah, co střebáváme, tak jsou právě ze sociálních sítí, takže tím, že jsou i pozitivní influenceři na sociálních sítích, tak myslím si, že to pomáhá lidem právě jako nacházet třeba nějaké odpovědi na otázky, anebo otázky, na které potom můžou hledat odpovědi.
1: A co vy si nenecháte ujít?
3: Já se určitě hodně těším na ty kulturní programy, bude tam koncert Celeste a Charles večer, bude tam spousta různých workshopů, bude tam workshop beatboxu. Myslím si, že si každý přijde na něco, co ho baví nebo zajímá a to se mi právě na sjezdu líbí.
1: Mimo jiné mě zaujalo, že sjezd mladých evangelíků má i charitativní záměr, protože během něj probíhá sbírka. Komu je určena?
4: Letos jde sbírka na neziskovou organizaci Barevný svět, která pomáhá lidem s kombinovaným a mentálním postižením. A máme obrovské štěstí, že ta částka, kterou vybereme, je díky naší spolupráci s nadací Divoké husy, je zdvojnásobená, takže děláme dvojnásobnou radost.
1: A kdybyste měli pozvat ještě někoho na sjezd nejen evangelické mládeže do Třebíče, jak by to znělo?
3: Přijď, vezmi si svoji partu, svoje kamarády a zároveň určitě počítej s tím, že tam potkáš nové kamarády a spoustu skvělých lidí, se kterými zažiješ něco nového, něco zajímavého a něco se naučíš.
2: Jestli váháš, tak určitě přijeď. Můžeš přijet sám nebo sama nebo s ostatními kámoši a kámoškami, určitě tam poznáš nové lidi, zažiješ nový společenství, který ti bude pak provázet i tam, kde ho vůbec nikdy nebudeš čekat.
4: A pokud se odhodláš přijet sám, i přesto, že tam nikoho neznáš, na to jsme taky zařízení a připraveni, a hned se v pátek přihlaš na poznávací hry, seznamovací hry, po kterých určitě spousta lidí kolem tebe přestane být cizích.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve Staré Boleslavi vrcholí přípravy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Program odstartuje v neděli večer příjezdem relikvie svatého Václava, svatováclavským koncertem a nešporami. V pondělí vyrazí brzy ráno pěší pouť z Prahy k jí a proběhne několik mší, z nichž hlavní na Mariánském náměstí bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro rodiny s dětmi bude v jinak nepřístupné děkanské zahradě připraven bohatý odpolední program s loutkovým divadlem, výstavou a tvořivými dílnami. Odpoledne nabídne také duchovní chvály, workshop pro mládež či večerní řecko-katolickou liturgii. Svátek svatého Václava si připomenou i města na Vysočině, a to koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Kaple je zasvěcená svatému Václavovi a mše ve sváteční den 28. září v ní obnovili asi před 10 lety. Už za 2 měsíce se v druhém největším moravském kostele, Ostravské katedrále Božského spasitele, rozezní nové varhany. V katedrále se nyní královský nástroj staví a zvukově připravuje tak, aby 22. listopadu bylo vše perfektně nachystáno. Už je postavená celá nosná konstrukce, skříň, ve které budou prospektové píšťaly. Píšťaly, kterých je několik tisíc, se pomalu dávají do varhan. Původně varhany vznikly pro Palác kultury, kde byly od roku 1981. Stát na nich tehdy podle odborníků nešetřil a řadu dílů přivezl i ze zahraničí. Podle organologů jde o nejkvalitnější nástroj, který v té době v Československu vznikl. Varhany byly počátkem roku 2023 rozebrány a renovovány. Výroba nového nástroje se stejnými parametry by podle odborníků byla až 4x dražší. Tak tyto pozvánky dnes měly své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Marie Rotrovou jsme hráli na vlnách Českého rozhlasu v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Lidmi vyhledávaný je klášter v Polici nad Metují, nesoucí odkaz našich předků. Byl založen ve 13. století břevnovskými benediktýny. Určitě vás v něm zaujmou expozice nesoucí název Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. Redaktor Karel Sladký o tomto duchovním místě natáčel s Tomášem Menecem.
1: Byli to vlastně břevnovští benediktíni a Polický klášter je o trochu méně známý než třeba Broumovský, ale paradoxně je starší.
2: V tom Polickém klášteře byly původně raně gotické budovy a ty byly postupně upraveny.
1: Klášter postupně procházel různými úpravami a největší úpravy byly v době baroka, kdy se na nich podílel dokonce Kilián Ignác Dízenhofer.
2: A pak to byla ještě úprava na konci 19. století.
1: Je to tak, nezůstal vlastně v raně barokní podobě, ale vyvíjel se i nadále.
2: Dá se říci, že klášter v Polici nad Metují byl jedním z klíčových míst setkávání kultur v kraji.
1: Určitě se to takto dá říct, protože břevnovští benediktíni kolonizovali celé Policko. Takže oni ten klášter založili, kolem něj se pak rozrostlo městečko, a právě do kláštera se scházeli za těmi náboženskými záležitostmi.
2: V prvním patře kláštera je muzeum. Co tam mohou lidé vidět?
1: Muzejní expozice by se dala rozdělit na takové tři části. Máme tam dvě audiovizuální expozice od renomovaného umělce Richarda Loskota, což je Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. To jsou vlastně takové expozice bez sbírkových předmětů. Působí to hodně audiovizuálně, výtvarně. Je to nejmodernější, co asi teď momentálně máme. A potom máme ještě třetí část, a to je Opatův byt, který se snažíme každoročně nějakým způsobem trochu upravit, rozšířit. My jsme ho rozšířili do podoby třech místností plus soukromé kaple opata, další novinku, a to je pokoj lokaje. Ale ještě tam chystáme nějaké drobnější úpravy, takže i pokoj služebného se dočká co nejvěrnější podoby, tak jak to mohlo vypadat, když tam opravdu opat žil i se svým, dá se říct, služebným.
2: Jaký je Polický klášter?
1: Musí se vlastně všechno vyčistit, dát do pořádku, zkontrolovat se sbírkové předměty, jestli tam něco netrpí, protože přece jen je to opravdu stará budova, ve které je zima,

Zároveň je tam značná vlhkost. Na předměty, které tam jsou umístěné, se musí podívat i restaurátoři a konzervátoři. Prostě musí se tam všechno zkontrolovat. V klášteře nejsme sami, mají tam prostory i benediktíni, také dávají do pořádku, dělají tam různé přednášky a zároveň hned vedle kláštera je kostel, který navazuje na klášter, je to vlastně klášterní kostel a tam se konají pravidelně i bohoslužby.

starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša.

0: S magazínem Mezi nebem a zemí se dnes vydáváme také do České Třebové, kde začal už po 22. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka s letošními jubilanty Františkem z Assisi a Ferencem Listem. Dramaturg Jan Lorenz opět zdařile poskládal všechny čtyři koncerty a jako už tradičně dal šanci i studentům konzervatoře. První koncert festivalu si nenechala ujít kolegyně Víta Balcarová.
1: Rakouský varhaník Karl Immerfall právě dokončil svoji zkoušku na večerní varhaní koncert a já se ptám, jaký nástroj jste našel tady v České Třebové, jak to tady zní?
2: Ich finde das die Orgel als ein sehr interessantes, spannendes Instrument.
3: Myslím si, že zdejší nástroj je velice zajímavý a umožňuje hru více stylů, vše je podpořené pěknou akustikou tohoto chrámu.
2: Hier in dieser Kirche bringt.
1: Co jste si připravil pro dnešní večerní varhanní koncert?
2: Das Herzstück des heutigen Programmes ist die Improvisation über den Sonnengesang.
3: Ten hlavní program je sluneční píseň svatého Františka, respektive moje improvizace, ale začínám tradičně dílem Johanna Sebastiana Bacha. Je to chorální předehra Otčenáš a končím moderním Olivierem Messiénem Apparition de l'Église éternelle.
2: Apparition de l'Église.
1: Na dramaturga se obracím s otázkou, jak to bylo s tím textem, který provází tenhle první varhanní koncert.
3: Text vychází z básně svatého Františka z Assisi, jedná se o sluneční píseň a je to tedy překrásná báseň svatého Františka na stvoření, stvoření a život, ale ten text, který na koncertu zazní, tak je daleko obsáhlejší. Jsou to vlastně takové komentáře, které odráží problémy dnešní doby. Je to o životě hodně.
1: Kde jste našel interpreta?
3: Původně byl osloven Alfred Strejček, který na poslední chvíli se nemohl zúčastnit pro zdravotní důvody, ale ta dobrá zpráva je, že posluchači nepřijdou o svého Strejčka a zastoupí tedy mistra Alfreda Jindřich Strejček, který přednese recitaci.
1: A já se obracím tedy na Jindřicha Strejčka. Jaké byly přípravy? Bylo to těžké?
4: Určitě mi to dalo práci a čas. Co se týče samotné básni svatého Františka, tak tento text mi už byl znám, co bylo pro mě výzvou promyslet si ty texty, které doprovází.
5: Buď pochválený, Pane, s veškerým svým stvořením, nejvíce Pán z pravého slunce, které dáváte a skrz něž nás posvěcuješ, je krásné.
1: Co jste tedy připravili?
3: Připravili jsme čtyři koncerty, o prvním koncertu jsme již mluvili. Druhý koncert bude ve znamení komorní hudby, nazval jsem ho Komorní pohlazení. Třetí koncert nese název Romantický Ferenc List a svatý František z Assisi. A čtvrtý koncert je věnován studentům Pražské konzervatoře.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to nejznámější politický proces v českých zemích 19. století. Dostal se až na titulní stránky novin v Rakousku a vzpomíná se na něj dodnes. Řeč je o jedné z největších antisemitských kampaní u nás, takzvané Hilsneriádě. Během ní byl v roce 1899 křivě obviněný z rituální vraždy Anežky Hrůzové v Polné židovský mladík Leopold Hilsner. Ten nebyl dodnes rehabilitován. Proč? To je otázka, na kterou se snaží upozornit snímek amerického režiséra Briana Felbra Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner. Na konci září se bude promítat v Praze, v Písku a v Brně. Jak proběhla projekce přímo v Polné, to zjišťovala Noémie Fingerlandová.
1: Kino bylo úplně nabité a byli tam lidé, kterým po generace předávali Hilsnerův příběh. Zasáhla mě reakce katolického kněze, který se mi podíval přímo do očí a řekl: děkuji vám za natočení tohoto filmu. Já nemohu točit filmy, abych měnil lidi, ale co mohu udělat, abych pomohl očistit jméno Leopolda Hilsnera? Myslím, že to hovoří za vše. Takto se ptal zástupce katolické církve ve městě, kde před 127 lety tehdejší katoličtí představitelé bohužel nepomáhali tlumit nepokoje ani krotit hysterii, ale často naopak oheň ještě přiživovali.
2: Upozorňuje režisér snímku Brian Felber. Problém je, že Leopold Hilsner dodnes nebyl rehabilitován, jak vysvětluje právník Lubomír Miller.
3: Leopold Hilsner je stále vinen dvojnásobnou vraždou, a to Anežky Hrůzové a Marie Klímové. Byl za to odsouzen k trestu smrti, který císař František Josef I. zmírnil na doživotí a následující císař Karel potom udělil milost v roce 1918. Leopold Hilsner byl sice propuštěn z vězení, ale ten rozsudek je stále pravomocný.
2: Proč byl z vraždy Anežky Hrůzové obviněn zrovna Hilsner, upřesňuje Brian Felber.
1: Za prvé byl Žid, za druhé byl chudý, nepříliš inteligentní, neměl stálou práci, takže to byl přesně ten typ člověka, u kterého místním nevadilo, kdyby šel za nějaký zločin do vězení. Bydlel s matkou ve velmi malém suterénním bytě, kde prodávali obnošené šaty a podle dohody také museli poskytovat azyl putujícím židovským souvěrcům. Máte tu tedy chlapíka, do jehož bytu hned vedle pracoviště Anežky Hrůzové údajně neustále chodí divní židovští cizinci a k vraždě dojde během svátku Pesach.
2: O 6 let dříve došlo k podobnému případu v Kolíně.
1: Město obvinilo židovskou komunitu z vraždy mladé ženy. Tehdy se ale rozpoutat proces s rituální vraždou nepodařilo. Jenže v roce 1899 už mělo protižidovské hnutí ve Vídni daleko větší sílu. Ve vídeňském parlamentu bylo tolik antisemitských poslanců, že noviny byly připravené chrlit jeden článek za druhým a vytvořit tento narrativ rituální vraždy. A v něm měli perfektního chudého žida jako hlavní hvězdu pro tuto masovou hysterii.
2: Hilsner tedy nebyl žádný hrdina, ale obyčejný nezajímavý člověk. Právě to je podle Felbra i dnes jeden z důvodů, proč ještě nebyl rehabilitován.
3: Nejdřív musí proběhnout řádné soudní řízení. A to může proběhnout například tím, že bude podána stížnost pro porušení zákona. O té stížnosti má rozhodnout ministr spravedlnosti, pokud ji podá, projednají Nejvyšší soud České republiky. A pan ministr Jeroným Tejc má nyní tu věc na stole a bude o ní rozhodovat.
2: Říká Lubomír Miller, který se snaží proces obnovit už od roku 2019.
3: Nevypořádaná nespravedlnost zakládá podklad k tomu, aby se konali nespravedlnosti budoucí. Mám tedy za to, že je velmi významné, aby se tato věc dala do pořádku.
2: Uzavírá právník Lubomír Miller.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi. Znáte je? Poctivý člen církve, farizeus, se v chrámě modlí a za ním vzadu se modlí úplatný člen společnosti, celník. A Ježíš řekne, že Bůh, k němuž se oba modlili, vyslyšel toho lotra a čestného občana, že nevyslyšel. Podobenství je obraz, obraz malovaný slovy. A tento Ježíšův obraz malovaný slovy nás zneklidňuje a provokuje. Co pak celník, který často podváděl a kolaboroval s římskou okupační mocí, udával své spoluobčany, co pak je lepší než řádný slušný občan? To jako nezáleží na tom, jak žijí? Podvodník, nepodvodník, všechno jedno? To mám poslouchat? A ještě k tomu v kostele? Notabene z Bible? Možná je problém v tom, že jsme se spletli. Stojíme u jiného obrazu. Ten obraz není o tom, kdo je lepší. Ten obraz je o víře. Texty před podobenstvím, to je 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše, i texty následující jsou o víře. Jinými slovy, obraz neřeší, kdo je lepší a kdo horší. Na to jsou v Bibli jiné texty a my nemusíme všechny hned splácat dohromady. Takže obraz řeší, co je dobrá, čerstvá víra, víra v akci. Víra, řekl bych, víra nastartovaná, pulzující. A v tu chvíli, kdy je obraz malován, je víra darebáka živá, pulzující. Je mu ve chvíli modlitby zcela jasné, že jeho život závisí zcela a jen na tom, zda ho Bůh přijme. Stojí vzadu, ani oči nezvedne, jen prosí, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho víra byla funkční. Bylo mu jasné, že bez Boha je ztracen. Oproti tomu víra celníka funkční nebyla. Pána Boha sice oslovil, ale mluvil v modlitbě o sobě, děkoval, že není jako ostatní, byl se sebou spokojený, Boha k ničemu nepotřeboval. Pulzující víra tam nebyla. A tak nám všem, milí posluchači, především nám, kdo jsme v církvi od malička a známe provoz církve a víme, co a jak, především nám přeji, aby nás vědomí, že to všechno víme a známe, aby nás neuklidnilo natolik, že bychom sice k Bohu mluvili, ale vlastně s ním nepočítali. Zvláště my, kostelní lidé, pečujme o svou víru pulzující živou a prosme o ní Ducha Svatého. Pěkný den nám všem, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Od října se mění výpočet superdávky. Dělníci opraví další část Přerovské ulice Svisle. Hokejisté Olomouce prohráli s Kometou Brno. Dnes bude slunečno a teploty do 21 stupňů. U sobotních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
4: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
2: Přerovskou ulici Svisle čekají další opravy. Po rekonstrukci vnitrobloku bude radnice investovat víc než 3 miliony korun do rekonstrukce 1,5 kilometru dlouhého úseku cesty. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
5: Součástí zakázky je kompletní obnova konstrukčních vrstev vozovky na ploše 1528 metrů čtverečních, výměna silničních obrů v délce 560 metrů a oprava přilehlých chodníků s novým povrchem ze zámkové dlažby. Práce budou zahájeny ještě v letošním roce.
2: V gotické katedrále svatého Václava v historickém centru Olomouce se v pátek uskutečnilo poslední rozloučení s realitním podnikatelem a zakladatelem skupiny Redstone Richardem Morávkem. Zemřel 17. září na následky zranění, která utrpěl během nehody na dovolené ve Španělsku na konci července. Smutečního obřadu se kromě rodiny zúčastnila také řada Morávkových spolupracovníků a obchodních partnerů. Nechyběl miliardář a majitel banky Kreditas Pavel Hubáček, kterého s Morávkem kromě olomouckého původu pojí také těsné finanční a podnikatelské vztahy.
3: Sport.
2: Olomoučtí hokejisté ve čtvrtém kole Tip Sport Extraligy prohráli s Kometou Brno 2-4 a v sezóně dál čekají na tříbodový zisk. V zápase přitom měli o 18 střeleckých pokusů na branku víc než soupeř. Právě neefektivní koncovku a laciné chyby v obraně označil trenér Petr Svoboda jako příčiny porážky.
6: Rozhodla efektivita zakončení, naše naivita a nedůslednost v obraně. Dáte na 2-1 a střídání na to, prostě se tam tři útočníci ženou na jednoho hráče s kotoučem, který je prohodí a je tam kontra 2-1, že jo? A zkušený mančaft jako je Brno, má šikovný hráče a umí to s tímhle s tím naložit.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až jasno. Teploty dosáhnou k 17 až 21 stupňům, v Jeseníkách k 10 až 14 a povane slabý jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D46 přibližně na 37. kilometru před exitem Hněvotín ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazovala, ano, což ano. Je dobře, ano. Tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská, nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte, čistě bytová, také by to šlo, ale většinou na ní není místo, ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické
3: víš, jak
2: krámy,
3: s oblibou také, říkáš.
2: Také,
3: dobře,
2: tak,
3: dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba září, nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hyperastry, z těchto kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím
2: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prorotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost limáci, pazáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý je, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě

0: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V oblasti nakládání s bioodpadem a odpadového hospodářství v České republice dochází k velkým legislativním změnám. Proč? Třídíme málo nebo špatně? Jak je na tom s tříděním Olomoucký kraj? A víte, že i bioodpad je dál tříditelný? Povídat si o tom budeme s doktorkou Janou Macenauerovou, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství statutárního města Olomouc. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolujou, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli.
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, na to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevěn a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Září, babí léto, podzim barevný i zadumaný bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hryvolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Taxmeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Fotbalisté z Mikulovic dostanou dotaci na opravy svého areálu. Poděbrady u Olomouce provoní tvarůšky. České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Odpoledne bude polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Fotbalový areál v Mikulovicích na Jesenicku, který poškodili předloni záplavy, se dočká rekonstrukce. Národní sportovní agentura schválila tamnímu klubu 9-milionovou dotaci. Investice bude zahrnovat například stavbu nových střídaček. Více předseda Mikulovického klubu Jiří Zlatník.
3: Bude se dělat technické zařízení kolem hřiště, které musí být. Budou se dělat nové střídačky, vlastně kompletně všechno nový, od branek až po zábrany, kolem zábradlí, kolem hlavního hřiště. A vlastně se budou opravovat šatny, bude se opravovat tribuna, kde vlastně budou kompletně vyměněny omítky a vlastně veškeré sociální zařízení a tak dále se bude muset dělat znovu, protože ta povodeň poškodila vlastně obklady a tak dále.
1: Školní jídelny by měly začít zkoušet nové recepty. Radí jim to Státní zdravotní ústav. Povinně podle nových spotřebních košů budou vařit za rok. Děti by měly dostávat víc bezmasých jídel, obědy budou zdravější a kvalitnější. Kolem zavádění nových pravidel je ale i řada mýtů. Vyhláška třeba nezakazuje používání cukru, jak si některé jídelny mylně myslí. A u jídla zůstaneme, ale teď poněkud pronikavější vůně. Na Poděbradech u Olomouce totiž právě teď začínají tvarůškové hody. A ochutnat tady samozřejmě můžete speciality z loštického síru, říká zapořadatelé Josef Polcer.
4: Návštěvníci se mohou těšit jak na tvarůškové speciality, pyslaný, tak i nějaké sladké tečky a zároveň i nějaký program pro celou rodinu. Určitě nebudou chybět naše vyhlášené tvarůškové krokety. A co se týče vlastně jakoby toho programu pro celou rodinu, tak po celý víkend tady u nás byly připraveny skákací hrady. A dále potom bude pro ně připraveno nějaké malování na obličej, dobrodružná stezka za pokojem pana tvarůška. Sport.
1: České tenistky si poprvé od znovu zavedení finálového turnaje v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. V čínském Shenzhenu porazili Španělky a opět o tom rozhodli už ve dvou singlových zápasech. Olomoucká rodačka Karolína Muchová nejprve porazila Bouzasovou Manejrovou a ve druhém zápase pak hráčka Přerova Linda Nosková jedničku soupeřek Bukšaovou. Wimbledonská šampionka si vážila šance poslat tým do zápasu o titul a vděčí za to i svým spoluhráčkám Marii Bouskové z prvního utkání s Velkou Británií a Karolíně Muchové v semifinále. Více Linda Nosková.
5: Krásný pocit, ale samozřejmě nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to Kája, která to odstartovala taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak. Ale vždycky je trošku příjemnější nastupovat do zápasu, když už ten tým vede 1-0, takže bylo to možná pro mě trošku lehčí.
1: O titul budou české tenistky hrát s vítězkami dnešního zápasu mezi Itálií a Ukrajinou.
2: Počasí.
1: Odpoledne čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně až jasno. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 a povane slabý jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Brzděte na dálnici D35 mezi 274. a 271. kilometrem u Olomouce ve směru na Hradec Králové. Dělníci tam sekají trávu kolem levého pruhu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A Máme krásnou volnou sobotu, s Českým rozhlasem Olomouc přeje pěkný poslech a pěkné dopoledne Tomáš Kedzior. Koná se řada akcí, které souvisejí s jídlem, o některých z nich jsme mluvili už teď ve zprávách. Na další se vydáme třeba také prostřednictvím reportáží a vstupů v téhle vysílací hodině dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. A je sobota, takže v 11:30 vám nabídneme další část našeho cyklu Zastavení v krajině a vydáme se do Domašova, do toho Uštemberka. Tak u mikrofonu Tomáš Kedzior, přeji hezké dopoledne.

0: tancuje věc můj.
1: V dopolední Českého rozhlasu Olomouc jedna dobrá zpráva. Sadaři zahájili sklizení ovoce, jablka a hrušky sklízí také v sadech v Lučicích, místní části Bělotína. Tamní pěstitel nabízí ovoce zájemcům k samozběru. Jaký je o něj zájem, tak to nám řekne reportérka Lenka Kratochýlová, která je přímo v sadech. Hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne tady ze sadů z Lučic. Ty už jsou od rána v obležení přijíždějících sběračů. Ta příjezdová cesta, na které stojím, a taky vyhrazené parkoviště jsou plné aut. SPZky mají nejen z Olomouckého, ale i Moravskoslezského kraje. Lidé sem přicházejí s bedínkami, s pytli, přicházejí celé rodiny s dětmi, využívají toho dnešního krásného počasí a jablka si trhají k uskladnění, ale třeba jen na chuť domů. Na výběr tu mají celkem 15 odrůd. Majitel sadu Eduard Kozák z letošní úrodu ale příliš spokojený není, na rozdíl od těch sběračů, hodnotí jako podprůměrnou. Ovlivnili ji podle něj jarní mrazíky a pak samozřejmě ten tropický průběh léta, horko a nedostatek vláhy. Jablek je prý tak výrazně méně a jsou i menší. Podobná je prý i situace i u jiných druhů ovoce, které tady pěstují, jako třeba u hrušek nebo u švestek.
1: Lenko, nakolik cenově výhodný je takový samozběr?
2: Tak letos tady kilogram jablek prodávají za 25 korun, to je stejně jako loni, nezdražovali. No a je to zhruba stejná cena jako v obchodních řetězcích, pokud tedy koupíte jablka v akci. Nicméně s lidmi, se kterými jsem se bavila, taky oceňují kvalitu, i když na rozdíl od obchodů příliš neušetří. Rádi si prý přijedou natrhat česká jablka a někteří přijeli i z desítky kilometrů vzdálených míst. Vracejí se opakovaně, jiní samozběr berou spíše jako rodinný výlet, protože sami hradu nebo ovocné stromy nemají, takže, jak mi řekli, pro jejich děti je zážitek natrhat si ovoce.
1: Lenko, bude to zážitek, a tak kdy tedy samozběr v Lučicích končí?
2: Tak třeba konkrétně dnes tady samozběr oficiálně měl končit v 11 hodin, ale jak už jsem říkala, zájemců je tu spousta, přijíždějí ještě další, no a vypadá to, že oběd tady ten obsluhující personál určitě nestihne. Sad je stále plný sběračů, no a vzhledem k tomu právě velkému, vysokému zájmu o samozběr tady budou pořádat kromě sobot ten samozběr taky ve středu. Sbírat se prý bude, dokud na stromech bude co. Loni ho ukončili poslední týden v říjnu.
1: Uzavírá přímo z Lučic místní části Bělotína Lenka Kratochýlová.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. V dalším díle našeho zastavení v krajině za chvíli vás zavedeme ke kapli Na nebevzetí Panny Marie na křižovatce cest nad Domašovem u Štemberka.

0: místo.
1: Jan Nedvěd, čerstvý osmdesátník v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Místo, které slouží k zastavení, zamyšlení nebo jen pro potěchu ducha či oka. To je kaple na Nanebevzetí Panny Marie nad Domašovem u Štemberka. Vysvěcená byla poměrně nedávno, v srpnu 2020, u příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o obci. Kaplička stojí na křižovatce cest v místě, kde kaple stávala už v minulosti. Její pohnutý osud nebyl lhostejný našemu průvodci Jaromíru Machalovi.
2: Zastavení v krajině.

0: Vnímejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
1: To místo mě natolik zaujalo, že jsem musel vědět starostu bývalýho. Mě řekl, že ta doba tomu nějak nepřeje, že bude problém peníze a jedno druhému. Až v roce 2018-19 přišla paní starostka Domašová, která na to už měla. Říkala, Jardo, musíme vydržet, počkat, to je hodně litání, není to náš pozemek. Problém jsou samozřejmě peníze, v jaké podobě ta kaplička bude a jedno k druhému, ale začali to hlodat stejně jako mě.
2: Zjišťoval jste si něco o minulosti toho místa?
1: První zmínka z té kaple se dohledala někdy v 18. století. Měla svůj určitý význam tím, že vlastně nedaleko od té kapličky je významná kupecká cesta, je Dolní Bouda, Horní Bouda. A víme jenom to, že to místo bylo natolik zajímavé, působivé, že by bylo vhodné tam postavit kapli. No a to místo zaujalo rodinu Cihelkových, která v 19. století postavila na tomto místě kapli a ta už sloužila tomu, k čemu byla vlastně určená, že aby tam mohl ten poutník přespat, aby se mohl schovat před nepřízní počasí a byla frekventovaná, byla oblíbená, no ale...
2: Její osud se změnil v podstatě po druhé světové válce, respektive za komunistického režimu.
1: Přesně, velice pohnutá doba po vysídlení německého obyvatelstva, ta kaple začala zanikat a její osud byl víceméně spečetěn, protože ten režim tomu skutečně nepřál. Víme, kolik těch církevních staveb bylo zrušeno.
2: Měnit se to začalo v roce 2018-2019.
1: Prvotní myšlenka byla kapličku obnovit v té podobě, v jaké byla původně. Oslovili jsme pana architekta Leinerta z Olomouce, který řekl, že takových těch různých napodobenin kaplí máme celkem dost a že by chtěl něco, co by šlo s dnešní dobou, udělat něco, aby jsme nedělali kopie. Všichni to vnímali různě, dokonce někteří, když viděli tu hrubou stavbu, jak se to tlačí do výšky, tak tomu začali říkat trafačka, protože co tady stavíš, nějakou trafačku, až se dostávalo do takové té podoby finální, tak uznali, že je to něco jiného, že to je trošku domoderna, ale že je to zajímavé. A ten výsledný efekt byl velice pozitivně přijat ze všech stran.
2: Jde o moderní jednoduchou stavbu se střechou, která je skosená směrem k nebi.
1: Kaple má hodně zajímavý tvar. Tím, že ta střecha je nepravidelně skosená, je do takového lichoběžníku, samozřejmě podmínka byla, aby pokud možno co nejvíc bylo místního materiálu, například břidlice z místní jivovského lomu, a posezení, obvod kaple, poutač, všechno by mělo ladit s tou kaplí. No a navíc posezení třeba naproti, aby ti lidé tu kapli vnímali i z té malinko větší vzdálenosti, jak je krásně položena.
2: Zastavují se.
1: Lidé až jsou překvapené. Tam byla taková myšlenka, aby ta kaple se vrátila do povědomí s tím, že bude přístupná kdykoliv, jakkoliv. Nebude se samozřejmě zamykat, bude tam širší lavice, kde si mohou eventuálně odpočinout. Dokonce se stalo, že tam už někdo přespal. Vidím hodně, hodně často cyklisty, poutníky, dokonce se tam konal nějaký takový malý obřad, kdy místní se rozloučili s maminkou.
2: Kaplička na nebevzetí Panny Marie nad Domašovem u Šternberka byla vysvěcena v roce 2020. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
3: Kam se vydáme za týden? Až ke Svojanovu, to znamená do oblasti Mohelnice a okolí. Najdeme tam hned tři smírčí kříže. Jejich stáří ani stavitelé nejsou známy, ale přece jenom o nich něco víme. Tak tedy týden za týden v našem seriálu.

0: Přímo z místa.
1: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České Líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
2: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě zamilovanou dívkou i slavnostní pícha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc vás zve na zajímavá místa v chovatelském areálu v Ráječku. Od 13 do 20 hodin plánují okresní výstavu drobného zvířectva. K vidění budou králíci, holuby, drůbež a další. V sálku základní umělecké školy v Bohuňovicích mají od 17 hodin koncert, jmenuje se Struny života. Vystoupí na něm kytarový virtuos Štěpán Rak se svým synem Janem Matějem Rakem, takže někdy bude jedna kytara, někdy dvě. Zdravíme do Bohuňovic od 17 hodin. A v Biskupicích na hřišti, tak tam už vaří guláše a budou brzy rozdávat. Přejeme dobrou chuť a zdravíme.

0: se stát. Další akce, která se koná právě dnes, jsou hody. Začaly tedy v Řídeči už včera, pokračují. Jsou to hody svatého Václava a na místě je reportér Aleš Spurný.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Aleši, hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne, úžasně vyšlo počasí, Řídeč je moc pěkné místo, řekl bych na rekreaci, ale jak se tak dívám na místní, tak zřejmě i na bydlení. Je to obec mezi Štemberkem a Pasekou, přes kterou se neprojíždí. Musíte uhnout a dát se k těm prvním kopcům nízkého jeseníku a pak teprve vyjedete do obce, kde už jsem dnes potkal dost lidí a potkal jsem tu hezkou, příjemnou atmosféru, příjemnou náladu. Byl jsem na ranní bohoslužbě u kapličky svatého Václava, což je vlastně takový sloupek s božími mukami a s výklenkovou kapličkou. Podzim je tu krásný, máme tu Jakuba Míču, což je farmář, zahradník. Jak vlastně tady trávíte ten rok a jak se tady žije?
3: Krásný den ode mne. V Řídeči se žije nádherně. Rok tady trávíme velice aktivně, jelikož jsme na českém venkově, kde je spousta práce, a nejenom práce, ale právě i toho prostoru pro ten odpočinek, relax a vzájemná setkávání. A právě jedním z těch dnů, kdy se setkáváme, tak je dnešek a příležitost hodu svatého Václava.
2: A kolikáté hody jsou to vaše?
3: Už 19.
2: A pořád vás to baví?
3: Obrovsky, právě že čím dál víc.
2: Vy se podílíte na tom pořádání hodů, co tedy Řídeč a návštěvníky téhleté obce dnes a zítra čeká?
3: Tak návštěvníky dnes čeká pestrý kulturní program. On svým způsobem už byl zahájený včera, protože včera večer v místním hostinci zahrála cimbálová muzika. Krásně jsme si zaspívali a krásně jsme otevřeli celý program. A dnes program začal tedy v 10 hodin tou bohoslužbou u místní kapličky a budeme pokračovat od 14 hodin v místním sportovním areálu, kde se uskuteční hlavní program letošních hodů a budou tu různá vystoupení kulturní. Můžete se těšit třeba na taneční vystoupení takového lidového souboru z Hnojic, který se jmenuje Hagnózek, velice krásný taneční soubor. A i v těch 14 hodin začne program v místní tělocvičně v budově bývalé školy, což je tady na dohled od místního hřiště, kde vlastně probíhá výstava fotografií k té naší knize, kterou jsme s panem profesorem Štrajtem poslední 3 roky tvořili. A když jsem teď zmínil tu knihu, tak v 15 hodin se uskuteční hlavní hřeb letošních hodů a to je právě křest té krásné knižky, která za poslední 3 roky v naší obci vznikla. A ta knížka se jmenuje příhodně podle umístění naší obce obec Řídeč, tam, kde končí Hana a začínají hory.
2: Pan profesor Štrajt, ten už je z těch hor, ten už je ze Sovince a odtud za námi přijel, už je tu s námi. Jak se vám trávil čas v Řídeči a jaké bylo tady pobývat s místními a fotografovat je?
4: Řídeč je úžasná vesnice, kde je část vesnice ještě Hana, a část už se zvedá do kopečku. Je to nádherná vesnice plná stromů, krásné zeleně a hlavně slunce dnes.
2: Co to dělá s těmi lidmi, tady to rozhraní?
4: Já si myslím, že si to velice dobře užívají a že si to taky váží toho, že mají takovou možnost. Představte si, že žijete vlastně na Hané, ujdete několik stovek metrů a máte sníh a máte možnost lyžovat, sáňkovat.
2: No. Fotografie téhleté krásné obce, té Řídeče, si můžete prohlédnout na výstavě a taky v knize, která tady bude dnes pokřtěna a kde jsou fotografie místa i těch občanů.
3: Takže vlastně naše kniha Obec Řídeč, tam, kde končí Hana a začínají hory, bude pokřtěná přesně v 15 hodin a poté poprvé veřejnost bude mít možnost do té knižky nahlédnout a zakoupit si. Vlastně, abychom udělali radost našim spoluobčanům, tak jsme se dohodli, že do každé domácnosti v Řídeči přijde jedno vydání této kouzelné publikace zadarmo. Takže moc se budeme těšit na všechny návštěvníky a těšíme se na to, až vám budeme moci představit každou fotografii.
2: Kniha je velice optimistická, výstava také je na co se dívat, jsou to krásné fotky, tady už se také griluje prasátko, takže i dnes bude v Řídeči veselo. Zdraví odtud Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc v posledních 4 letech hospodařila rizikověji. Víceúčelové hřiště v Hranické Slavíči se dočkalo modernizace. Olomoučtí hokejisté prohráli s Brnem. Odpoledne bude polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Hospodaření Olomouce v posledních 4 letech bylo podle uzavřených smluv rizikovější než v předchozím volebním období. Vyplývá to z dat projektu Hlídač státu. Zároveň se ale Olomouc zlepšila v některých parametrech transparentnosti smluvní dokumentace. Celkově se jedná o takzvaný K-index. Podle město Olomouc spadá 51 firem, příspěvkových organizací a dalších subjektů. Z těch, u nichž Hlídač státu K-index počítá, získala nejhorší hodnocení zoologická zahrada Olomouc. Naopak nejlépe si vedla základní a mateřská škola ve Svatoplukově ulici. Víceúčelové hřiště ve Slavíči, místní části Hranic na Přerovsku, má nový povrch. Sloupky na volejbal a tenis a koše na basketbal. Modernizace areálu vyšla na 1 400 000 korun. Investici zaplatilo město Hranice a Olomoucký kraj. Uvedl to mluvčí Hranic Petr Bakovský.
2: To hřiště ve Slavíči je hodně využívaný, dělají se tam například volejbalové turnaje, je to takové sportovní centrum obce, takže ta rekonstrukce podpoří zase ten rozvoj sportu a zdravého života. Stylu naší místní části Slavíč.
0: Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Jde to udělat do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Žádost můžou podat online nebo osobně na pobočce. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích příslušnost k jedné zdravotní pojišťovně. Určitě doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má s příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
0: Lidé by se taky měli ujistit, že vyčerpali všechny benefity, na které mají nárok. Když se totiž o odchodu klienta dozví původní pojišťovna, můžou výplatu benefitů zastavit.
1: Sport.
0: Hokejisté Olomouce ve 4. extraligovém kole podlehli na vlastním ledě brněnské Kometě 2-4. Přitom měli o 18 střel na branku více a byli úspěšnější i na vhazování. Střelecky nejaktivnější byla 4. formace, gol ale vstřelit nedokázala. Pokračuje její křídelník Jakub Kos.
4: Mně se s nimi hraje dobře, tak všichni jsme, myslím, že dobří bruslaři, že se snažíme hrát takový rychlej, jednodušší hokej a budeme prostě chtít být trošku klidnější a šance tam máme, akorát prostě, jak jsem říkal, musíme být trošku klidnější a z těch šancí dávat góly.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až jasno. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 stupňů a povane slabý jihozápadní vítr. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách okolo 14. A povane slabý proměnlivý, během dne jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 na 242. kilometru ve směru na Ostravu se střetla 2 osobní auta. Levý pruh je neprůjezdný, počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: To je jako v pohádce, tedy po tom chladném ránu, ještě chladnější noci, přijde ještě jedna, ale pak už se bude hodně oteplovat jak přes den, tak trošku i v noci, ale noci a rána budou chladná, ta nejbližší. No a pohádka i 5 minut po 12, však si to poslechněte. Byl jednou jeden Budivoj, měl bratra Cypriána, Damiana, taky sestru Justínu a Ondřejku. Tito jmenovaní mohou dneska slavit, ale především Budivoj, Cyprián, Kim, Damian, Justína, Ondřejku. Bedřika. Především je ve všech kalendářích, předpokládám, jméno časté třeba uprostřed 70. let 20. století, a to je jméno Andrea Andrejka. A v Olomouckém kraji může oficiálně oslavovat na 3000 nostelek jména Andrea. A můžeme jim adresovat nějakou pěknou písničku, třeba přes telefonní spojení 221 555 444. Nejen Andrejkám, krásné dobré poledne jako malované.

0: Dřív než řep do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na ty louce zelený

0: čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že pré se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí. A jak

0: Kamarád, kamarád, umývá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak to

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Tak to byla prosím píseň nerýmovaná s velkým N, nerýmovaná s Janem Verichem, za chvilinku třeba jedno pohlazení, krásné až zamilované, a myslím, že i k zamilovaným krásným přáním se dostaneme. A teď těsně před, takzvaně před vstupem, před mluvením, nám začaly být aktivními linky, možná, že pro Andrejky, možná zítra pro Jonáška, potom pro Václava či Václavu, nebo pro Míšu. No a že v pondělí bude nával, bude nátřesk, tak už řekněte Václavům, případně Vaškám, Vendulkám, ať poslouchají dnes či zítra v poledne Český rozhlas Olomouc, protože bude nával v pondělí, to je jasná věc, a budeme u toho možná zrovna v této kombinaci u nás v Českém rozhlase Olomouc. No, za chvilku budeme u vás, kdo jste se teď ozvali, ale teď také pošleme písničku. A pozor, právě jedné Andrejce, moc hodné ženušce, kterou moc zdraví Pepík a malý Pepíček. Pepíček Košíček jsme měli i teď v nerýmované písničce, která se krásně rýmovala. No a pošleme písničku určitě také rádi od Alenky pro manželé Medeovi k jejich dnešnímu krásnému výročí svatby. Irenko a Franto, všechno nejlepší, ještě mnoho krásných let prožitých spolu, bok po boku přeje Alenka a taky my z Českého rozhlasu Olomouc. Je tady ještě potom konkretizováno, stačí jednou od Alenky tedy do Rýževiště k jejich výročí Medeovým krásné přání. Písnička míří i s přáním Janu Pajchlovi k jeho dnešním narozeninám. Honzikovi všechno nejlepší, hlavně to zdraví, přeje celá rodina Pajchlova. No a ještě srdečná pozdravení k svátku, k svátečku Andrejce Martinkové z Mezic. Andrejko, všechno nejlepší, co může život dát, ti dnes chci k svátku přát. V srdci měj lásku a na rtech úsměv, hezkou oslavu s rodinkou a přáteli, kde bývala spolupracovnice, kolegyňka Anička, komu Andrejce Martinkové. Andrejky mají svátek, no ale bude v příštích hodinách nával, tak zkuste třeba i svatováclavská břánička.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Krásně, fenomenálně, triumfálně a zaláskovaně, nejenom pro Andrejky jsme tady měli krásná přáníčka, tak ještě jednou Andrea, pak Jonáš a pak už ten Venca Václav a bude dával. A teď 12 hodin, 15 minut, zvesela s hypochondrem Jardou a taky trošku rozhlasákem za Šenkýřkou, skočíme na stůl, ale hlavně pozveme do vysílání na lince 221 555 444. Danošku, dobrý den.
1: Dobrý den, dobré pěkné poledne a já bych prosila o zahrání písničky pro švagra Mirka a švagrovou Lidušku Zvonečkovi do Břiličné za včerejší pěknou návštěvu a za dárky, které donesli. A ještě bych je chtěla pozdravit, ať jsou zdraví, ať si užijí pěkný víkend a to jim posílá Dana s Mirkem z Valšova.
0: A my vás pěkně zdravíme a kamarády a návštěvu též. A pokračujeme dál a ještě přáníčko dalším dvěma Andrejkám, kamarádce z práce a nejhodnější sousedce a skvělé báječné kuchařince. Včera grilovačka, tam ještě moučník, Andrejko, no, hubičku, pusinku a velké přání a písnička z Českého rozhlasu Olomouc rádi vyřizujeme. A také rádi pozdravujeme k narozeninám, které dneska slaví Marci Krmičková, Setkov, všechno nejlepší, pohodu, zdravíčko, lásku, všech, co jí máme rádi. Úsměv na tváři, ať tě stále září Marci. Zdraví Marci. No a ještě písničku pošleme s přáním no co nejkrásnějšího malovaného podzimního dne, konečně i s pár paprsky a možná oteplením pro švagra Jarouška Supola. Dneska slaví své narozeniny. Přejeme Jarouškovi zdravíčko, úspěchy v honitbě, ať si užívá života v kruhu rodinném. Přejí Klincovi, jejich Jarouškovi a my se přidáváme mezi gratulanty. Písnička ještě zamíří pro babičku. Na návštěvu, míříme za ní, tak nás ohlašte přes rádíko, které určitě s dědou poslouchají, pěkně jim zvesela, zahrajte. No to si pište.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Září, babí léto, podzim barevný i zadumaný bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hryvolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pomalu ladíme housle, ovšem zpívat bude paní Simonová, ale třeba jeden slavný německý houslista o té melodii taky ví své. Moje srdce houslistu zahrajeme paní Lidušce od paní Simonové. Komu ještě dobrý den?
3: Dobrý den, zdravím Českého rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát včerejším narozeninám paní Deničce Krobotové do Mitrovic. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a ještě jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovi Crhákovi do Nemíle, Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loště, da sousedce Lidie Jarolimové a Lidie Ziglové a manželům Jurenkovým do Dobravice. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Českého rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezká z někde nashledanou Gotwaldovi.
2: Děkujeme, paní Lidušce Gotwaldové, a zdravíme taky další. Dnes paní Lidušku z Dobravice už. No a písničkou uděláme velkou radost také skvělému strejdovi k narozeninám zdravýho. Dva Václavové, takže my Václavům a určitě i od rodinky už přejeme všechno dobré k pondělnímu svátku, ale strejdovi k narozeninkám máme právě od Vašíku popřát v rámci rodinky. Prosíme také poslat písničku do služby sestřičkám, případně lékařům, lékařkám, úplně všude a úplně doufáme, že jim to krásně ubíhá a zdravíme taky prodavače, prodavačky do nákupních center, ať si, pokud mají, užijí v pondělí volno a pozor, nechodit tedy nakupovat do těch velkých obchodů a obchoďáků. Písničkou určitě uděláme radost také Milušce, tu moc zdraví a za už výborný, báječný pozřený obídek děkuje, u nás to voní, Jarek, manžel. No a ještě také písnička zřejmě už do cíle, možná ještě do autička na cestu na festival čokolády velkolosinský, všem v autě pohodičku, mlsoty přeje Naďa a nám tady také. Ještě zahrajeme moc rádi taky pro naši rodinku, až se ještě trošku oteplí odpoledne, chceme také grilovat, krásně nám k tomu zahrajte a pozdravte všechny, kdo si taky užijí toho krásného, postupně dokonce i hezkého babího léta. Tak ještě doznívají možná ranní dopolední, trošku chladna, ještě v noci na zítřek, na pozítřek, musíme počítat skoro s přízemním mrazem, ale odpoledne později se opravdu udělá moc hezky, tak vám přejeme krásný den.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc žije.

0: klavír, ale v tomhle případě elektronické varhany Jiřího Maláska, zpěv Ivety Simonové a původně francouzská encore un violin, 60. léta, u nás natočeno v lednu 1965 v podání paní Simonové. No a další rozverná ve 12.28 poputuje z Nemile od Oldy. Kam pak? Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Božku, děkuji za vybrání písničky. A chtěl bych poděkovat, včera jsme měli srad ze zemědělské školy v Návřeze ve Staré Sladovně. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům a hlavně Božence Petrželové, která to všechno zorganizovala a zařídila. Dále do Dobravice rodině Gotwaldové a děkuji Liduško za písničku, která se mě přes chvilku hrála. Dále Lidušce Siglové taktéž do Dobravice, do Závřa Emilce Horákové, Božence Petrželové do Velkých Rosin a bráchovi do Kosova a celé jeho rodině. Děkuji vám, za shledanou.
0: Děkujeme a rozverně v zápětí už zahrajeme a všem pošleme. Rádi posíláme písničku taky další nejhodnější bábince Marunce k narozeninkám a taky se těšíme na brzké setkání. Už se vypravuje celá rodinka, sjedeme se po delší době na oslavu a na setkání velké části naší rodiny. Moc zdraví Kája a taky Vašík, takže nutně, nezbytně, ale srdečně i Vašíkovi všechno nejlepší, především ale od nich babičce. Pošleme písničku hned v sousedním přáníčku pro moji babičku Růženku do Radnice na Šumpersku od vnučky Virušky a od syna Mira a od vnuku Honzíka a Mirečka z Loštic. Přání pro babičku Růženku. A pak ještě písnička, prosím možná k pracovním činnostem, brigádám a podzimním aktivitám pro Karla, pro Maruš, Vencu a Jituš do Květné k řezání dřeva, bude mu třeba, a ke sklízení jablek. Pokud se urodili, gratulujeme a děkuje tedy rodinka a zřejmě celá partie pracantů a je tam Venca, takže ať potom odpočine a oslaví ten svátek v pondělí, přejeme i my. No a ještě míříme za Jarouškem do Bernardic k dnešním narozeninám našemu kamarádovi Jarouškovi Šupolovi z Bernardic. Přání všeho nejlepšího, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a krásnou oslavu přeje Bob a Zdena. A toto je výběr, ano, tradičně z Nemile od Oldy.
2: Toulal jsem se světem sem a tam, zarostlý a nikým nečekán, doufal jsem, že se to změní. Přecházel jsem trny kamení, poznal

Když jsem se však záhy probudil, zjistil jsem, že nechci, co jsem snil. Chci jen poznat lásku velikou na jednom polštáři pod jednou dekou.

0: spojení, kdo stíhá ještě zavčas odeslat, 723 70 33 51 SMS kontakt, ale zavčasu. No už taky zavčasu třeba pro pondělní svatováclavská přání. A ještě můžete využít samozřejmě takto na celou půl hodinku přímé linky 221 555 444 s výběrem písničky. Třeba nějaké pěkné valašské, veselé a krásné. To pošleme i rodákům, třeba i dnes v Krnově. Paní Vlastino, zdravíme. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás zdravím a moc vám děkuji za vybrání písničky Robinku a přeju Janice a Jiřímu zroštění, pozdrav Anice do Vápené, Jitovce do Žilové, Marusce do Prostějova, rodině Šulákové, od Jarmilky a Brandusovým do Velké Kraše a Málce Pusinku pozývá. A ještě něco. Ježišmarja, Toničku z Ludmírova a Jindřišku a Ladička. Jindřičko a Ladička a nevím teď, odkud oni jsou. Ladička z Tovačova, Jindřička jeho sestra, nevím.
0: Jindřička z Chropině, pěkně zdravíme, krásně do všech stran. Dál posíláme krásná pozdravení od Švédových. Podpis, děkuji Švéda tradičně. A dneska k 68. nám pro Jana Jurečka ze Štítů. Všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně, hodně zdraví, spokojenosti. Mu přeje manželka a dcera a syn s rodinami, vnoučata a Švédovi a taky paní Valentová, nebo rodina Valentová. Písničkou potěšíme Elušku Mátalovou ze Žilové. Všechno nejlepší, zdravíčko, úsměv na tváři a tě září. Klubičko z klubovny, klubičko přeje zdravíčko Elušce, Elišce možná Mátalové. A ještě krásná pozdravení a taky písnička a gratulace paní Marcelce Kristlíkové z Pískova ke kulatým narozeninám, které měla ve čtvrtek a dnes má rodinou krásnou oslavu. Přejeme jí všechno nejlepší, hezké oslavy, ale hlavně hodně zdravíčka, lásky, spokojenosti, moc zdraví, kafičkáři, koho? Do Pískova Marcelku Kristlíkovou. No teď trocha těch tónů po Valašsku, třeba Vizovsko a okolí.

0: Valašská a zaláskovaná a flaretovský Valašská. 12 hodin, už máme 40 minut a 26. září a slunce září. Žádné srážky prý se nečekají, docela teplo to babí léto, ale ještě první noci v těch nejbližších hodinách a dnech, tedy opravdu chladné, chladné. Zahřejeme dalšími tóny, štěstí a laky, pošleme od Marušky do Trově a od Toničky. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila dnes nechat zahrát Andrejce Krejčí, naší sestřičce, jejímu svátku. Dále bych chtěla poděkovat k nám do domova také Milušce Karlové a Magdalence Švecové za úklid naší společenské místnosti. A dále bych poslala tuto písničku ještě panu Milánkovi do Vilémova, Poupilovi a panu Karlu Lužnému do Přemyslovic a chtěla to přeji všichni z domova hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a boží požehnání. A ještě bych tuto písničku poslala i Vlastičce z Krnova, která mě před chvíli hrála, a děkuji za písničku a hodně zdraví přeji. Děkuji vám moc krát, nashledanou.
0: Děkujeme moc za všechny, za přání všem, taky do všech směrů, míst a oblastí. To byla Toníčka z Ludmírova a byla tam i Andrejka. Tak navážeme s dalším přáníčkem v SMS schránce Českého rozhlasu Olomouc a zahrajeme hned třem kámoškám jménem Andrejka. Dvě v Čechách a prý, jestli si to budou moct pustit, no určitě olomouc.rozhlas.cz audioarchiv a tam najít třeba teď tu 12. hodinu 40. 41. 42. minutku. Písničkou máme potěšit ovšem taky k životnímu jubileu 80 let švagrovou paní Drahomíru Galovou z Horního Forštu. Hodně zdraví, štěstí přejí Regošovi, jsme moc rádi, možná po letech za kontakt také z těchto míst. Takže švagrové, Drahušce Galové z Horního Forštu, hodně zdravíčka, štěstíčka od Regošových i od nás. No a tak pak ještě máme zahrát od Marcela. Na oplátku posílám pozdravení z Bramborákových hodů ze studinek Zorních studenek Nadě s maminkou od Marcela. Děkujeme, mlsotky, a ještě prosíme písničkou potěšit určitě hodné posluchače, kteří si krásně hrají, a jedné hodné babičce, milunce máme opět počase zahrát milou písničku. Pošleme moc rádi ještě písničku i milým přátelům Zdeničce z Holubic, Evičce z Modřic u Brna i Haničce Kalábové se synem Jarkem, Lidušce Síglové z Doubravice, taky váženým pánům Jiřímu z Litovle, Jiřímu z Konštátu, všem lásku v srdci, klid na duši, přeji s láskou k bližnímu ze srdce Věrka Halousková s Hodným Adámkem. A další přáníčka ještě budou k mání za pár okamžiků těm, kdo poslouchají. Víte, že toto není rubrika, že nám tady chodí občas přáníček spoustu a že všichni vzpomínáme na někoho, ale je to tak, že nehrajeme v rubrice Vzpomínáme, pustili nás, ale těm, kdo opravdu poslouchají.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A pojďme dál, za chvilinku budeme u vás zájemců, kdo jste teď opět aktivovali telefonní linky, tak když vydržíte, to je ten předpoklad, že se vám za chvilinku můžeme věnovat. Teď se budeme věnovat také přáníčkům. Jednak představte si, Andrej, co už je prý do práce, ať si to pak užije, je to prodavačka, tak ať má pondělí konečně krásné zasloužené volničko. Také ale pozor, písničku, kteří si užívají a na prodloužený víkend třeba vyrazili i za hranice, nejenom všední dnů, ale z okopečky a možná na jich, i když mi bude mít teď trošku teplej, tedy určitě přes den, ale moře je moře, mořátko je pořádko a zřejmě ještě krásně teplonké, tak na cesty moc zdraví teta, Marianka a všichni naši rodinku. Krásné slunečné odpoledne, konečně i teploučko, písnička pro radost, pro potěšení a oplátka za písničku Lidušce Gotovaldové a celé rodině, Lidušce Sieglové do Dubravice i k Pytličkovým Navrátilovým šle Hofrovým, Henrice a Alence do Jeřmaně, Kájovi Alence do Turecka. Od Johy, od Františka, krásná pozdravení. Ještě prosíme písničku poslat pro potěšení nejhodnější babičce Jarce k nedávnému svátku. Jaromíry měli svátek krásné dny, i ty následující přeje rodinka a především Wendy a Standa. A písničku pošleme moc rádi taky milému Břeťovi Pískovi a tetičce draze Baťové do Štítu. Krásné slunečné dny, hodně zdravíčka, hodně pohodičky od Jarka a Mirky s rodinou. Zamilované přáníčko ještě vyřizujeme ke krásným narozeninkám skvělé báječné mamince, mojí nejskvělejší partnerce Janulce. Moc i zdraví Jarda. A krásně jí zahrajte.

0: To je projev.
1: To je fond. To byl fond. Láďa Křížek. Tak zamilovaně, pěkně, divoce, ale teď ještě přátelsky, aspoň co stihneme pár tónů. Zdravíme paní Lidušku, dobrý den.
2: Krásný den vám taky přeji, pane Bořečku, do Českého rozhlasu Olomouc. A chtěla bych poslat písničku s velkým poděkováním a pro krásnou sobotu a nedělu manželům Gottwaldovým z Doubravice, Lidušce a Jendový, manželům Hrubým z Moravičan, paní Alence a panu inženýrovi Karlovi, manželům Sedláčkovým z Ujezda, paní Jožince a panu Františkovi a děvčatům z Jeseníku, paní Lidunce Uchytilové a kamarádce Alence, panu Oldovi Crhákovi z Nemile a Zdeňce Pavelčíkové z Uničova a paní Jalušce z Krnova. Všem moc děkuju ještě jednou i za přání k mém narozeninám, za krásná slova a k svátku. A písnička je pro vás, Bořečko, a písnička pro všechny přátelé a posluchače. Děkuju, děkuju a krásnou sobotu. Nedělo vám také přeju. Mějte se krásně.
1: Děkujeme, ani nemrzne prádlo přes noc. Taky zahrajeme Vlastičce z Konova i Staňce z Lomnice, Toničce z Ludmírova i Jirkovi z Litovle i Jirkovi z Kunštátu, Břeťovi ze Štítu i Františkovi od Brna. Srdečná pozdravení, zroštění od Jany a Jiřího. Pro Vlastičku také přánička pozdravení od Marušky z Prostějova. Pevné zdraví do Krnova, hezký pohodový víkend, ať si užije krásných dní. Ještě prosíme zahrát ke krásným narozeninkám. Krásné narozeniny přejeme paní Janě Hacurové do Vrbna pod Pradědem. To přejí patrovští a my taky. A teď ještě tady ta uklidňující přátelská, aspoň pár tónů.

0: jsem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobrý den.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Od října se v superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Rozšiřuje se taky okruh zranitelných domácností o víc samoživitelů. Semafory na frekventované Přerovské křižovatce ulic Tržní a doktora Edvarda Beneše čeká oprava. Do Olomouce dorazí výrazné osobnosti současné evropské poezie. Zítra bude jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Podpora na bydlení v superdávce bude od října vycházet z dat v jednotlivých okresech. Dosud se určovala podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než Tržní, říká Opletal.
7: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
6: Od října taky nově k takzvaným zranitelným domácnostem patří samoživitelé s dětmi do 15 let. Podle ministerstva práce se jim díky tomu navýší superdávka v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně. Samospráva Přerova bude investovat více než 1 000 000 korun do opravy světelné signalizace na frekventované křižovatce ulic Tržní a doktora Edvarda Beneše. Semafory poškodil v srpnu řidič zemědělského stroje. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
8: Rozsah škody je natolik velký, že semafory není možné do dokončení opravy ani provizorně zprovoznit. Situace je o to vážnější, že jde o křižovatku s velmi vysokou intenzitou provozu. Počítáme s tím, že oprava bude dokončena do konce letošního roku.
6: Do Olomouce přijde příští týden 5 básníků a básnířek z 5 zemí střední Evropy, kteří se utkají v 11. ročníku soutěže Ceny Václava Buriana. Podle pořadatelů akce jde o výrazné osobnosti současné evropské poezie. Jejich tvorbu propojuje společenská témata s velmi osobní zkušeností. Veřejná autorská čtení budou 2. října v Centrálu muzea umění Olomouc. Součástí večera bude také hlasování o ceně diváků. Sdělil mluvčí muzea umění Tomáš Kasal.
9: Sport.
6: České házenkářky poprvé zvítězily v přípravě na prosincové domácí mistrovství Evropy. Svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy porazily Polsko 27-25 na turnaji o štít města Chebu. Ten zítra uzavřou soubojem se Slovinskem.
9: Počasí.
6: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách okolo 14. A povane slabý proměnlivý, během dne jihovýchodní až jižní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Na silnici číslo 44 u Bludova na Šumpersku havarovalo osobní auto do svodidel. Projíždějte tam opatrně a počítejte se zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
9: Je tady poslední zářijový víkend, který bude tentokrát o kousek delší, protože nám ho příjemně prodlouží pondělní svátek a tím pádem bude i víc času na výlety. A pokud nevíte kam, rádi poradíme, respektive poradí dnešní sobotní výlety, tak vás pěkně vítáme. My vám dnes představíme obří pískovcovou jeskyni jménem Pekelné doly. Nachází se u Lindavy v Libereckém kraji a zatím prozradím jenom tolik, že se do ní vejde i auto. Potom zamíříme na Vysočinu do obce Radostovice, kde stojí nové umělecké dílo kamenosochaře Radomíra Dvořáka. Nese název Kudějův stůl. Jak vypadá a kdo ten Kuděj vlastně byl, prozradíme za chvíli. Navštívíme také Muzeum smyslů v pražské Jindřišské ulici, ve které si vyzkoušíme všechny naše smysly a také si uvědomíme, jak moc nás někdy dovedou zmást. A nakonec se vypravíme na Vsetínsko ve Zlínském kraji, kde se projdeme působivými Lačnovskými skalami.
5: Výlety s Pavlem Kudrnou.
10: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Mezi oblíbené turistické cíle patří jeskyně. Do některých se dá vstoupit vzpřímeně, někde se musí prolézt a velká spousta z nich je nepřístupná. U Lindavy v Libereckém kraji existuje ale jeskyně, do které se dá nejenom vejít, ale dokonce i vjet na motorce. V historických pramenech se jí říká Lindavské komory, Husovy kostely anebo Nautilus. Už čtvrt století se ale jmenuje Pekelné doly. Obří podzemní prostory na Novoborsku vlastní motorkáři. Ovšem, jak se přesvědčil náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření, motorka podmínkou pro vstup rozhodně není.
1: Já do podzemí vstupuju s mediálním maskotem Pekelných dolů Romanem Medvědem Titěrou. Jak velký ten prostor vůbec je?
2: No, máme tady zhruba 3,5 tisíce metrů čtverečních.
1: Takže jsem se teda opravdu nechá zajet na motorce, protože Pekelné doly jsou především o motorkářích, ale i bez motorky se sem může.
2: Ano, určitě. Můžou se pěší, cyklisti a měli jsme tady dokonce i pár aut, samozřejmě historických aut.
1: Jak vůbec vznikl ten obrovský prostor? Kdy začala ta historie Pekelných dolů?
2: Ta historie se uvádí někdy po bitvě na Bílý hoře, kde zde sídlili protestanti, kteří byli vyhnáni z Prahy před perzekucí. Měli tady stáje a po okolí v různých jeskyňkách a různě prostě upravených prostorách žili a schovávali se.
1: Tady nedaleko byla za hraběte Kinského významná brusírna. Ten písek by se na to hodil?
2: Ten písek z mýho hlediska, z pozice skláře, ten písek se nehodil, ale historie to tvrdí.
1: Další kutání přišlo za druhé světové války, kdy vlastně tento nádherný podzemní prostor neměl tak nádherný účel. Byla to podzemní továrna Wehrmachtu.
2: Ano, byla továrna Wehrmachtu, která sem byla vlastně přesídlena částečně z Jánské. Byla to továrna pod krycím názvem Nautilus, Rapštejn 2, a vyráběla se zde munice a autokanony do letadel. A ten prostor vlastně ještě předtím, než se sem vůbec Němci nastěhovali, tak upravil pan architekt inženýr Bešoren.
1: Tady z té centrální části, kde my právě teď stojíme a kde nám tady do toho někdo něco míchá, nebo co to tam dělá?
2: No, tam naše čertová babička vaří zlobivý děti.
1: Tak vlastně z tohoto centrálního prostoru vedou takové, jakoby, dalo by se říct, asi prsty, takové štoly?
2: Jsou to štoly, jsou to kapsy, kde byly vlastně výrobní prostory. Jsou tady ještě zbytky sarkofágů, na kterých byly soustruhy a lisy.
1: Velice zajímavě působí strop, který je vlastně rovný.
2: Ano, je to rarita, celosvětová rarita. Je to nejdelší plochý strop na této planetě. Má zhruba 110 metrů. A je podepírám 30 sloupy mohutnými. Přesně jich je 32.
1: Tady by se ale nechali dělat i pekelné akce. Vlastně přes léto hlavně motorkáři, ale vy fungujete celoročně.
2: Dá se říct, že téměř celoročně končíme až v prosinci. No a my v těch pozimních a zimních večerech tady děláme Mikuláše.
1: Romane, abych přeci jenom zašel do nějaké té kapsy, můžeme?
2: Určitě, určitě.
1: Tady to vypadá ale opravdu jako drsně, to je mučírna?
2: To je, jsme přesně v mučírně. Tady jsme v mučírně, tamhle je kláda, máme tamhle archu úmluvy, kterou historici marně hledají, protože skončila v pekle a my jen tak nevydáme.
1: A když už hovoříme o tom pekle, nemůžeme zapomenout na pohádku Z čerty nejsou žerty?
2: No samozřejmě, to je naše kultovní pohádka, Čerty nejsou žerty od pana režiséra Bočana a díky tomu vlastně tady máme i toho Mikuláše. Řádí tady 50 čertů, možná i víc. No, zkrátka je to zábava.
0: Říká mediální maskot Pekelných dolů u Lindavy Roman Medvěd Titěra. V Pekelných dolech toho ale uvidíte mnohem víc. Třeba čertí líheň, potkáte Chárona a další temné bytosti. Světovým unikátem je v jeskyni nejen pískovcový strop, ale i počet nálepek motorkářských klubů z celého světa. Pekelné doly si oblíbili nejenom turisté, ale i filmaři, kteří je obsadí přibližně dvakrát za rok. Takže i pekelníci ztrácejí přehled, co všechno se v nich už točilo.

V minulých výletech jsme si připomněli oblíbenou postavičku dřevěného kluka, Rošťáka Hurvínka. Slaví stovku. V této souvislosti jsme se soutěžně ptali na české loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka, které bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930. Otázka zněla, kde dnes najdeme už toto legendární divadlo, za A v Plzni nebo za B v Praze? Tak tentokrát to bylo tak 50-50, vy jste se nechali mnozí zmást právě tou Plzní, kde Hurvínek vznikl, ale to divadlo, které bylo v Plzni sice založeno, se odtud na podzim 1945 přestěhovalo trvale do Prahy. Najdeme ho v Dejvické 38, to je Praha 6, takže kdo napsal Bčko, udělal dobře, to byla správná odpověď. Hrálo se o cestovní Alu Lahev. Vylosovali jsme tyto posluchače, kteří správně odpověděli, tedy napsali Bčko. Jsou jimi paní Jaroslava Srchová Milevsko, paní Alena Vacková Vysoké Mýto, pan Gustav Raymond Husinec Hřeš, paní Ludmila Důlková Jestřábí a paní Naďa Kulhánková Kopydlno. Přijměte naši gratulaci. Samozřejmě, pokud vám to nevyšlo, tak už teď máme pro vás novou soutěžní otázku. Uslyšíte ji ještě v dnešním díle nebo ji najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Zítra ji neuslyšíte, protože zítra se opět rozhlas vydává za vámi, takže generální ředitel s celým týmem se vás pokusí bavit, no a my vám nabídneme reprízu v čase výletu. Takže soutěžní otázka ještě dnes na konci. Hrajeme o cestovní Alu Lahev, to už jsem říkal, a hlavní cenou pak je výletnický batoh, ve kterém je řada turisticky zajímavých věcí. Brzy připomenu nebo řeknu, někomu třeba poprvé prozradím, jaké.

0: Okolí Lipněce nad Sázavou na Vysočině je oblíbeným turistickým cílem obdivovatelů spisovatele Jaroslava Haška, ale nejenom jeho. Slavný autor Švejka měl totiž kolem sebe vždycky zajímavé postavičky. Patřil mezi ně i Zdeněk Matěj Kuděj, novinář, cestovatel, překladatel a spisovatel. Právě on se stal ústřední postavou nejnovějšího díla kamenosochaře Radomíra Dvořáka. K takzvanému Kudějovu stolu nás do Radostovic zavede naše kolegyně Irena Šarůnová v doprovodu samotného autora.
1: Kuděj byl tulák se tuhý rozměru, který vyhrál v kartách lístek do Ameriky. Prošel podobným osudem jako Jack London, se toulal, taky pral čínský prádelně, taky kopal zlato, taky byl ve vězení.
2: Já vím, že byl i novinář, spisovatel.
1: Taky, no, a on pak přijel z Ameriky, teď co bude dělat v Praze, tak dělal přidavače na stavbě a vykládal ty svoje zážitky z Ameriky. Ty zedníci říkali, hele, to je dobrý, zkus to napsat. Tak jim to jako napsal na kus papíru, oni mu nic neřekli, odnesli to do nějaký redakce, tam to uveřejnil jako povídku.
2: Přeložil i Tarzana. I nějakou parodii na Tarzana napsal, protože ta se nám také propojuje se stolem, ano, u kterého sedí tři kamenné postavy.
1: Protože Hašek mu řekl, Matěj, už to nepřekládá, je to kýč. Tak ono poslech, ale teď byl plný toho Tarzana, že jo? Tak to vyřešil tak, že udělal tu parodii.
2: A Tarzanova babička, která je hlavní postavou té jeho knížky, sedí u stolu s Kudějem.
1: Ona pak jako někde na konci té knížky jako zmizela záhadně, takže ona zmizela do Radostovic.
2: A ta třetí postava?
1: To je Jaroslav Hašek. Byl to zvláštní jako její vztah k Kuději. Začal psát a tím se začal motat kolem Bohémie, logicky kolem Haškovy družiny taky, protože tam ten byl taky v hospodě pečený, vařený.
2: Kde žil Kuděj tady v Radostovicích?
1: Z těch vzpomínek na Haška vyplývá, že tady domek nějaký měl. Najednou se ocitnul tady, tak jako záhadně na té Vysočině. Tady byl 13 let na jednom
2: 13 místě. Let přímo tady v Radostovicích.
1: No, ale mezi tím putoval, cestoval, byl v Leči, Umplce, v Polný. Dobrý den, pane Puflere.
3: Dobrý den.
1: To je vlastně z té rodiny,
2: který
1: vlastně oba jako tam tábořili. Pan Pufler byl tak hodný, že nám tady prodal ten cíp. Jako jenom by ten pomník tady nemohl být.
2: Dívám se na desku stolu, jsou tady samozřejmě jména Jaroslav Hašek, Lady, Motýka Tarzanova babička a Zdeněk Matěj Kuděj. A co je tady napsáno?
1: Tady na naší krabatině bývá Safiánská zima.
2: Nápisů je tady víc.
1: Vedou se to lépe táhnet. Oni se dohodli s Haškem, že budou střídavě psát jednu a jednu kapitolu, no ale jako Hašek neměl čas a pak umřel, že jo. Takže to Kuděj napsal sám. Asi možná nejznámější jeho knížka.
2: Váš první kamenný stůl ve Svatém kříži je popsaný i ze spoda. Mám se dívat i tady pod desku. Tak já jdu dolů. Musela jsem zalehnout pod stůl. Ani já neušel Haškovu břitkému vtipu. Bylo to v době, kdy jsem se oženil a potřeboval mnoho peněz. Jdu zpátky nahoru, protože vaše kamenné plastiky jsou zajímavé ze všech stran. No tady je písmenek ze zadu.
1: Méně známý citát ze Švejka.
2: Teď jsme byli na zádech Haškových, jdeme na záda opice.
1: To je výtah z úvodu k tomu románu.
2: A poslední postava Zdeňka Matěje Kuděje.
1: No, to je příběh Radostovických ryb.
2: Váš první kamenný stůl zaměřený na Cimrmana stojí ve Svatém kříži a tady ten má podobnou konstrukci.
1: Jsem měl prostě jasno, že to budou tři figury jako vertikální plochy zaklesnutý

0: A teď vás ve výletech vezmeme na místo, kde si budete moci vyzkoušet svoje smyslové vnímání a také zjistit, jak nás naše smysly někdy klamou. Zamíříme do Prahy, do Jindřišské ulice, kde stojí barokní Harachovský palác. V něm sídlí už 10 let Muzeum smyslů, do kterého nás zve Jolana Nováková spolu s manažerkou Anetou Rohelovou.
1: Jsme v Muzeu smyslů Praha na Jindřišské ulici. Právě teď se nacházíme u takové lávky, která vede na konec tunelu. Pojďte se projít a pak si řekneme, co to s vámi udělá.
2: No, to jsem zvědavá, tak já to zkusím. Jo. Ten tunel se otáčí, podotýkám. Lávka je sice v otáčivém tunelu pevně usazená, ale já přesto vrávorám a chytám se zábradlí. Průchod tunelem prostě narušil moji rovnováhu. Muzeum smyslů si prohlížím s Anetou Rohelovou. Máte tady 50 exponátů, které si můžeme vyzkoušet na vlastní kůži. Lépe řečeno, prověřit si své smysly. Máte tady místnost, kde podle zvuku odhaduji, že bývaly i třeba před několika staletími stáje.
1: Přesně tak. Tato místnost v Harachovském paláci je neměnná. Nemůžeme s touto místností hýbat?
2: Z minulých časů tady zůstaly kamenné nádoby na vodu, tamhle nahoře držáky na seno. Vy jste přidali 3D obrazy stájí a my tak máme pocit, že jsme opravdu u koní. Je to všechno jenom jako, ale fotky to budou nádherné. A teď něco drsnějšího zkusíme. Kdo je odvážný, může si u vás v muzeu lehnout na fakírské lože, které je složené z víc než tisícovky hřebíků. A to bude asi bolet.
1: Proč si to nejdete vyzkoušet?
2: Aha, dobře. Takže já se tady natáhnu a položím si hlavu. No, polštářek.
1: A stisknete si tlačítko.
2: Ty hřebíky z lůžka vyjeli a já teď ležím na nich. Dalo se to vydržet, ale příjemné to nebylo. Tak tady si můžete vyzkoušet další ze smyslů, a to čich. Protože když si přivoníte ke třem takovým zajímavým chobotům, tak ucítíte vůni vítězství, starobylý slovanský strom a nejsladší náš nápad. Já nebudu víc prozrazovat, protože vy až přijdete, vyzkoušíte sami. Máte tady na stěnách muzeu taky spoustu obrazů, u kterých si člověk může vyzkoušet představivost, a pokud jste soutěživé typy, tak si můžete mezi sebou zasoutěžit, kdo pozná na obrazu třeba něco, co je tam skrytého a co není zdaleka na první pohled vidět. A pokud slyšíte ty zvuky, to je jedna taková hra, typicky pražská, kterou tady v Muzeu smyslu mají. Vy si tady pustíte příběh o Golémovi a vaším úkolem je, Aneto,
1: přidat k filmu zvuky tak, aby pasovaly do příběhu.
2: Teď mluví Golem asi.
3: Ale Golem jde.
2: Golem jde.
3: Golem padá do vody.
2: Ne, můžou taky běžet koníci. A zafouká vítr, to se vyzkouším já. A další exponáty si můžete vyzkoušet taky vy, když zavítáte do Pražského muzea smyslů.
0: Zve do Pražského muzea, které prověří vaše smysly, u řady interaktivních exponátů naše kolegyně Jolana Nováková. A pokud byste se tam chtěli podívat, tak otevřeno mají denně od 9. do 20. hodiny. Výlety. My jsme vás tentokrát vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě. Reportáž jste slyšeli z pekelných dolů u Lindavy. No a do podzemí půjdeme i pro novou soutěžní otázku. Vydáme se do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518, což z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku. Věděli byste, o jaký důl jde? To je soutěžní otázka. Za A je to důl Svornost, nebo za B je to důl Bratrství. Ačko Svornost, Bčko Bratrství. Hrajeme tentokrát o flísové deky pro pětici posluchačů. Ovšem musíte nám napsat správnou odpověď v textové zprávě. Píše se takto: výlety, mezera A nebo B. Opět mezera. Pak napíšete křestní jméno, dodáte příjmení a ještě celou adresu, včetně poštovního směrovacího čísla. A poslat musíte na telefon 90 050 011 04 do nedělní půlnoci. Službu zajišťuje ATS Praha, pro nás je to tedy náš partner, vlastně i váš partner, a je spoplatněna částkou 4 koruny. Flísové deky, tedy malá cena, hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže pokud vyhrajete v malé soutěži nebo v té malé ceně flísovou deku a pak v hlavní, tak budete mít třeba i pro svého manžela, manželku, přítele, kamaráda, prostě pro někoho, s kým se na výlety vydáte. Já jenom prosím pěkně připomenu, někdy píšete ještě čárky a háčky nad písmeny, celý text se pak rozbije, no a my vás z toho losování musíme vyřadit a to je veliká škoda. Takže dávejte na to pozor, pište také vždycky na prvním místě křestní jméno, příjmení, to podle toho, jak se nám to řadí, abychom v tom měli pořádek, aby každá zpráva nevypadala jinak, ono se v tom pak špatně orientuje, protože těch zpráv přichází stovky. Tak to je snad organizačně všechno. No, na konci vysílání ještě soutěžní otázku připomenu. Tady jsou sobotní výlety.

0: Plačnov na Vsetínsku ve Zlínském kraji se pyšní hned třemi poklady. Šafrány, které každé jaro rozkvetou a lákají stovky zvědavců, dramatickým příběhem vařákových pasek, které na konci druhé světové války vypálili nacisté, a také skalami, které se tyčí nad obcí. A právě do nich se dnes vydáme. Naši zlínskou redaktorku Sylvii Pospíšilovou tam doprovodil předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela.
1: Stojíme právě teď na nejvyšší části obce Lačnov, zvané Kozinec. A odsud se vydáme po modré a žluté turistické značce směrem ke skalám.
2: Jak dlouhá cesta nás čeká?
1: Asi 3,5 kilometru.
2: Tak jdeme.
1: Vyrážíme.
2: Po necelé hodince jsme na dohled skal. Ten poslední úsek naší cesty byl poměrně strmý. Kam povedou naše kroky teď?
1: Stojíme právě u těch dolních skal. Je to masiv asi tak 70 metrů dlouhý a nejvyšší věž těchto skal je ve výšce asi 15 metrů a jmenuje se Lucifer.
2: Takže my vyšplháme na Lucifera?
1: Ano, my vyšplháme na Lucifera a podíváme se na ten krásný výhled.
2: Tak pojďme. A my jsme s mým průvodcem pokořili Lucifera a otevřeli se nám překrásné výhledy. Pane Kůdelo, kam dohlédneme? Je krásné počasí.
1: Vidíme v dáli Bílé Karpaty. V popředí je Valašsko-Kloboucko s Jeleňovskou a po pravé straně jsou Vizovické vrchy.
2: Krásné Valašsko.
1: Opravdu.
2: Z jaké horniny je tady ten masiv?
1: Je tvořen křemencovým pískovcem, je to lagurský flíš. Hlavní horninou je křemen spojený jílovitým tmelem. Ten křemen je tvrdý, jíl je měkčí, takže více podléhá té korozi. Tím pádem se tady vytváří ty různé voštiny, prohlubně, převisy, malé jeskyňky.
2: My jsme vylezli na Lucifera. Máte tady čerty? Vztahuje se k tomuto místu nějaká pověst?
1: Tyto kameny prej postráceli čerti, když stavěli čertovy skály. Oni se tady scházeli za letních nocí ke svým rejdům.
2: Tak my jsme asi po 15-minutové cestě od Lucifera dorazili lesem k vrátnici a můj průvodce prohlásil, tady tou skalní štěrbinou vyjdeme na vrátnici, a vyběhl tam jak zajíc. Vy nepatříte do klubu seniorů, ale tak do junáka.
1: Děkuju, no.
2: Bohužel odsud výhledy moc nemáme, protože vzrostlé smrky tomu brání, ale pojďte o tom místu něco říct.
1: Tyto horní skály, zvané vrátnica, jsou o trošku delší než dolní skály, asi 100 metrů, jejich výška je kolem 11 metrů. A právě stojíme na temení těchto skal. Je to tvořeno překrásným mrazovým srubem. Výhled nemáme, škoda.
2: Vzal jste mě na krásné místo. Pojďte posluchače pozvat, když k vám do Lačnova přijedou. Kam ještě mohou zamířit, nebo co všechno se dá v Lačnově zažít?
1: V Lačnově známý tím, že tady roste šafrán bělokvětý. Kvete v jarních měsících. Kdo by chtěl přijít, tak na webových stránkách obce je vždycky uvedeno šafrán už kvete. Druhým místem je muzeum vařákových pasek, kde byla provedena vědecká rekonstrukce jedné z vypálených usedlostí domu číslo 81.
2: A vy jste mi cestou sem prozradil, že máte ještě jednu krásnou akci, a to je valašské tulání.
1: Ano, kdo se rád tulá po valašské přírodě, tak toho bych chtěl pozvat na takzvané valašské tulání, které se koná vždycky poslední sobotu v měsíci srpnu. Tož přijďte.
0: Zve předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela. Valašsko je místem, kde se střídají skalní města, dlouhé hřebenovky, dřevěné rozhledny a živý folklor. Takže pokud tam vyrazíte, ať už do Lačnova nebo jiného koutu tohoto malebného kraje, určitě vám jeden den stačit nebude.

K dnešní soutěžní otázce nás inspirovala návštěva největšího pískovcového podzemí v Evropě. Byli jsme v pekelných dolech u Lindavy v první reportáži. No a do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. Vydáváme se pro ní do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my se ptáme, věděli byste, o jaký důl jde? Za A je to důl Svornost nebo za B důl Bratrství? Pokud byste chtěli písemně tuhletu otázku, tak vám ji sice nepošleme třeba na e-mail, ale můžete si ji přečíst na našem webu výlety.rozhlas.cz. No a když už jsem se zmínil o e-mailu, tak vám řeknu svůj pavel.kudrna@rozhlas.cz. Tam můžete posílat tipy na reportáže, které předáme, nebo ty tipy předáme pak našim kolegům, reportérům. No a třeba se tam vydají a my pak ve výletech nabídneme reportáž právě od vás. Takže výlety.rozhlas.cz, to je naše webová adresa, hrajeme o flísové deky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, mějte se pěkně, připomínám, zítra se neuslyšíme, zítra se opět Rozhlas vydává na cesty, uslyšíte záznam pořadu, záznam zábavného pořadu s generálním ředitelem Českého rozhlasu, no a Pavel Kudrna, jsem chtěl říct generální ředitel výletu, ale to bych si hodně fandil, vás zve na příští víkend na sobotu 13. hodinu a 4. minutu. Mějte se moc pěkně a zdravím vás za celý tým.

Mr. Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Jiříkov na Bruntálsku opraví historickou márnici na nevyužívaném německém hřbitově. Policisté varují před hustějším provozem o prodlouženém víkendu. Přibude více kontrol. Česká vesna Jesenicku dnes hostí další ze série koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Karla Dittrse z Dittersdorfu. Zítra bude jasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Nevyužívaný německý hřbitov z první poloviny 19. století v Jiříkově u hradu Sovinec čeká další rekonstrukce. V minulosti už obec opravila historickou hřbitovní zeď. Příští rok opraví starou budovu márnice. Hřbitov je nevyužívaný od 60. let 20. století, říká referentka jiříkovské radnice Martina Zatloukalová.
4: Jedná se o pietní místo, které vlastně pomalu chátralo, a přesto tohle místo lidé navštěvují a navštěvovali a proto jsme se ho rozhodli opravit. Ten hřbitov je usazen mezi loukami a je odsud hezký výhled vlastně na obec Křížov. Celkově si zde člověk může odpočinout.
3: Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod. Zhruba o 3 tisíce více než v předchozím roce. Na koncert s názvem Znovu objevené hudební poklady můžou dnes zájemci vyrazit do kostela svatého Josefa v České Vsi na Jesenicku. Vystoupení se koná v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Karla Dittrse z Dittersdorfu. Začátek je v 18 hodin. Víceředitelka festivalu Hana Polášková.
5: Opravdu tyto znovu objevené hudební poklady zazní. Bude to jednak koncert pro kontrabas a orchestr číslo 2 E-dur. Solo si zahraje Marek Švestka. Dalším znovu objevným pokladem bude koncert F-dur pro fagot a orchestr Antona Zimmermana. Tady solo na fagot provede Jaroslav Kubita. Sport.
3: Čeští fotbalisté do 21 let přišli o reálnou šanci na přímý postup na evropský šampionát. V kvalifikaci totiž remizovali na trávníku outsiderů z Azerbajdžánu 1-1 a na vedoucí Portugalce ztrácejí v tabulce 4 body. Už ve středu si ale svěřenci kouče Bílka můžou zajistit místo v baráži. Potřebují k tomu doma zdolat Bulharsko.
2: Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách okolo 14 a povane slabý proměnlivý, během dne jihovýchodní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na silnici první třídy číslo 35 u obce Studená Loučka na Šumbersku. Leží tam na silnici autosedačka. Projděte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: třeba i na znovu objevená hudební díla, skvosty a poklady vás ještě pozveme a mimochodem vlastně v posledních dnech nabízíme krom více či méně tradičních cen v hřebících Českého rozhlasu Olomouc po 14. hodině, také v sobotu třeba možnost vstupenek či domluvených vstupů na akce festivalu Karla Dittrse z Dittersdorfu. Probíhá až do 4.10. a třeba zítra podzimní serenáda, dnes tedy ty znovu objevené hudební poklady, mimo jiné také z dílny Cimrmana, nikoliv ovšem Jára Cimrman a divadlo Járy Cimrmana také v rozhlasovém podání tento víkend hodně oslavují, 60. sezonu tuším už a 90. pan Čepelka, básník a cimrmanista a cimrmanolog. My můžeme oslavovat třeba potleskem pro vás, nikoliv za hudební výkon, ani za znovu objevené poklady hudební, ale za oživené, osvěžené znalosti třeba ze základní nebo střední školy, anebo dobrý odhad za chvíli v hřebících s datem sobota 26. září. Budou tady a třeba s vámi na lince 221 555 444.

0: rádi. Pojďte, zapojte se ve 14 hodin 12 minut naživo live, dnes konkrétně za toho krásného podzimního dne 26. září.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Uhoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Máte je rádi? Pojďte tedy k nám. 221 555 444 a my tady máme prozatím 10 otázek, když 3 z nich správně zodpovíte pěkně za sebou, tak my vám nabídneme třeba i vstupenky na pěkné akce. Máme tam počasí tuším taky flash disk, flashku, USBčko, i to se hodí a to je velmi oblíbená cena, stejně tak jako knižní, třeba ta dnešní sobotní. Ale nabídka bude učiněna za chvíli pod podmínkou výhry. Právě po telefonních linkách už zdravíme prvního uchazeče, možná výherce, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je vítěz Velkých Hlostin.
0: Optimismus, ráznost, energie a všeznalectví předpokládáme u pana Vítězslava. A teďka je samozřejmě ještě, aby sedly ty otázky, no. 1 až 10.
4: Zkusíme to. Tak trojku.
0: Ta se táže, kterému sportu se věnoval Jan Hrušínský, když hrál ve filmu Můj brácha má prýma bráchu. Tak co ten Honza Hrušínský za mladá pěstoval v tom filmu? Za A motokáry, za B plochá dráha, anebo za C fotbal?
4: Plochá dráha.
0: Vy to máte nakoukáno. Ano, brácha báječný.
4: No tak čtverku.
0: Měl patku, odrostlé vlasy, Honza Hrušínský za mladá a jezdil na ploché dráze. 4. Ta už se ptá, jak pak se nazývá věda studující minerály. Za A nefrologie, za B andragogika, anebo za C mineralogie.
4: Mineralogie.
0: No to teda... Aby to byla nefrologie, což je nauka o ledvinách, to ne. No, ledvinové kameny možná taky, ale mineralogie se zaměřuje na chemické složení, krystalovou strukturu a fyzikální vlastnosti nerostů. Je to tak a je ne jinak, to je druhý bod.
4: Dáme 5.
0: A ta se ptá, ve kterém státě leží historické město Plovdiv, chcete-li Plovdiv, za A v Srbsku, za B v Rumunsku, za C v Bulharsku.
4: Plovdiv. Bulharsku.
0: No jistě, pan Vítězslav, jak si avizoval, ať než jsem cokoliv tušil, vše ználek, vše věd, tak prosíme o krátké strpení a už brzy si vás pěkně přepojíme a nabídneme kompletní seznam výher, třeba i pro Velkolazinské. A dalším nabízíme pochopitelně spojení linku 221 555 444. Tak pana Vítězslava už přepojujeme k získání výhry a nabízíme možnost účasti dalšímu, další z vás. 3, 4, 5, ty už byli. A co bude dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, Franta, Mariánské údolí.
0: Pěkně zdravíme. Co jste slyšel, všechno věděl?
5: Já jsem bohužel rádio měl kvůli telefonu vypnuté.
0: Výborně, už telefonoval, tak třeba se to ještě někdy objeví ty otázky s panem Hrušinským, s minerály a s bulharskými městy. Tak to bylo, teďka by mohla být 1, 2 a potom od 6 po 10.
5: Tak vyzvedneme tu jedničku.
0: Metr krychlový se uvádí, co by hlavní jednotka pro za A objem, za B obsah, za C pro hustotu.
5: Obsah
0: to, že není, protože to je objem. Metr krychlový. Tak to bylo rychlé, ale zabolel to, když jenom trošičku. A tedy možnost pro další z vás zkusit ucházet se. Nejenom o dovolání, i to může být někdy potíž, problém, i osvěžení těch znalostí může být někdy zdlouhavé, ale hlavně potom, když už se k nám dostanete, tak ta šance tady je. Pěkně dobré odpoledne, když si stlumíme zcela ten rozhlasový přijímač jako Franta, tak to bude úplně skvělé, dobrý den.
6: Ježiš pane, teď jsem já. Tak kdo?
0: Teď jste vy, tak kdo, když si stlumíte rádio, tak nebudeme mateni. Kdo pak volá a co pak vybereme za otázky? Dobrý den. Máme tu otázku druhou a pak 6 až 10.
6: Tak jedničku, druhou.
0: Otázka 2 a potom 6 až 10.
6: Ano. Tak haló.
0: Otázka 2 a potom otázka 6 až 10. Potřebujeme vědět, kterou máme přečíst.
6: Tak druhou.
0: Výborně. Co pak označuje slovo skrupule? Za A skryté postranní úmysly, za B morální zábrany a pochybnosti, za C přehnanou zálibu v pravidlech.
6: Za C.
0: Přehnanou zálibu v pravidlech někdy vyžadujeme též. Nicméně bez skrupulí jsme chtěli už výběr té otázky. Tak to taky zabolelo jenom trošinku. Morální zábrany, pochybnosti, skrupule, pěkné slovo, takové české a přitom pro takové filozofické úvahy. A nabízíme dalším z vás, třeba i lehce už připraveným se zeslabeným rádíkem, anebo teď, v tuhle chvíli, už byl někdo propojen, tak to možná slyší ve sluchátku. Takže má šanci regulovat rodinu, anebo sám to zesílení, zeslabení, protože teď už jste ve vysílání. Dobrý den.
7: Dobrý den, Katka.
0: Katka?
7: Ano.
0: Katko, a myslíte, že ta ozvěna, to echo, je z rádia, anebo to dělá telefon?
7: Já si myslím, že určitě jo, já jdu pryč.
0: Tak to byla právě ta několika vteřinovka, kdy jste ještě ve vysílání nebyla, ale už jste mohla slyšet v telefonu, že budete, a abyste to zeslabila, tak snad to všechno proběhne. Od šestky po desítku Katce nabízíme cokoliv.
7: Tak já si vyberu od šestky šestku.
0: Dobře, ptáme se, kterou planetu obíhá měsíc jménem Enceladus. Může obíhat za A planetu Uran, nebo za B Neptun, anebo za C může obíhat Saturn.
7: Já vůbec, já si typnu Cčko.
0: Cčko, výborně, bez skrupulí, je to první bod. Enceladus je šestým největším měsícem planety Saturn, má v průměru téměř 500 kilometrů, tak to jsou nebeské výšiny, pojďme dál, kam pak?
7: Tak dáme osmičku.
0: Na sever od Kréty se nachází moře. Za A krétské, nebo za B libyjské, anebo za C marmarské.
7: Tak to bude krétské.
0: Ono to opravdu je, jde o jižní část moře Egejského. No a Kréťané, neříkat jim prosím jinak, mají své vlastní moře Egejské část, tedy to krécké v tomhle případě Ačko. A druhý bod, ano, to byla osmička. 7, 9, 10, co ještě?
7: Tak dáme, tak to zaokrouhlíme, dáme 10.
0: Tady máme něco z rozhlasového vysílání. Na kterou akci jsme vlastně hned po zprávách ve 14 hodin zvali, i v těch zprávách byla zmínka, tak jsme to propojili a my na ní vlastně tento týden navíc nabízíme i vstup také v hřebících jako jedna z možností výhry. Takže co to bylo za akci z této nabídky, vám připomeneme. Byl to za A velkolosinský čokoládový festival a vstup na něj, nebo za B hudební festival na Jesenicku Karla Dieterse z Dietersdorfu, a nebo za C byly to dožinky v Náměšti na Hané.
7: Tak to byly určitě dožinky v Náměšti na Hané.
0: A ty už opravdu byly, takže na ně už ten vstup nabízet nemůžeme. Nabízíme tento týden a vlastně i řeč ve zprávách a po zprávách byla o hudebním festivalu Karla Dieterse z Dietersdorfu. Tak ten byste za 3 správné odpovědi mohla také absolvovat. My bychom vám to všechno domluvili, kdybyste ovšem nevolila dožinky. Ty už opravdu proběhly. Myslím, že ani vstupenečky tady tentokrát nebyly letos, ale na toho pana Dieterse tradičně, ano. Tak tomu, kdo vyhrál v tomhle případě, tedy ojedinělému výherci, můžeme nabídnout i jmenované kulturní akce. No a dalším z vás zase další otázky a od vás zase budeme chtít odpovědi a bez váhání a bez skrupulí. Třeba zítra po 14. hodině a třeba také na svatého Václava v pondělí krátce po 14. po zprávách.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé

0: hrdinky i jednotlivci ještě zamířili někam na jejich k těm bližším mořím a mořátkům na prodloužený víkend. A kde je s Českým rozhlasem Olomouc, třeba kdekoliv po světě, třeba uprostřed Sahary, a pokud tam ovšem mají internet 2 minuty po 14:30. Děkujeme za vaši přízeň. Jo a teď zase pěkně, ale doslova zpátky domů. No, za humna i před humna. Ale vlastně budeme se pohybovat. Zemědělská společnost Palomo z Loštic na Šumpersku nově chová slepice, které znášejí barevná vejce v moderním mobilním technologicky soběstačném kurníku. Kurníček šopa, ten se pravidelně posouvá po louce, po loukách, a díky čemu už mají slepice stálý přístup k čerstvé pastvě. No to zelené, to je skvělé. Redaktorka Rita Vojnarová si všechno nechala vysvětlit od agronoma Michala Táborského.
1: Teď se nás pustilo automatické dopouštění vody. Vevnitř se nachází nádrž na 200 litrů a k tomu je připojeno a automaticky to spolu komunikuje, tak je vozík, na kterém je 1000-litrová nádrž na vodu. Teď právě můžeme slyšet, že se dopouští.
2: Krásně tady na louce vidíme, o kolik se vám už mobilní kurník posunul, protože jsou tady vidět v té trávě takové vyležené pásy.
1: Každý den posuneme kurník zatím v manuálním režimu. Kurník má samozřejmě automatický režim, kdy si popojíždí sám, ale je lepší v začátcích u toho být, aby slepice se nezalekly, nelehly si před tou spodní roletou a nezůstaly venku, nebo jim to něco

0: udělalo, takže zatím posunujeme manuálně, kdy nad tím máme plnou kontrolu, kdyby náhodou nějaká slepice ještě se to nenaučila.
1: Ještě než se dostaneme na druhou stranu, kde je vstup, tak řekněme, je tady jedna nádrž a ještě tady máme nějakou skřínku a ta bude právě ke všem těm technologiím.
0: Ano, je tady skříň, v které se nachází veškerá technologie kurníku, veškerá elektroinstalace, včetně baterek. Kurník má dva solární panely, dobíjí se sám a z toho funguje celý provoz kurníku. Potom tady máme také venku násypku na krmivo, do které se vleze až 500 kg krmiva, aby nám měla při plném kurníku vystačit zhruba na 10 dní.
1: A dostali jsme se k těm hlavním vratům. Mě tedy ještě než otevřeme dveře, zaujala tady klika.
0: Když si odemčeme zásobník, tak se tam nachází pás, na který postupně padají snesená vajíčka ze snáškových hnízd a jenom zatočíme klikou a vajíčka by nám měly vyjet a už je tady můžeme skládat rovnou do plat. Zatím slepičky nejsou zvyklé snášet do hnízd, takže vajíčko tam asi žádné nebude.
1: Pozbíráme ručně.
0: Pozbíráme ručně, nebo později.
1: Na zámek, aby se k ním nikdo nedostal. Tak jo, tak můžeme otevřít vrata. Očistíme si nohy a vstoupíme do království slepic.
0: Slepičky jsme vybírali právě kvůli barvě vajíček, aby plato, které se bude dostávat k zákazníkům, bylo co nejpestřejší, co nejzajímavější. Takže potom ve slepičkách tady máme takovou všeho chuť. Hraje to tady všemi barvami.
1: Odkud máte slepičky?
0: Slepičky máme od takového menšího chovatele, ale jinak tady to české plemeno Dominant pochází z Líhně Studenec.
1: A je to jedno plemeno, přesto je v takové barevné různorodosti.
0: Ano, je to jedno plemeno, ale ta barevná různorodost je různá.
1: Jak staré jsou?
0: 18 týdnů. Teprve se roznáší, neobjevují se nám tady ještě úplně všechny barvy vajíček, ale měly by se zhruba do těch dvou týdnů by ta snáška tady měla už být od všech.
1: Tak já mohu potvrdit, že opravdu nejsou dobarvovaná. Kdybychom ho roztloukli, uvnitř je to všechno úplně stejné?
0: Uvnitř je to úplně stejné. Není tam nic jiného oproti vajíčku. Složení není jiné, jde pouze tu barvu z kořápky, že je odlišná.
1: A proč je odlišná? Čím to je?
0: Je to pigmentem, které ty slepice tvoří. Pochází to z nějakých divokých slepic, ze kterých byly pouze vzaty geny a bylo to implementováno tady do těch hybridů. Tím se vlastně ta barva vajíček takhle změní.
2: Tak přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém si jezdí tovou jmenovou prohlédneme moderní mobilní pojízdný kurník stojící u Moravičan aktuálně. Poslouchejte v neděli tradiční čase toho pořadu přímo z místa po 9:00 dopolední. No, jak říká klasik, Karolínko, Kropenata, Pipinko, kde pak teď bydlíš? Nevím, popojili jsme.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Přímo z místa.
1: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z české líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9:00 zve Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To je láska This is Love ve 3/4 na 3 v Českém rozhlasu Olomouc, jinak taky z 80. let. Neboli Beatle, George Harrison, kytarista, zpěvák Beatles, v produkci Jeffa Lynna z Electric Light Orchestra, jak by řekli hudební experti i u nás. No a teď míříme za experty na folklor a taky za vzpomínkami. Jak pak byly dříve zdobeny štíty domů na severu našeho regionu, jak pracoval štukatér a jak se městské trendy odrazily v lidové architektuře, tak o tom teď budeme vysílat v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folkloru.
3: Dnes se vydáme do oblasti Horní Hané, která se vyznačuje jedinečným typem lidové architektury, kde jsou počátky štukatérského řemesla a jak se dříve zdobily hornohanácké domy, nám přiblíží štukatér a restaurátor Jan Tomíček.
4: To řemeslo je velmi staré, samozřejmě už někde v předantické době, ale samozřejmě se rozvíjelo a proměnilo v rámci jednotlivých epoch. Proměňovaly se stavební slohy, to všichni známe z učebnic. Vlastně navazuje na antický zdroj dekorací a ty samozřejmě navazovaly ještě na starší. A to řemeslo se proměňovalo podle toho zaprvé, nakolik bylo dostupné pro širší vrstvy a potom samozřejmě na základě proměny nějakých technologií. Základní pramen venkov přejímá z městského prostředí a všechno, co bylo tvořeno zhruba do poloviny 19. století v tom řemesle, se provádělo ručně. Výzdoba zámků, fasády, všechno, co je barokní, tak je děláno na místě a dělal to ten řemeslník přímo špachtlem. Potom přichází 19. století, prefabrikace v městském prostředí a spousta krásných fasád, ale samozřejmě v tak masivní produktivitě, která byla, nastupuje výroba s forem.
5: My tady vidíme vlastně ukázku, jaké jsou také formy, ta už je současná.
4: Ano, ty formy se dříve vyráběly ze sádry, někdy byla klínová ta forma, protože když ty tvary byly složité, tak nebylo jednoduchý ten odlitek z toho dostat ven. A oni tam, kde byly ty detaily příliš složité, tak používali takzvanou želatinovou formu. Ta se vyráběla z normální vepřové želatiny. Udělali tu formu, aby to mohli krásně vyklopit ven. Dneska to nahrazujeme, protože jsme dál, máme silikonové materiály, takže ty formy se vyrábí ze silikonu a umožňuje to samozřejmě masivní produkci z jedné formy, schopna udělat mnoho stejných odlitků. Protože venkov vždycky na všechny změny v městském prostředí navazuje volněji, tak ve vesnickém prostředí se výzdoba proměňuje na základě nějakého zpoždění. V podstatě to celé fungovalo principem, že lidový zednický mistr jel na nějakou cestu, viděl to třeba tady v Olomouci na náměstí, líbila se mu nějaká fasáda, přijel potom na venkov a reinterpretoval ty nápady a ty předlohy podle svých schopností. Samozřejmě mělo to svoje kouzlo, protože spoustu těch věcí bylo nedokonalých, ale v tom spočívá krása lidové architektury. A jejich prostředky taky samozřejmě byly omezené, takže ještě dlouhou dobu potom, co ve městech už máme prefabrikovanou výrobu štukaterských produktů, tak na venkově stále zedničtí mistři používali klasické nářadí a všechno dělali ručně. A my se vlastně dneska snažíme v rámci naší činnosti o nějakou renesanci a hlavně záchranu nějakého fundusu těch domů, které máme, a vše je založené na té ruční výrobě, takže tu prefabrikaci tady máme jako demonstraci, jakým způsobem se to dá dělat, ale my používáme to modelování v místě. Samozřejmě ta výzdoba byla příslušná regionálně, my tady máme velmi zajímavý region severně od Olomouce, vlastně podhůří Jeseníků, tam docela kvetlo umělecké řemeslo štukaterské nebo lidového zednictví. A hlavním představitelem byl Isidor Korger, zednický mistr, který udělal celou řadu krásných fasád, ale když jsme dělali výstavu k lidové architektuře v Šumperku v muzeu, tak jsme zjistili hledáním jednotlivých pramenů a dokumentů v archivech, že v regionu bylo obrovské množství těchto domů, oni se bohužel nedochovali. Takže těch zednických mistrů, kteří dělali ty výzdoby na těch fasádách, to bylo mnohem víc.

0: My tady máme na stěně dvě plochy. Ta jedna plocha, to je vlastně to modelování z ruky. Princip je úplně jednoduchý, na nějakou podkladní vrstvu omítky se nanese další vrstva malty. Používáme maltu zemného písku, aby se z toho dali dělat dobře detaily. Nanesete materiál na tu stěnu, necháte ho lehce odsát vodu a potom dopracováváte a děláte ty jemnější detaily té výzdoby. Všechno, co tady vidíte, je dělaný ručně.
1: Mě to připomíná takový jako antický portál, pod tím květinový motiv, nahoře hlava andělíčka, dvě hvězdičky nebo sluníčka na špičkách toho portálu.
0: V podstatě my se snažíme, aby všechny věci, které děláme, nějak navazovaly formou té výzdoby na tu tradici. Tak jak jste říkal, že vám to něco připomíná, tohle zrovna je taková reminiscence na devocionální niku, což ve schématech kolidových stavení se vždycky našlo místo pro svatý obrázek, nějaký výklenek, takže se tam dávaly buď sošky, nebo se tam malovaly nebo vsazovaly tištěný svatý obrázky a okolo byla nějaká výzdoba. Ty jednotlivé dekorace mají nějakou souvislost, to Šumpersko je specifické lidovým klasicismem, protože největší rozvoj tady v té oblasti, kde byl textilní průmysl, tak vesnické prostředí reaguje samozřejmě na obrovský hospodářský rozvoj textilního průmyslu, stavební produkce města a tam tím pádem, na rozdíl třeba od jižních Čech, kde byl zdroj lidové tvorby baroko, tak tady máme lidový klasicismus a to má své specifické prvky.
1: Když se podíváme tady na tu vedlejší ukázku, tady jsme v polovině práce, je to takový kruh?
0: Ano, my jsme tady udělali průřez pro představu. V podstatě to je soustava kružnic, je to takový rámeček profilovaný. Tyhle kolečka se hodně používaly koncem 19. století na brány, anebo se s nimi dělali větrací otvory na půdy, kde byly samozřejmě obilnice, moučnice, sklady, sena, slámy, takže vprostřed bývalo kulaté okénko a tím proudil vzduch na ty půdní prostory. Tady máme vydemonstrovaný, jak to vlastně vzniká. Napřed se vytáhne jádro té kružnice pomocí šablony, která má určený někde střed. Točí se vlastně jakoby na kruhu a po vytvoření jádrové omítky, která zatvrdne, se potom nanáší další vrstva, ta štuková, ta finální, která krásně vykresluje bohaté profilace. Oni měli poměrně velký cit pro ten tvar, protože štuk vlastně tvoří světlo a stín. A k tomu, abyste světla stínu dosáhla, tak potřebujete ten bohatý profil, aby to nebyly nějaký neotesaný tvary. A to oni uměli velmi dobře.

0: Jaké motivy se nejčastěji tady v té naší oblasti, o které mluvíme, to znamená severně od Olomouce, směr Šumpersko, objevovaly?
1: Ty motivy jsou vázané na ten lidový klasicismus, který jsem zmiňoval, a je to jistá střídmost ve srovnání třeba s tím barokem, kde je hodně užívaná voluta jako základní prvek, která dokonce i určovala tvar těch jihočeských statků, že jo? Protože ty statky měly ty tvarované štíty. Tady ta forma těch lidových staveb až na výjimky, existují výjimky, ale moc jich není, neproměňovala tvar štítu. To znamená, že štítová orientace toho domu byl jednoduchý trojúhelník a do toho trojúhelníku se vkládaly ty prvky. A ty prvky jako takový specificky regionální zajímavost byly obloučkové vlisy, které zavěšovaly pod korunní římsy. To byla specialita toho Isidora Korgra. A nikde jinde se to nevyskytuje. Potom velmi specifický zajímavý prvek zdejší oblasti je velká slepá arkáda. V té trojúhelníkové části toho štítu se nacházely většinou dvě okna. Mezi dvěmi okny byl ten výklenek na svatý obrázek. A tenhle celek byl uzavřen velkým stlačeným obloukem na sloupech. Pan historik Polách definuje, že jde vlastně o zjednodušený pohled do kostelní lodi, v které je vítězný oblouk, což je vlastně tady ten profil vytažený, ten velký oblouk přes celý ten štít, a vprostřed je ten obrázek svatý, což připomíná kostelní oltář. Takže oni de facto, protože samozřejmě ta víra byla živá a ty lidi opravdu věřili, že osadit si na dům náboženský prvek znamená požehnání a ochranu pro ten dům, takže to mělo výsadní postavení, taky ta Nika bývá nejvýš v tom štítě. A dále můžeme vidět spoustu takových spíš drobnějších prvků. Klasicismus je typický tím, že se hodně opakuje nějaký ornament, který má přesný řád. Barok je hodně rozevláté, ten klasicismus je mnohem střídmější. Takže všechno je dost jako geometricky orientované a další velký prvek typicky pro ten klasicismus je kosočtverec, který většinou buď bývá úplně jednoduchý, bývá hodně stlačený ten kosočtverec a v něm někdy bývá dál zpracovaný motiv rozety. A nad okny se dělaly velké nadokeníky, měly formu takzvané pavézy. To připomínalo vlastně pavéza je odvozená od pavího ocasu. Bylo to vlastně kružnice, která měla paprsčité rozdělená pole a byla různě zpracovaná. To jsou typické prvky klasicismu jako takového a samozřejmě potom převzatého do lidové formy.
2: Říká štukatér a restaurátor Jan Tomíček. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Silnice mezi Přerovem a Hulínem bude kvůli opravám uzavřena. Samospráva Jeseníku nabízí dětským lékařům motivační balíček. Zájem základních a středních škol o zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus Plus roste. Zítra bude jasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Silnice první třídy číslo 55 mezi Přerovem a nájezdem na dálnici 1 bude od úterý 29. září zhruba měsíc uzavřena kvůli plánované opravě vozovky. Práce se budou týkat úseku přibližně od Lověšic po dálniční exit Přerov-jih, včetně nájezdů a sjezdů z dálnice. Připraveny jsou objízdné trasy. Oprava vozovky bude stát zhruba 44 milionů korun, uvedl Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic České republiky. Dotovaný provoz ordinace a finanční pobídka nabízí vedení Javorníku na Jesenicku dětským lékařům, kteří budou ve městě provozovat svoji praxi. Pediatr v Javorníku chybí už více než 2 roky. Rodiče musí s dětmi dojíždět za dětskou péčí do okolních měst, pokračuje nezávislá starostka Irena Karešová, která kandiduje v podzimních volbách.
2: Buď jezdí do Vidnavy, kde je také, myslím si, že už v téměř důchodovém nebo úplně důchodovém věku lékař, nebo do Žulové, což je nějakých 10 kilometrů a spousta mladších rodin řeší lékaře už i v Jeseníku. Tam žádné zbytí prostě není.
0: Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále více základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí. Více než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Jeho mluvčí Martina Nevolná vysvětluje, že podmínky svým studentům určuje každá škola podle sebe.
3: Žiaci si vlastne žiadajú o túto príležitosť priamo u svojich školách. V tom prípade, keď je škola zapojená, tak ona potom sama rozhoduje, keby mala aj veľký záujem, ktorého žiaka vyšlo na ten pobyt, alebo ako má nastavené tie príležitosti, či je tam príležitosť pre nejaký skupinový výjazd, alebo by chcela vysielať viacero žiakov.
0: Medzi najčastejší destinácie patrí Španielsko, Nemecko, Slovensko a Francie. Na zahraniční výjezdy krátkodobé, dlouhodobé nebo skupinové môžu vyraziť i učitelé.
1: Sport.
0: Soupeřkami českých tenistek ve finále poháru Billie Jean Kingové budou Ukrajinky. Ty v semifinále porazily Italky už po úvodních dvou hrách. Po výhře Kalininové nad Grantovou vyhrála taky Svitolinová nad Paoliniovou ve dvou setech.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách okolo 14 a povane slabý proměnlivý během dne jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 na 310. kilometru ve směru na Ostravu havarovala 2 osobní auta. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ano, jezděte opatrně, šťastné cesty i návraty, a kdyby něco 800-553-553, zohledníme případné poznatky z cest a z provozu také v Olomouckém kraji. Máme 4 minuty po 15. šťastné cesty, šťastné návraty a už za chvilinku třeba další vydání i po prázdninové řidičské abecedy, takže autoškola, autoškolička, do konce září vám každý den radíme, které se na silnici chovat v situacích, ve kterých se často chybuje, možná stále častěji. A dneska, jak by měl být zabezpečen v autě háfík, anebo případně jiné zvířátko. Možná to bude souviset i s mobilním kurníkem, anebo s pásy pro psy.

0: Není to pták, ale hodilo se to pták. Rosomák se jmenuje klasika od kapely Olympic v 15.11 v odpoledním víkendovém prodlouženě víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc datem 26. září. A v září každý autoškolák poslouchající Český rozhlas Olomouc zářím osvěžíte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji, no, ať taky můžeme předvídat za ty ostatní za zbytek národa. Až do konce září vám každý den nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc jednu ze situací z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. Dnes si konkrétně povíme prosím o tom, jak by měl být v autě zabezpečen pes, nebo případně jiné zvířátko spolucestující. Slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra další díl vydání, další lekce autoškoličky Českého rozhlasu Olomouc. A o to konkrétně o tom, zdali můžeme objíždět kolony přes čerpací stanici pumpu anebo přes odpočívadla na cestách, na silnicích, na dálnicích. No a teď směr jich, Lašár se mi kantáry, někam k Bibione. Lašátem.

0: stáří, babí léto, podzim barevný i zadumaný, bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hryvolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezií pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To bylo řemeslo, zastávka ještě u pumpy a zítra tedy také autoškolička, zářijový seriál o bezpečnosti silničního provozu a případné objíždění přes odpočívadla pumpy a čerpací stanice 1522, v zápětí také návštěva v Opavě a v jedné reportáži. No a u nás doma, pak když jste z Olomouce nebo to nemáte daleko, se konečně dostává ke slovu Minerva.
1: Co si oblečeš?
2: Ještě nevím.
1: To je chyba, myslíš?
0: Filmová nejnovější spolupráce, hodně zajímavá, režiséra Miroslava Krobota a psychologa Lubomíra Smékala, se jmenuje Zpráva pro Minervu 2. Kódovaná je třeba i pozvánka různě na internetu k mání, na plakátech, a my jsme nabízeli vstupenky na dnešní představení ve 20 hodin, takže výherce už máme, ale budeme tady mít ještě vstupenky někdy ve víkendovém, prodlouženém víkendovém vysílání dnes nebo zítra. Pozor ale na zítřejší další představení Zprávy pro Minervu Miroslava Krobota v neděli od 20 hodin v olomouckém kině Metropol. Může to přijít kdykoliv, takže na zítřejší představení ještě nabídneme vstupenky. Buďte ve střehu. Zpráva pro Minervu zní tajemně a trošku to i tajemné je třeba i s tím španělským hlavním představitelem, což je prostě tip. To je tip. No a teď ještě možná výlet do té Opavy, do Moravskoslezského kraje. Otevřeli tam pro veřejnost kompletně opravený, zrekonstruovaný zimní stadion, jako nový. Jedna z nejstarších krytých hotelových ledových ploch v Česku se dočkala celkové modernizace. Téměř za půl miliardy. Původní hala z roku 1953 v Opavě už byla ve velmi, velmi špatném stavu.
3: Tento stadion je opravdu už za svým zenitem.
4: Co se týče zázemí pro mládež, veškeré šatny, jim plesnivý výzbroje, ten stadion je v katastrofálním stavu.
5: To byli jednatelé opavského hokejového klubu v různých dobách, kdy se o nutné záchraně stadionu mluvilo. Chátrání bylo znát nejenom očima, říká mluvčí města Opavy Roman Konečný.
6: Když jste tady přišli, tak už i v tom vzduchu jste cítili, že rozhodně nestačí prostě vytřít, a ti, kteří mají trošičku citlivější nosy, tak to moc dobře cítili, proč bylo potřeba opravit.
5: Novou ledovou plochu už testují mladí hokejisti. Změnilo se tady téměř všechno, včetně moderních technologií. Překvapivě až na hlavní a výraznou nosnou kostru historické budovy.
6: Jediné, co zbylo, tak je ocelová konstrukce, ta byla velmi dobře udělaná v těch 50. letech, takže to jsme nechali. Zbytek je de facto celé nové.
5: Přibyly šatny, místa ke cvičení, trénování a posilování, anebo restaurace. Na tribunách je místo pro zhruba 2000 lidí.
6: Ten stadion je postavený tak, aby v případě toho, že v budoucnu bude třeba větší zájem, tak by se mohlo ještě lehce rozšířit. Je tam možné navýšení zhruba o 500 míst. Každopádně ta kapacita si myslíme, že je více než dostačující.
5: Opavské bruslení má dlouhou historii. Na konci 19. století tady bylo jedno z největších kluzišť v monarchii. V roce 1908 Opava dokonce hostila mistrovství světa v krasobruslení. Na to teď navazuje opravená krytá ledová plocha, nově pojmenovaná jako Slezan Arena. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: To je prosím energií nabitá Belinda Carlisle, která chce společně se svými sboristy, tanečníky a možná celým národem tu samou věc. Co na to herečka Susan Sarandon jsme viděli možná ve zprávách s těmi národy v USA a tak dále. We Want the Same Thing, to byla píseň Belindy Carlisle. A už tady vlastně třeba i v ranním dopoledním vysílání zaznělo, a před chvilinkou, to je náhoda také, že Mirek Krobot, krajan, režisér Pražan, má nový film a premiérově ho prezentuje třeba v kině Metropol. Zpráva pro Minervu 2 bylo divadelní představení, o kterém jsme hodně vysílali, třeba na V neděli. No a sci-fi, komedie, psychologie, napínavé drama, zajímavý tajemný počin jako film Zpráva pro Minervu 2. Budou hrát, představte si, premiérově ještě třeba zítra 27. od 20. hodiny v olomouckém kině Metropol. Takže kdo to nemáte daleko, vstupenečky bychom tady pro vás měli také na zítřejší stále premiérové promítání Zprávy pro Minervu 2.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Dva exkluzivní hodnotné vstupenky, lístky tady máme, stále premiéra dneska, ale také zítra, takže zítřejší večerní promítání Zprávy pro Minervu pana Smékala, pana Krobota. Přivítáme je možná v Olomouci na premiérách, ale hlavně přivítáme teď ve vysílání za účelem obdarování někoho z vás. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý, koho z vás jsme přivítali?
2: Tady je Jiřina z Příkaz.
0: Tak si uděláte, doufám, zítra.
2: Slouchám bedlivě a čekám, kdy vyhlásíte.
0: Tak teď to přišlo a akorát na zítřek. Tady ukazuju na mikrofon nebo kamkoliv jinam, ale hlavně předáme třeba během zítřejšího dne před představením, kdy si s rezervou naplánujete. Neděle 20.00, 27. kino Metropol, neboli Pohrančák, jak jsme kdysi říkali. Pani Jiřinko, moc vám gratulujeme. Užijte si pozor, ale tajemnou podívanou od pánu Krobota a Smékala. Mějte
2: Já
0: se moc hezky.
2: Děkuju.
0: Nepokládej prosím určitě telefon, abychom všechno vyřídili. No a teď trošku i Dobré ráno Brno znělka, ale hlavně folková klasika.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to je Norwegian Wood, Norwegian Wood, tak znalci budou vědět, že Norwegian Wood je prosím třeba tahle písnička od Beatles a pak má ještě jednu verzi, tedy doslovnou. Podání Aleše Brichty, Pavly Kapitánové, Norský dřevo se jmenuje, ovšem taky novinka Lenky Filipové, ačkoliv to není předělávka té beatlesovské Norwegian Wood. Za chvilku třeba plachtění, možno i po nějakých fontánách či gejzírech s Rodem Stewartem v jeho písničce Sailing. A teď olomoucké kašny a fontány, které jsou ozdobou centra města, ale my se dnes s průvodcem Tomášem Krylem vydáváme prosím k modernějším krásným kašnám do areálu Klášterního Hradiska.
1: Jsme zpátky v areálu Národní kulturní památky Klášter Hradisko, tentokrát ale abychom si připomněli, že tu nejsou pouze historické zdroje vody a historické fontány, ale i vodní díla novodoba. Teď tady sedíme pod takovou krásnou besídkou ve stínu konventní zahrady, to znamená, že jsme na sever od samotné budovy, jsme v zahradě, která byla budována pro rekreaci, pro oddech samotných řeholních kanovníků, příslušníků kanonie, tedy podřízených opata.
2: Nedaleko nás zurčí voda, protože my se můžeme v tomto místě dívat na dvě kašny, fontány, které jsou novodobé a nejsou tady zas tak dlouho.
1: Jsou tu druhou dekádou, můžeme říct, ta první starší, ta nám teď tady blíž, kašna čtyř evangelistů, ta sem byla instalována v roce 2011. Jedná se o tedy opravdu moderní soudobé dílo, které nenavazuje na žádnou předlohu brněnského sochaře Romana Wenzla, absolventa Pražské akademie výtvarných umění, který s podobnými pracemi už tady před touto realizací olomouckou měl bohaté zkušenosti. My ve vaně vidíme symbol stůl, tak to vypadá každopádně z profilu, zároveň ten stůl, můžeme ho považovat klidně za obětní stůl, za oltář, takhle si to můžeme klidně představovat, ale zároveň vnímáme jako určitou vanu, do které z hlavic čtyř sloupů stojících po obvodu hlavní velké vany tryskají proudy vody. Každý ze sloupů představuje jednoho ze čtyř evangelistů. Konec konců to je návaznost na historickou tradici tu v Klášteře Hradisko, protože areál po barokní přestavbě nazývaný díky své podobnosti, co by moravský Eskoriál, má čtyři nárožní věže a ty byly také paralelně adekvátně tomu zasvěceny čtyřem evangelistům Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi.
2: My vidíme na těch hlavicích, těch sloupů, také nápisy.
1: Jsou tam důležité významné citace z jednotlivých evangelií, třeba to Lukášovo reprezentuje verš o povyšování a ponižování. Dovolím si citovat, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen.
2: My jsme udělali pár kroků z té besídky, pod kterou jsme se schovávali a přišli jsme tady k takovému sousoší v pískové barvě.
1: To je sousoší svatého Viktora. Svatý Viktor je považován aspoň tady na Hradisku, jedná se o lokální tradici, nikoli o tradici univerzální, za patrona zahrad, minimálně tady těch, které se na Hradisku od barokní doby nacházejí. Kdybychom měli pátrat, o kterého Viktora jako předobraz světce jde a že jich nebylo málo v historii katolické církve, tak bychom se měli dostat nejspíše k figuře vojáka Tébské legie. To jsme ve 3. století našeho letopočtu, polovina 3. věku a tažení z Téb, tedy ze severní Afriky, do Francie k porážce odbojných Galů. Jedná se o druhou fontánu od stejného autora, tedy od Romana Wenzla, s tím, že tato svatého Viktora je o 2 roky mladší, ta byla dokončena v roce 2013.
2: Na jaký výjev se díváme?
1: Díváme se na sousoší, na figuru anděla, který je tu v ženské podobě s výraznými ženskými rysy. Andělská postava je tak jakoby spolehnutá ve vodní nádrži. Anděl má v ruce loutnu, no a nad ním se vzpíná nad hlavou se svým štítem bojovým samotný thébský voják svatý Viktor. Zajímavá je také tady na rámu nádrže nápisová páska s latinským textem. Čteme tam aktu vítám, meti amur non tempore, což bychom mohli přeložit jako život měříme nikoli časem, ale skutky těmi, kterými vykonáme.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Z konventní zahrady klášterního hradiska v Olomouci Petra Ševců, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

pampára a k tomu banjo doprovod pro Marka Ztraceného v novince Zastav mě a 15.53 novinky nejen od nás z regionu a ještě připomínka a pozvánka na premiéru nejen pro naše výherce od herečky Jany Postníkové, také ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc o zprávě pro Minervu 2. Tak ale ještě tady nějaké ty vstupenky v našem prodlouženě víkendovém vysílání na Minervu mít budeme. Dál poslouchejte.

svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Fotbalisté z Mikulovic na Jesenicku dostanou státní dotaci na opravy povodní poškozeného hřiště. Rekreační areál Poděbrady nedaleko Olomouce hostí Tvaruškové hody. V olomouckém kině Metropol je dnes předpremiéra experimentálního filmu Zprávy pro Minervu 2. Zítra bude jasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Fotbalový areál v Mikulovicích na Jesenicku, který poškodili předloni záplavy, se dočká rekonstrukce. Národní sportovní agentura schválila tamnímu klubu 9-milionovou dotaci. Investice bude zahrnovat například stavbu nových střídaček, pokračuje předseda mikulovického klubu Jiří Zlatník.
2: Bude se dělat technické zařízení kolem hřiště, které musí být. Budou se dělat nové střídačky, vlastně kompletně všechno nový, od branek až po zábrany, kolem zábradlí, kolem hlavního hřiště. A vlastně se budou opravovat šatny, bude se opravovat tribuna, kde vlastně budou kompletně vyměněny omítky a vlastně veškeré sociální zařízení a tak dále se bude muset dělat znovu, protože ta povodeň poškodila vlastně obklady a tak dále.
0: Školním jídelnám zbývá rok na to, aby si nastavili spotřební koše podle nových pravidel. Děti by měly dostávat zdravější a kvalitnější potraviny. Školy musí zařadit třeba více bezmasých jídel. Státní zdravotní ústav doporučuje, aby na nové jídelníčky přešly co nejdříve. Budou mít čas odhalit nedostatky a napravit je. Návštěvníky rekreačního areálu Poděbrady nedaleko Olomouce čekají dnes a zítra Tvaruškové hody. Zájemci na nich budou moci ochutnat speciality z loštického sýru, říká za pořadatele Josef Polzer.
3: Návštěvníci se mohou těšit jak na Tvaruškové speciality vyslaných, tak i nějaké sladké tečky a zároveň i nějaký program pro celou rodinu. Určitě nebudou chybět naše vyhlášené Tvaruškové krokety. A co je vlastně jak by to program pro celou rodinu, tak po celý víkend tady u nás byly připraveny skákací hrady a dále potom byla pro ně připravena nějaký malování na obličeji, dobrodružná stezka za pokladem pana Tvaruška.
0: Návštěvníci olomouckého kina Metropol uvidí dnes ve 20 hodin před premiéru filmu Zpráva pro Minervu 2. Experimentální snímek Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala volně navazuje na stejnojmenou hru divadelního spolku S23, říká herečka Jana Posníková.
4: Film Zpráva pro Minervu 2 vychází z divadelního scénáře, ale samozřejmě pro film byly vyžadovány úpravy. Jsou tam některé postavy navíc, některé příběhy jsme malinko pootočili. Sport.
0: Olomoučtí hokejisté ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy prohráli s Kometou Brno 2-4 a v sezóně dál čekají na tříbodový zisk. V zápase přitom měli o 18 střeleckých pokusů na branku více než soupeř. Právě neefektivní koncovku a laciné chyby v obraně označil trenér Petr Svoboda jako příčiny porážky.
5: Rozhodla efektivita zakončení, naše naivita a nedůslednost v obraně. Dáte na 2-1 a střídání na to, prostě se tam tři útočníci ženou na jednoho hráče s kotoučem, který je prohodí a je tam kontra 2-1, že jo? A zkušený mančaft, jako je Brno, má šikovný hráče a umí to s tímhle s tím naložit. Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách okolo 14 a povane slabý proměnlivý během dne jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor, v Dluhonicích na Přerovsku se kousek od železničního nadjezdu převrátil traktor s vlečkou. Na místě je 10 zraněných, počítejte se zdržením a projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
7: No. počkejte, člověče, to nemůžete takhle to, tak jo?
6: Moment, moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
7: No a kde jsem to...
6: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
7: Já, už to mám.
6: To jsem rád, takže můžeme začít.
7: Tak ještě jednou, prosím.
6: Podívejte, nemáme moc času.
7: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
6: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
7: To ale blbost.
6: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmitr a budu vás hodinu bavit.
7: Rozumím.
6: Rozumím? Tak šup, jděte na pódium. Huš!
7: Já!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
8: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
9: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
6: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
6: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze a není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod a hráli tu samozřejmě příbuzné, otce a syna.
10: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
11: No ale já jsem ho tady nikdy neviděla.
10: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli, víš?
12: Tak já už jsem pojel. Vážně, kam by si chodil? Ty se tvoj přišel, člověče, posadit se, něco si dáš mít, ne?
13: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
12: A co ti mám máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
13: No, víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
12: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
11: No. Zrovna tady stála, jo?
12: Jídlo, je tam nějaký?
11: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
12: No, dál.
11: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
12: A je ty brev to něco teplýho chci.
11: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
12: Co to žvaníš tady před tím chlapcem, kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
11: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
12: Prechtačko, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský. Posaď se, mečíš jak meda, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
13: No, o čem?
12: O čem? To je divnej od jsem tu. Co mistr?
13: Nějaký mistr?
12: Máte snad nějakýho mistra?
13: Jo, máme.
12: No, vidíš, tak ten, co dělá.
13: No, tak co s ním má bej?
12: No, já ho neznám, znáš ho ty?
13: Jo, znám. No a co?
12: Ale nic.
6: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No, bylo to těžké rozhodnutí. Praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
14: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
15: A máma?
14: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili. Ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
15: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
14: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
15: No jo, Slávečku, když ty by si chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
14: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
15: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestarannosti. Promluv, no.
16: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
15: No proč pak?
16: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
15: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
16: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
15: No výborně.
16: To si vezmi sváteční šaty.
15: Za prvé.
16: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
15: Ty hambáři.
6: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
15: Už seš doma?
17: Tak co škola?
18: Normálně.
17: A ty?
15: A byly už nějaký známky?
18: Ne. A ty?
15: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
18: Jo, měli.
15: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A,
19: minus závorka 3b minus 5a závorka rovná se a plus b.
20: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky a to uděláš tak, že...
19: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
20: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
19: Hm, správně. Jak?
20: No to uděláš, teda udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
19: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
20: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
19: No, vidíš, tady u té třívy žádný znamínko není.
18: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
19: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2a minus 3b plus 5a. A co dál? Co s tím dál?
20: No, potom si převedeš to a plus b z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
19: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
20: Ty mě.
19: Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
6: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
19: Už abych šel.
21: No jo, máme nejvyšší čas.
18: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
21: Ano.
19: A vy taky někam jdete.
21: Jdeme na rodičovské sdružení.
19: Stačí snad, že tam budu já, ne?
21: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
19: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
18: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
19: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej. Tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
18: Já jsem přítel školy.
6: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
22: Jiří, vy jste studoval, že?
23: Ano, i tak se to dá nazvat.
22: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
23: Ano.
22: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
23: Ano.
22: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
23: Ano.
22: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
23: No snad.
22: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
23: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
22: To jsme si všimli.
23: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmitrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyudíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, to lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme. Zasedací síní.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirko.
7: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Já to ne, na tom není jisté, prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dát dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Přivolán.
4: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně jen cestou.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
4: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jedno.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
4: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
11: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc,

0: Čas napovídá, mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno, tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě, způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
1: Ne.
0: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
1: Nemám.
0: Aha. Čtete si?
1: Jo.
0: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
1: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
0: Před chvíli bylo 6.
1: A kolik je teď?
0: Pořád 6.
1: Že by se zastavil čas?
0: Už jo.
1: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
0: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
1: Víte, že vy vypadáte jak ten... romantik.
0: Jo.
1: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
0: Já, jistě, samozřejmě.
1: Pro mě?
0: No ovšem.
1: Třeba dát mi pusu.
0: Co? Tady chodí lidi.
1: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
0: No a nemohla byste omdlít?
1: Já? Proč?
0: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. To je takovýho zdravotníka.
1: Já ho znám, Lapiducha, no.
0: No, Lapiducha. No, a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala? No. Potom...
1: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Já!
0: Halo! Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy... To nejde.
1: Tak ne.
0: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by...
1: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
0: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady snad verše.

0: Kdybyste četla třeba, no tak to by bylo něco jiného, to bych přišel.
1: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
0: No, a co, co?
1: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
0: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Malířem stává se, kdo touží po kráse, na život žaluje, stále si maluje, retušem na stíny barví i květiny,

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď sem, nekňuruj a pojď sem, vej sámku. Pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď? Uajs!
5: On jako z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí,
3: dej to ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej chlap. No tak, blbeče jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A neječ, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlik znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal. 15.
8: 28. A dodatkové 28. číslo 27.
9: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenal ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrál se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
9: Ne, to, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: V 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Soudruzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.
5: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven. Jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to. Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale ten, když já to pust... No jo.
2: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vserete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strejda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci opraví další část Přerovské ulice Svisle. Víceúčelové hřiště v hranické místní části Slavíč čeká modernizace. Česká vesna Jesenicku dnes hostí další ze série koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Karla Dittrse z Dittersdorfu. Zítra bude jasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Přerovskou ulici Svisle čekají další opravy. Po rekonstrukci vnitrobloku bude radnice investovat více než 3 miliony korun do rekonstrukce 1,5 kilometru dlouhého úseku cesty. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Součástí zakázky je kompletní obnova konstrukčních vrstev vozovky na ploše 1528 metrů čtverečních, výměna silničních obrů v délce 560 metrů a oprava přilehlých chodníků s novým povrchem ze zámkové dlažby. Práce budou zahájeny ještě v letošním roce.
1: Víceúčelové hřiště ve Slavíči, místní části Hranic na Přerovsku, má nový povrch. Sloupky na volejbal a tenis a koše na basketbal. Modernizace areálu vyšla na 1 400 000 korun. Investici zaplatilo město Hranice a Olomoucký kraj, uvedl to mluvčí Hranic Petr Bakovský.
3: To hřiště ve Slavíči je hodně využívaný, dělají se tam například volejbalové turnaje, je to takové sportovní centrum obce, takže ta rekonstrukce podpoří zase ten rozvoj sportu a zdravého životního stylu naší místní části Slavíč.
1: Zdravotní pojišťovnu podle jejich svazu každoročně změní asi 60 tisíc lidí. Na podání přihlášky v podzimním termínu mají posledních 5 dní. Lidi by si měli ověřit, jestli mají na změnu nárok. Pojišťovna se dá změnit jednou za rok. Zároveň by si klienti měli ujistit, že nová společnost má smlouvu s jejich lékařem. Na koncert s názvem Znovu objevené hudební poklady můžou dnes zájemci vyrazit do kostela svatého Josefa v České Vsi na Jesenicku. Vystoupení se koná v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Karla Dittrse z Dittersdorfu. Začátek je v 18 hodin. Víceředitelka festivalu Hana Polášková.
4: Opravdu tyto znovu objevené hudební poklady zazní. Bude to jednak koncert pro kontrabas a orchestr číslo 2 E-dur. Solo si zahraje Marek Švest. Dalším znovu objevným pokladem bude koncert F-dur pro fagot a orchestr Antona Zimmermana. Tady solo na fagot provede Jaroslav Kubita. Sport.
1: Volejbalisté Polska a Francie se utkají ve finále mistrovství Evropy. Souboj obhájců kontinentálního titulu a úřadujících olympijských vítězů začne v Miláně ve 21 hodin. Utkání o bronz už rozehráli Finové a Slovinci.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách okolo 14 a povane slabý proměnlivý během dne jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Z důvodu oprav silnice je provoz na silnici druhé třídy číslo 446 v Hanušovicích na Šumpersku, řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Andrea může slavit, a možná někde slavím, a možná slavíte u vás třeba nějaká výročí, nějaké narozeninky, a možná si zkrátka jenom užíváte, no, postupně se bude ochlazovat, ale zatím stále pěkného, tak říkajíc babího léta. 4 minuty po 17. Máme sobotu 26. září, takže po 17. dneska hrajeme pro radost. A to s výběrem písničky na lince 221 555 444 anebo s přidáním vzkazu písemně 7. 723 70 33 51. Sobota 26. Andrea, pak ještě Jony Jonáš, no a pak už Václavové. A pokud by Václav či Václava u vás věděli, že jim dneska necháte zahrát, no pozor, aby se na nás v pondělí dostalo, tak zkuste to třeba už dneska do 18. hodiny po telefonu, nebo přidat vzkaz

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Ano, to je on. Zdraví vás 10 minut po 17. a do 18. dneska víkendově nebo svátkově svátečně. Můžeme zahrát i vám pro radost, anebo poslat tu radost v písničce a v krásných slovech od vás někomu do blízka či do dály. Andrej, kam směřuje první přání? Písemné 723 70 33 51 a dozvídáme se, že Andrejka bude letos, ale později až před Ježíškem slavit krásné kulaté narozeninky a dneska má ten krásný sváteček v krásný den, tak ať si užije letošek a ten dnešní den, to jí přejí kamarádky Ilč, taky Mirka a všichni ostatní z naší party. Skvělé. No a pak ještě parta posluchačů pravidelných a třeba z Brněnska a z Modřic dneska jako první vane vítr a nikoliv od Buchlova. Eva z Modřic nechává moc pěkně pozdravovat Věrušku Halouskovou, taky Františka od Brna. Pohodový víkend, prožitý ve štěstí a hlavně ve zdravíčku a taky všem krásné poslouchání a krásné zahrání, jak to umí v Českém rozhlase Olomouc. Evičce i Františkovi moc pěkně děkujeme i na Brněnsko. No a teď bychom zase třeba z Vacenovjáky mohli ale oprášit jednu takovou vondráčkovskou.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc,

0: Jelenka, ovšem zpěvačky od vacinověku s trumpetami, tubami, klarinety, no a pak ještě další klasika, kterou rozněžníme úplně všechny, taky si všichni můžou klidně zabroukat, až klidně celý text zaspívat. No tak tu klasiku tady máme u cymbálu s Karlem Gottem, trošku do dechovky s orchestrem s Pavlem Novákem, ale jedna klasická cymbálová z nejkrásnějších, taky nejdelších, aspoň ať si už je přes 3 minutky kousek, tak ta bude třeba od cymbálové muziky pana Čecha. A je to láska. Bože, láska, kde pak je lidé berou. Tak doufujeme, že optimismus a krásná slova teď pobral pan Jiří a z Litovle vyšle někam do světa. Dobrý den.
1: Já vás srdečně zdravím, pane moderátore, krásný sluneční podvečer přeji vám a rovněž všem posluchačům, kteří poslouchají teď zrovna v tuto dobu Český rozhlas Olomouc. Tento hudební pozdrav s poděkováním a s přáním všem přátelům, kteří mi nechali hrát a nebo mi zaslali SMSky, za které srdečně děkuji, takže jim to touhle formou vracím. Přeji vám, přátelé, krásné prožití sobotního podvečera, nedělního celého dne, svátečního pondělí a dalších dnů, které budou následovat. Prožijte ve štěstí, ve zdraví, ve spokojenosti a v lásce, protože o tom je ta písnička. A přeji to upřímně od srdíčka. Manželům Janě a Jiřímu do Roštění, Lidušce do Olomouce, Věruškám do Bílovy z paní Hlouskové a Věrušce do Olomouce rovněž. Děvčatům do Prostějova paní Zdenice a paní Marušce. Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslavic a Hladičkovi do Trovačova a jeho sestře, která už se vrátila do tepla svého domova, což je velice pozitivní. Vám, pane Božku, moc krát děkuji za výběr, za vyhledání písničky, přeji vám příjemnou službu a budu se zase těšit naslyšenou. Bylo mi potěšení naslyšenou.
0: Děkujeme, rádi jsme za vzkazy právě do všech možných míst a to z místa jménem Litovel, kam taky moc pěkně zdravíme. No a než zamíříme zase k tomu cymbálu, tále i se zpěvy možná u vás doma, tak míříme v tuto chvíli ještě s přáním do jeseníku pěkně na zahrádku, kde taky mají moc krásně, ale bude zima, možná i mráz, aspoň ten přízemní. Zdravíme Luboška a zdravíme vlastně celou rodinku taky na další místa naší krásné vlasti v tento krásný podvečer. Moc krásně hrajete, tož zahrajte ještě, píše Honza a vlastně celá rodinka. A celá rodina pak směřuje také krásná přání, jak čteme ve schránce 723 70 33 51, a to pro babičku a dědu k jejich výročí, ty máme moc pozdravovat zase do Olomouce, do jejich bytečku, a že se taky těší celá rodinka na krásné brzké podzimní malované setkání.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Bude večer a slunko nízko za chvilku, večer blízko, taky se zpívá v jedné písničce. Tak už by to chtělo preventivně něco pro zahřátí, protože pak se taky zpívá, že seděla u vody a aby to v noci potom všechno ještě nezamrzlo na nějakých přehradách. Bude možná i lehce nad nulou, ale zatím krásně a tak zdravíme k vodě. Paní Martu, dobrý odpoledne, krásný podvečer.
2: Krásný podvečer, nádherné sobotní odpoledne, slunečné. Zdravím vás, Božku, zdravím celý rozhlas Olomouc, okolí Olomouce i na Hanou. Zdravím všechny do mojeho rodného města Krnova, taky pozdravuju všechny oslavence. No a všem, co jsou pracující jako seniorka, tak jim přeju, ať užívají volna, že mají prodloužený víkend nebo je svátek v pondělí. No tak ať žijou z radosti, prostě s optimismem, s elanem, ať si užívají toho drahocenného života. Božku, mějte se hezky a děkuji.
1: Hezké dny, krásný večer a opatrně za chvilku zaleze a bude zima k nule. No a písnička to tedy zahřeje zase s trumpetami pěkně. Muzika možná bude hrát i břinkat a zahraje zabřinká, ale krásně. A možná i zahřeje Milušku, které moc pozdravu posílá její dlouholetá kamarádka, která je moc ráda za nedávné shledání po delší době a za sdílení krásných životních zážitků a přátelské popovídání. Jsem za to moc ráda, jsem za to moc vděčná, kamarádku i Milušku. Moc zdravíme, přejeme vám to, ať vám to vydrží. Písnička míří teď také do Kružberku, paní Marcele Kučákové k narozeninám. Marcelce do Kružberku, všechno nejlepší, zdraví, štěstíčko od hřiště posílají Ruda a Datka. No a ještě míříme, za panem Jiřím z Litovle tentokrát, co by adresátem pro Jiřího z Litovle s přáním všeho krásného, pohody, hlavně zdraví, děkuji za krásný večer, taky za zahrání. To je dnes přání do Litovle z Prostějova od paní Marušky. Muziko!

0: Pěkně, krásně, zvesela. Kdo pak se přidal a třeba i dlouho neslyšel. A kdysi, jak jsme tancovali, 17.27, to je současnost a 26. září podvečer. A to je čas akorát tak vyčleněný speciálně pro pana Ladika. Dobrý den.
1: Dobrý den, redaktore, děkuji vám za vybrání písničky. Ještě jednou z vás zdravím a zdravím celý Český rozhlas Olomoucký, český posluchače. Tuto písničku bych chtěl poslat Vaškovi Krajčovi a Venu, ty máš krásný jméno. Já ti přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a si dostovi týma synama. Děkuju. A dál bych to chtěl poslat paní Vlastice do Krnova, jsem se nemohl dovolat. Paní Vlastičko, vám přeju taky hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Nezapomněl jsem na vás, myslím na vás taky. Dál Jiříčkovi do Litovle, pane Jiří taky. Děkuju vám za písničky, co mě hrajete, oplácím. A pak Zdenice do Uničova. Taky Zdeničko, všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A Mileně Dobromova, taky Milenko, přeju vám hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A mé sestře do Chropině, taky sestro, držsej. A si tady to nežil. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: Tak taky moc pěkně zdravíme též ze studia Českého rozhlasu Olomoucu. Laďa Stovačová a pozdravení už míří také od nás, ale především od vás, a to od rodinky a podpis zase Véna Vašík, tak nenuceně ten zdraví babi, dědu a těší se na krásné zítřejší odpoledne a možná i nějaký pěkný výlet, snad to počasí vydrží. No, jak říkám, v noci a nejenom ještě v té následující bude zima. Skoro mráz, těsně. Možná někde i nad nulou v údolích při vyjasnění. No a pak vlastně týden bez deště a s teplotami naopak přes den k těm 3 až 25 stupňům Celsia. Ale hlavně Venouškovi k pondělnímu svátku a nejenom tomuto. Všechno krásné, dobré a i krásné dny přejeme. No něco prý Valašského bychom mohli dát, tak takovou třeba minisměsku kotáranskou s Jankem a se synky z Polanky.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Valašské Polance a taky v Lidečku jsme byli v jedné zpěvníkové, krásné dětské až národní, tak jste si možná také oprášili. No a pak tady máme Prlov, Liptal, Nový Hrozenkov nebo Jablůnku, no nádhera, návštěva na chvilinku, naskok v minisměstce, co jsme tady vytvořili od Kotáranky z Valašska. No a teď Elben, to zase jedna o lásce, krásná, a to pro Lidušku a ještě pro někoho dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím a děkuji za přijetí a přeji krásný večer a další sváteční dny. Dnes bych chtěla poslat pro pěkný večer písničku Věruše Halouskové s Adámkem, Jiřímu z Litovle, Helence z Uhelné, Zdeňce Pavelčíkové, Staňce z Lomnice, Honzovi a Lidušce Vinařským. A to by bylo asi všechno. Pro všechny přeji krásný další zbytek dnů a vám přeji to též. Mějte se moc hezky, děkuji moc a naslyšenou.
0: Krásné dny i vám. Písničkou ještě potěšíme moc rádi pracující, a to naši kamarádku Ilču do obchodu, ale ať si užije, když bude mít zítra, tak trošku, ale určitě pak v pondělí krásného, konečně zaslouženého volnička. Pak taky zprávička z cest, kam si za výletem, možná i za hranice, protože i tací využili prodlouženého víkendu a ještě na otočku aspoň zajeli k tomu moři. Tam prý je plno směrem zase na jich. Takže máme na výlet pozdravit celou rodinku od babičky, výletníky, úplně všechny, i ty naše, a malému Venouškovi hlavně popřát krásný pondělní sváteček.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas.

0: Band a za 5 minut už bude 3/4 na 6, 26. září v podvečer, tak to je zase čas pro paní Staňku, kterou vítáme. Dobrý podvečer i vám.
1: No.
0: Pěkně zdravím, máte slovo, dobrý den.
1: Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku bych chtěla nechat věnovat Lidušce z Jeseníku a její kamarádce. Lidušku z Olomouce, Zdeničku z Chlapině, Jana a Jiřího z Roštění, Zdeničku z Holubic a Ládička Stovačová a jeho sestru. Děkuji vám a tahle písnička je i pro vás a pro vás. A mějte se hezky a příjemnou službu. Tahle písnička je o srdíčka. Děkuji vám.
0: Tak hlavně pro vás děkujeme pěkně. A protože bude nával, mnozí to tuší, vědí. Kteří tedy budou psát třeba od půlnoci nebo možná už od zítřejšího dne na pondělí, ale my musíme myslet na ty, kteří budou regulárně psát v těch daných časech od 12 a potom od 17 ve svátek svatého Václava. Ale už teď pro jistotu je potřeba pro jistotu pěkně pozdravit a srdečně popřát jednak Vašíkovi staršímu, Vašíkovi mladšímu, že nám dělá velikánskou radost jako čerstvý nový školák od září a že tedy moc zdraví tetina, strejda a moc naše Vašíky potěšte nějakou písničkou. Zdravíme je k Prostějovu, rádi vyřizujeme. A ještě svatováclavské, tedy krásné, hlavně soukromé přáníčko a gratulace nejhodnějšímu Vaškovi manželovi a toho zdraví Zlatuška. Zlata byla zase v kalendáři v pátek Zlata Zlatuše. Tak krásná zlatá slova děkujeme i

0: přímo z místa.
1: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České Líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Po 3/4, 17:46, 26. podvečer zářijový. Čas tentokrát pro paní Zdeničku. Krásně vítáme, dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku na oplátku s velkým poděkováním posílám Vláďovi do Tovačova. Písnička je taky pro Lidušku Loničkovou za její písničku a zdravím Lidušku Síglovou do Doubravice a všechny dobré lidi a všechny přátelé a známé. Zdraví vás Zdena z Uničova, děkuji.
3: Děkujeme též a hned přidáváme, navazujeme. Snad nepolevil poslech v Olomouci. A tak a směrem od nás z centra, kam si dohodla na černou cestu, zahrajeme rádi mamince Lidušce Loničkové i tetičce Drahušce Odstrčilové, ať mají co nejhezčí podvečer a užijí si pohodičku, radost, spoustu zdraví, ať mají. To přeje rodinka Leona s rodinou a taky Karel, hezké odpoledne všem, ale hlavně Lidušce po Olomouci posíláme. No a zahrajeme rádi ještě pozor od holek z Prahy pro jejich milovanou tetu paní Alenku Pěnku Kavovou ze Lhoty k dnešním narozeninám. Máme tě moc rádi, tvoje holky z Prahy. A teď to ještě propojíme s moravskou

ještě bychom mohli zahrát pro děti i dospělé a pro všechny věkové kategorie a zvesela pěkně a taky pro zahřátí anebo i s orosnou odměnou. Takže na oslavy zdravíme celou rodinku Kolarových, od kterých píše taky jeden Vašík, tak jsme rádi za tu úrodu. Tentokrát tedy odesílatelů Vašíku, ale brzy i adresátu, a že bude zase narváno. Takže na oslavě zdravíme, možná i Vašík už se slaví. Písničky ty udělají radost určitě taky skvělému oslavenci Miloškovi, který si dneska prý brouká notuje každou druhou melodii. Děkujeme za to. No a krásné narozeniny popřejeme od rodiny Pajchlových. Strejdovi, příteli, kamarádovi Pepovi Pajchlovi do Písařova k 60. Hlavně to potřebné zdravíčko, Pepo, pohodu, radost do dalších let i s písničkou přeje celá rodina Pajchlova.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dajáninou oporou v nejtěžších chvílích právě ona. O zlé maceše princezny Dajány. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouští strážníci začali testovat detektory zvuku, které rozpoznají například střelbu. Teplé a sluneční počasí vydrží až do příštího víkendu. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Díky včasnému nákupu na nich můžou lidé ušetřit až čtvrtinu. Zítra bude jasno s teplotami do 23 stupňů. Dobrý podvečer vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. První čtyři chytré detektory zvuku začaly testovat pracovníci Olomoucké městské policie. Umístěné jsou u hlavního nádraží, ve Smetanových sadech a nedaleko Boru Belmondo. Nová technologie rozpozná rizikové zvuky jako výstřely, agresivní křik nebo tříštění skla. Uvedl to vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langer.
4: Městská policie je o něco klidnější v tom sledování toho prostoru, protože tím, že se to zautomatizuje, tak se mohou věnovat i dalším lokalitám. Co je ale důležité říct, pokud se nám ten systém osvědčí, tak my jeho použití nevidíme pouze v těch exponovaných lokalitách, ale naopak v těch odlehlých.
2: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a na síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat okolo 24 stupňů Celsia. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů pak na začátku 2. říjnového týdne pršet nemá. Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej tzv. First Minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
5: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko. Sport.
2: České fotbalisty čeká vstup do dalšího ročníku Ligy národů. Na úvod elitní skupiny se od 20 hodin a 45 minut utkají v Edenu s Chorvatskem. Reprezentace má před sebou premiéru pod novým trenérem, Španělem Santim Deniou.
6: Chceme vytvořit tým bojovníků, podle toho se chystáme. Snažili jsme se hráče na tréninku co nejvíc poznat a přesvědčit je o herním stylu, kterým se budeme chtít prezentovat. Potřebujeme taky vytvořit dobrou atmosféru. To většinou bývá v národních týmech jedna z nejdůležitějších věcí.
2: Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách okolo 14. A povane slabý proměnlivý, během dne jihovýchodní až jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 mezi 25. a 26. kilometrem ve směru na Olomouc probíhají stavební práce. Projedete pouze jedním jízdním pruhem. A z důvodu opravy je uzavřen železniční přejezd v Žirotínově ulici v Šumperku. Objízdná trasa vede přes Jesenickou ulici.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
7: Tak co zaujal vás? Sledujete ji. Příběh Jolany Wintrové nabízíme opět po 18. hodině v pořadu Setkání s literaturou u nás v Českém rozhlase Olomouc. Připravené totiž premiéra druhé části dvoudílné povídky Lenky Chalupové Malá prolhaná bestie. Hrdinka příběhu Jolana se dovídá o nepříjemné lži, ale jak se ukáže, nebyla to úplně první lež, která krutě zasáhla do jejího života. V režii Petra Gábora účinkují herečky Vladimíra Včelná, Sabina Muchová a Kateřina Prejská.

Z bytu se linula vůně cukroví, která Jolaně připomínala dětství. Matku a její matku. Bábu, jak se u nich doma říkalo. Ty dvě společně šily kufry v kazetě. Společně hospodařili, vařili, prali, pomlouvali, žehlili, nadávali Jolaně, žalovali na sousedy, rýpali se v předzahrádce u domu v Jaselské ulici se stejnou samozřejmostí, jako se rýpali v životě druhých. Vánoční cukroví měli hotové v polovině prosince, ale smělo se jíst až na Štědrý den. Jejich pravidla. Jak je Jolana nenáviděla. Přešla práh Mariina bytu. Byl setmělý. Jen na zdech se odrážela barevná světýlka ze stromečku. Červená, modrá, zelená, žlutá. To Jolana letos poprvé stromek neměla. Jen si s Klotildou ozdobili borovicovou větvičku. Kočka Klotilda. Poslední živý tvor, který jí zbyl. Dostala čaj se zázvorem a rohlíčky. I když Marie se omlouvala, že se jí cukroví letos moc nepovedlo. Neměla chuť péct, když už je Vojtěch neochutná. No jistě. Vojta, to je přece jejich jediné společné téma. A když se o něm budou bavit, musí si tykat. Tak to za obě rozhodla Marie. Byt přepíšu tvým dětem, jak jsem slíbila, ale požaduji právní záruku, abych v něm mohla dožít. Řekla Jolana větu, kterou si doma před zrcadlem pečlivě nacvičila. Marie ji ujistila, že nemusí mít strach. Její děti, jak zdůraznila, mají nejen kvalitní geny po rodičích, ale hlavně jsou dobře vychované, protože Marie se o to postarala. Zatímco Vojtěch lítal ve svých sférách, ryby, sád, hospoda, milenky. Neřekla to zle. Spíše s něžným povzdechem, který dával znát, že na svého lehkomyslného a bohémského muže už vzpomíná jen s nostalgickou lehkostí. Vytáhla z lednice víno a nalila Jolaně až po okraj. Sama si dala jen symbolicky, jak sama řekla, když si spolu přiťukli na první smutné Vánoce bez Vojty. Stejně, Jolano, nechápu, co tě na něm přitahovalo. Já s ním prožila mládí, měli jsme děti, společnou minulost. Ale ty jsi byla mladá a krásná holka, která se měla nadechnout a rozletět do světa s úplně jiným mužem, perspektivním pro rodinu. Vždyť si sama sebe ošidila o mateřství. Jolana rozpačitě upila víno, hřbetem ruky si otřela rty a pak nesměle řekla. Vojta ale se mnou chtěl děti. Nemůžeme za to, že jsem neotěhotněla. Přál si je on i já. Na začátku našeho vztahu jsme byli ve věku, kdy to u mne bylo žádoucí a u něj ještě tolerovatelné. Měla jsem 25 a on... On? Zarazila se Marie. Vojtěch s tebou chtěl dítě, Jolanko? Neušla jí ta zdrobnělina jména. Jen nedokázala odhadnout, jestli je důsledkem lítosti, ironie, nenávisti nebo jakési rozmrzelosti plynoucí z toho, co se právě dověděla. Že se Vojtěch 15 let pokoušel přivést její sokyni do jiného stavu, zatímco ona, Marie, prožívala těžkosti spojené s ženským přechodem. Zatímco ona, Marie, mu vařila, prala, žehlila i pekla to zasrané cukroví. Jenže záhy Jolana pochopila, že o nic takového nejde. Marie vstala a dramaticky se prošla po místnosti, než promluvila. Myslela jsem, že ti to Vojtěch řekl. Tolerovala jsem mu celou dobu jeho milenky jen pod podmínkou, že prodělá vasektomii.
Nechtěla jsem riskovat, že moje děti budou mít sourozence jinde. Měl už za sebou nehodu s kolegyní, která nás stála 20 000 a 2 roky výčitek. Taková byla naše dohoda. Tady bude mít zázemí domova a s ženskými si může užívat, ale bez rizika. Od 42 byl neplodný. Tvrdil mi, že ti řekl o své vasektomii, ale ty prý ho natolik miluješ, že s ním i přesto chceš žít, protože... Vasekto, co? Vyvalila Jola na oči. Byla si jista, že takové slovo nikdy neslyšela. Nebo možná je někde zaslechla, ale jeho význam pro ně byl natolik nepodstatný, že si je prostě nezapamatovala. Zatímco Marie rozčíleně korzovala po obýváku a protínala barevné stíny vánočních světýlek, horečně hledala v mobilu význam toho podivného slova. Vysvětlení vyběhlo hned na první stránce. Jedná se o chirurgický zákrok, při kterém dochází k přerušení chámovodů muže za účelem jeho sterilizace. Vasektomie je jedna z forem mužské antikoncepce. Hystericky se zasmála. Ne, Marie. Ona byla po celou dobu tou podvedenou, naivní krávou. Pokud je tedy pravda to, co tu zaznělo. Takže Vojtěch už o 8 dříve, než poznal mě, prodělal operaci, která z něj na tvoje přání udělala neplodného? Marie zkousla rty, pokývala hlavou a dolila Jolaně číši veltlínského zeleného. Bylo symbolické, když pak pronesla: Nalijme si čistého vína, Jolanko. Vojtěch potřeboval k životu sex. Se mnou nic nebylo. Okolo 50 se už o něj mladé ženské nervaly. Byl pro ně starý. Ty jsi pro něj měla slabost. A stala ses tak jeho nejlevnější a kvůli touze po dítěti. Asi i nejvýkonnější sexuální silou. Pokud jsi s ním spala s vidinou děcka a on věděl, že ti ho neudělá, pak je zcela jasné, jakou roli si v jeho životě sehrála. Jolana do sebe obrátila celý pohár veltlínu a vzpomněla si přitom na Radku. Kdyby ji tenkrát poslechla, mohla si ochočit mladinkého Petra. Jenže ona věřila Vojtěchovi. Marie začala zběsile šátrat v šuplíku a pak jí před nosem zamávala 250 starou lékařskou zprávou, která měla být bizarním potvrzením zrady. Barevná světla stromečku se jí zhoupla před očima. Sama si nalila z další lahve, z níž nebývalou silou vyrvala korkový špunt. Potřebovala tu podlou lest, to neskutečné ponížení, zaškrtit a utopit. Ráno se probudila v obýváku na gauči, přikrytá dekou až po bradu. Žaludek se houpal jako papírová loďka na moři, hlava bolela. A nad ní stála Marie, která jí láskyplně říkala: Dnes vařím kačenu se zelím, dáš si s námi, Joli. Za hodinu přijdou děti s rodinami. Posedíme a ty přijdeš na jiné myšlenky. Celých 8 Jola na Marii navštěvuje. V posledních měsících méně trápí ji ta odporná nemoc, ale Vojtěchova žena a jeho děti jsou teď její jedinou rodinou.

0: Vlastní matku jsem kvůli dětství zavrhla. A Marie mi v posledních letech nahrazovala. Zajímala se o mě. Chodila za mnou s nákupem, když jsem se nemohla bolestí postavit na nohy. Modlila se, aby mě rakovina nezabila. Scháněla doktory, léčitele i šarlatány. Jezdila se mnou na všechna vyšetření. I paruku se mnou vybírala, i protetickou podprsenku.
1: Proč se vlastně nestýkáte s matkou? Z celého vašeho příběhu úplně vypadla.
0: Vypadla? V mém příběhu má to nejpevnější místo. To ona mohla za všechno špatné v mém životě. I za to, že jsem ve Vojtovi hledala otce. Upřela mi možnost, aby ze mě vyrostla sebevědomá ženská. Zmrzačila moji hrdost. Vytvořila celoživotní komplex. Zabila mě už v dětství.
2: Černé šatičky s krajkou, které na ní máma s bábou navlíkly, jí škrábaly na bříšku a škrtily u krku. Ale netroufla si ani ceknout. Punčošky byly krátké, takže rozkrok měla někde v půlce stehen. Pořád si je potahovala a mámu tím strašně rozčilovala. Nech to být, nebo ti ty ruce urazím. Ještě mi ta stará čarodějnice vyčte, že tě neumím ani obléct. I když měla 7, moc dobře Jolana věděla, koho máma myslí slovem čarodějnice. Samozřejmě, že druhou babičku, tátovu mámu. Máma jí zakázala vídat se s tátou i popovickou babičkou. Říkala o nich, že jsou zlí a prokletí. Pak jí soud dovolil návštěvy u otce, jenže ty skončily dřív, než začaly. Krakvi, doneseš tohle kvítko, řekla matka a vrazila jí do ruky bílou lilii. A nesmíš brečet, poručila jí bába. Na pohřeb vyšli krátce popoledni. Tátova rodina už stála u smuteční síně, ale Jolana měla přikázáno držet se mámy nebo báby za ruku, aby všem bylo jasné, že ta malá holka miluje jen je. Věděla, že se musí tvářit lhostejně, aby nikdo nepoznal, že měla tátu doopravdy ráda. Jinak by byla bita. Jinak by jí ty dvě zavřeli za trest do síně, kde se potmě bála. Způsobně si sedla na židli a zavřela oči, aby potlačila slzy. Slyšela tetu, tátovu sestru z Popovic, jak komu si říká, že tu dnes nebude ani proslov, protože na trakví mladého sebevraha se těžko hledají slova. Slyšela správně? Sebevrah je přece člověk, který se sám zabije. Jednou to viděla ve filmu. Mámy se na to zeptat nemohla. O to více napínala uši. Vlastně ani nemusela čekat dlouho, než se k ní doneslo. Na krku má rýhu po tom oběšení. Pane bože, tak mladý člověk. Jak to mohl udělat? Na klice od dveří do cely? Musel trpět, než byl konec. Věděla, že její táta je ve vězení. Nevěděla proč a kvůli čemu. Doma se o tom nesmělo mluvit. Ale ve škole jí spolužačka řekla, že její táta je kriminálník a proto se s ní nemají ostatní holky bavit. Na nezájem dětí byla zvyklá. Smuteční píseň ji téměř uspala. Probrala se až ve chvíli, kdy ostatní vstávali. Matka s bábou vycházeli ze smuteční síně a skoro na ni zapomněli. Na Jolanku s krátkými punčocháči, které se jí rolovaly až ke kotníkům. Vstala, ujistila se, že ji ty dvě nevidí a začala je svými drobnými prsty natahovat nahoru. A pak to zaslechla. Hřmotná žena, kterou si matně pamatovala z Popovic, se na ní podívala a komusi řekla. To je ona, ta hnusná, prolhaná bestie. To kvůli téhle malé mrše si Jirka uvázal na krk špagát.
1: Řekla jste mi v úvodu, že potřebujete uzdravit holčičku, která je ve vás. Tu hnusnou, prolhanou bestii. Měla jste na mysli slova, která pronesla vaše asi příbuzná?
0: Byla to sestra popovické babičky. Pravý význam jejich slov jsem pochopila až v dospělosti. Promiňte, ráda bych vám to dořekla, vypovídala se z toho, ale v šest mě má vyzvednout Marie. Nebo víte co? Vezmu ji sem. Chci, aby i ona věděla, proč byl můj život tak zamotaný. Má právo to vědět.
2: V roce 1974 bylo Jolaně 5 let, když byla z rozhodnutí soudu poprvé na návštěvě u otce. Na její návrat napjatě čekali matka i bába. Co říkal? Jak se k tobě choval? Pomlouval nás, hajzl? Byl tam sám nebo s tou ženskou? Seděla v kuchyni na lavici a klepala se strachem. A přitom ještě před chvílí jí bylo tak krásně. S tátou, popovickou babičkou, novou tetou. Netušila, co z toho má nebo může říct. Tak co? Měl tam tu svou zmalovanou fuchtli? Třásla jí máma rameny. Co pak by mohla zapřít tetu Simonu, která si s ní celý víkend v babiččině domě v Popovicích hrála? Tak sakra odpovídej, strčela do ní i bába. Jo, měl tam Simonu, byla moc hodná. Bože, to neměla říkat. Rozběsnila tím nejen mámu, ale i bábu. Obě jí nadávali, že se s tou děvkou neměla vůbec bavit. Maximálně jí plivnout do ksichtu a hryznout do paže. Vždyť je to běhna, co jí odvedla tátu. Dívala se, jak ty dvě zalamují ruce. Spíla jí a dokonce říkají, že je nevděčná holka a pošlou jí za tu zradu do děcáku. Zatrnulo v ní. Do děcáku určitě nechtěla. Teskněla by Popuňťovi a Zrzečkovi, který se k ní teď lísal. Vnímala, že máma s bábou nikdy otci neodpustí, že od nich odešel kvůli tetě Simoně. A hlavně, že už jim nedává peníze jako dřív. Tak si běž za nimi, křičela máma. Chytla jí za cop a táhla Jolanku z lavice dolů. Bouchla se do kolen, cítila štípnutí do zad a pak pálivou facku, která jí přistála na obličeji. Svlíkni se, smrdíš tím jejich popovickým vepřákovým barákem, rozhodla máma. Jenže Jolanka si nechtěla ani za nic svlíknout tepláčky, protože by máma viděla, že se ze strachu z ní počurala. Chytla gumu švestkově modrých tepláků, přitáhla je nahoru a rozbrečela se. Pak si vzala na pomoc i druhou ruku. Klepala se, ale ječela ze všech sil, že si tepláčky ani za nic nesundá. Ta holka má nějakou blbou zkušenost, řekla bába. Matka se na ní zkoumavě dívala, pak jí blesklo v očích. Všechno, co se odehrálo potom, měla Jolanka zasazeno do mlhy. Nechali ji tak. Dokonce ji ani nepřemlouvali, ať se svlíkne. Najednou jí donesli čokoládu z oříšky a dokonce dovolili vzít Zrzečka do postele. Táta to má teď těžký, začala máma vemlouvavě. Sice jsem na něho naštvaná, že nás opustil, ale mám ho ráda a chci mu pomáhat. A ty bys měla chtít taky. Pomůžeš mu, Jolanko? Snaživě přitakala. Až se tě budou ptát, tak řekneš, že na tebe tatínek o víkendu divně sahal. Dával ti ruku pod kalhotky. Jasný? Pak přišla bába a instrukce ještě doplnila, aby přesně věděla, co má říct, že s tátou dělali. Zdálo se jí to sice divné, ale slíbila, že to v žádném případě nepoplete. Z dalších hodin si pamatovala jen velký dům, dlouhou místnost, obrovský stůl a za ním pána, který si všechna její slova poctivě zapisoval. Potěšilo ji, když jí doma máma s bábou pochválili. Druhý den si jako odměnu za to, že pomohla tátovi, směla vybrat v hračkárně panenku. A s tou panenkou, kterou tajně pojmenovala Simonka, šli pak k paní v bílém plášti, které to celé ještě jednou převyprávěla. Když se pak Jolana od holek v první třídě dozvěděla, že je táta ve vězení, odvážila se na to zeptat mámy.
1: No, prostě si ho neochránila, Jolanko, i když se snažila. Víc už si pro něj ani nemohla udělat.
3: Takže až po otcově pohřbu vám došlo, že něco bylo jinak?
0: Ne, v té době ještě ne. Musím se trochu posunout v čase. Je mi 18 a prodávám v obuvi na Žerotínově náměstí. Vycházím krátce po 6 z obchodu a venku mě čeká popovická babička s tou hrmotnou tetou, kterou jsem naposledy viděla na pohřbu.
1: Jolanko, v babiččině hlase, který k ní dolehl, slyšela mazlivý tón táty, na kterého nikdy nezapomněla. I když mu tak nějak pubertálně zazlívala, že se oběsil, místo toho, aby se o ní postaral a odtáhl ji od těch dvou saní. Udělala dva nejisté kroky. Babičky se nebála, ale té vysoké tety ano. Jenže když ji babička objala a ona schovala svou tvář do jejího ramene, strach odešel. Tohle přece byla její milovaná popovická babička. Ta, se kterou zavařovala třešně, třídila brambory a navlékala jeřabiny. Jen má víc vrásek. I teta se chovala přívětivě. Podala jí ruku a pohladila po vlasech. Máš dnes 18, usmála se babička. Přijeli jsme za tebou, protože máš právo vědět všechno, co ti doma zamlčeli. Táta si to přál. Najdeš to i v jeho dopise. Právo vědět, co jí doma zamlčeli? Kdo? Máma s bábou? A v jakém dopise? Pojďme někam do kavárny, Jolanko. Tady se to nehodí. Jak dlouho s nimi seděla, dodnes neví. Dokonce si nepamatuje, jak se pak ocitla venku i s červenou složkou, v níž byly zasunuté jakési papíry. Stála v přítmí po uliční lampy, ke které se naklonila, aby si mohla přečíst, co jí babička s tetou dali. Dopis na sociálku. Udání. Papíry od soudu, který rozhodoval o přidělení dítěte do péče matky. Policejní zápisy s rozmazaným razítkem. Posudek sociální pracovnice. Zpráva psycholožky. Jakési rozbory. Rozsudek odnětí svobody na 2 roky za pohlavní zneužívání. Dopis na rozloučenou od táty, který v závěru psal: Pozdravujte moji malou Jolanku. Pitevní zpráva, parte. Dávno zapomenuté vzpomínky ožily. Šuplíky v hlavě se otevřely a vypustily prastarý zážitek, který dokonale vytěsnila. Stála tam až do chvíle, kdy kolem ní začaly chodit lidé spěchající na ranní směnu. Dívala se na ně a opakovala tiše.
4: Vždyť jsem byla holka. Malá, hloupá Jolanka. Žádná bestie. Slyšíte? Žádná hnusná, prolhaná bestie.
1: Vanda věděla, že si musí s Jolanou Vintrovou domluvit další termín sezení. A
2: Marie věděla, že dnes nemůže Jolanku jen doprovodit domů.

0: Končí nám tedy premiéra druhé části povídky Malá prolaná bestie z knihy přerovské spisovatelky Lenky Chalupové. Pro rozhlas z knihy Začátek vybrala a upravila Eva Lenartová, v režii Petra Gábora účinkovali Vladimíra Včelná, Sabina Muchová a Kateřina Brejská. Technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu.

0: narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Grant Tracy and the Sunsets. První polovina 60. let 20. století, hudební vzpomínání a také tedy vzpomínání rozhlasové na pořady s Jaroslavem Wikrentem. To je nejbližší bod programu podvečerního vysílání Českého rozhlasu Olomouc s datem 26. září 2026. Takže pár let zpátky se vzpomínáním na kolegu rozhlasáka a pak ještě ta 60. hudební léta.
3: Čistému vše čisté, přátelé a fandům mírně pamětnické populární muziky, rozhlasově v tomto okamžiku právě začínající hudební vzpomínky na světová showbiznisová léta poměrně nedávno minulá. Mé jméno, jak už asi vážení a milí melodičtí staromilci většinou tušíte, je Jaroslav Wikrent a název kapely z první poloviny 60. let konce minulého milénia, kterou vám v nejbližších necelých 30 minutách dnes hodlá moje maličkost lehce encyklopedicky připomenout, zní Grant Tracy and the Sunsets. Takže máte-li, dámy a pánové, zájem, přeji příjemný poslech a neměl

Britská formace Grand Tracy and the Sunsets vznikla, vážení a milí oldies, staromilci, v podstatě už někdy začátkem 60. let konce minulého století, kdy se její někdejší hlavní protagonisté, zpěvák Grant Tracy, občanským jménem Roy Baker, a kytarista Peter Blumson alias Pete DeLow, prvně sešli v jedné z tehdy v Anglii velice četných skiflových skupin. Díky vzácnému pochopení londýnského faráře Johna Oatese, který se posléze stal i jakýmsi nepsaným manažerem nově vzniklé grupy obou mládenců, mohli časem vzpomínaní hudební nadšenci společně s několika svými dalšími kamarády za podmínky, že budou všichni poctivě navštěvovat příslušné bohoslužby, začít nejenom zkoušet a vystupovat v domovském kostele uvedeného duchovního, ale také léta páně 1961 za kanálem La Manche, poté, co se jako kapela dokázali ruku v ruce propracovat k vydavatelské smlouvě se značkou Amber Records, instrumentálně debutovat na evropském gramotrhu, a to premiérově jen pod prostým názvem The Sunsets.

Zatímco kytarové instrumentálky mých dnešních hudebně vzpomínkových hostů vydával koncem 50. let závěru minulého milénia založený britský nezávislý štítek Amber Records, jehož zakladatelem byl zanícený jazzový fanoušek a majitel vyhlášeného Flamingo klubu Jeffrey Kruger, pod poměrně civilním názvem The Sunsets, záležitostem zpívaným, abych tak řekl, stejnou dobou, poskytovala tato značka na příslušných singlových gramoetiketách dobově módní kapelové označení, rozšířené úvodem o jméno nezbytného solisty, to znamená o priezvisko Granta Tracyho.

V letech 1961 až 1965 vydala londýnská formace Grand Tracy and the Sunsets na etiketě Amber Records celkem 8 malých desek a také album Teen Beat, z něhož si teď můžeme, přátelé, příslušně hudebně vzpomínkově, zahrát třeba někdejší zpívákovu cover verzi úspěšného amerického songu autorské dvojice Lou Douglas, Cliff Palmer a Frank Levi, Pretend. O jejíž nejúspěšnější hitovou podobu se už začátkem letopočtu 1953 postaral legendární Nat King Cole.

Jestli, vážení a milí, dovolíte, vrátím se ještě na skok k před chvílí mnou vzpomenutému albu Teen Beat. To totiž svého času tvořili nejenom obě strany všech dosavadních 5 singlů, vydaných grupou Grand Tracy Under the Sunsets, či pouze jejím samotným hlavním zpěvákem v letech 1961 až 1962, ale zároveň také 4 instrumentální kousky pánů muzikantů, silně poznamenané úspěšným soundem tehdejších britských kytarových hitmakerů jménem The Shadows.

přes veškerý poněkud kostrbatě řečeno shadowsovský sound se někdejší instrumentální dílka The Sunsets nikdy v Británii hitově neujala a podobně na tom byly songy, ve kterých grupa doprovázela svého zpěváka Granta Tracyho. Podle hudebních kritiků tomu tak, přátelé, bylo především proto, že navzdory nepopíratelné snaze postrádala muzika vzpomínaných londýnských mládenců přece jen příslušný drive, energické jevištní vystupování a v neposlední řadě jakýsi jasný rockový názor.

Osobně mám za to, že alespoň malou hojivou náplastí na před chvílí mnou vzpomínané britské žebříčkové neúspěchy mohla být, dámy a pánové, pro mé dnešní oldies hosty skutečnost, že ještě předtím, než se jejich někdejší muzikantská parta zhruba v polovině 60. let 20. století kapelově rozešla, stihla si, sice jen drobně, ale určitě s chutí, přece jen vychutnat kousek hvězdné show biznisové slávy a popularity, a to v tehdejším západním Německu.

Dřív než přátelé stávající rozhlasovou kapitolu někdejší londýnské formace Grand Tracy and the Sunsets příslušně pamětnicko-melodicky uzavřu, měl bych se zřejmě ještě alespoň letmo zmínit o dalším muzikantském osudu jednoho z jejich dobových duchovních otců, neboť dnes už mnou úvodem vzpomenutý kytarista Peter Blumsen alias Pete DeLow, ročník 1942, měl za kanálem La Manche v dubnu roku 1967 prsty nejenom ve vzniku úspěšné popové formace The Honeybuzz, ale autorsky také v jejím následujícím britském top desítkovém šlágru z první poloviny letopočtu 1968.

Tak, vážení milí, a to by bylo z mé strany v rámci dnešních hudebních vzpomínek na světová muzikantská léta minulá asi zhruba všechno. A pokud budete mít o mé mírně nostalgické, dětkovské, melodické reminiscence posluchačský zájem i příště, už teď se s vámi Jaroslav Vikrent jméno mé těším na stejných rozhlasových vlnách a přibližně i ve stejném čase naslyšenou za týden.

0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na traktoriádě v Dluhonicích se převrátil traktor s vlečkou. Jiříkov na Bruntalsku rekonstruuje historickou márnici na nevyužívaném německém hřbitově. V olomouckém kině Metropol je dnes předpremiéra experimentálního filmu Zprávy pro Minervu 2. Zítra bude jasno a teploty do 23 stupňů. Dobrý večer vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Na traktoriádě v Přerově Dluhonicích se dnes odpoledne za jízdy převrátil traktor s vlečkou, který vezl návštěvníky akce. Při nehodě se lehce zranilo 11 lidí, včetně několika dětí. Záchranná služba vyslala na místo nehody 5 posádek a všechny zraněné převezla do nemocnic v Přerově a Olomouci, řekla mluvčí zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Nevyužívaný německý hřbitov z první poloviny 19. století v Jiříkově u hradu Sovinec čeká další rekonstrukce. V minulosti už obec opravila historickou hřbitovní zeď. Příští rok opraví starou budovu márnice. Hřbitov je nevyužívaný od 60. let 20. století, říká referentka jiříkovské radnice Martina Zatloukalová.
4: Jedná se o pietní místo, které vlastně pomalu chátralo, a přesto tohle místo lidé navštěvují a navštěvovali a proto jsme se ho rozhodli opravit. Ten hřbitov je usazen mezi loukami a je odsud hezký výhled vlastně na obec Křížov. Celkově si zde člověk může odpočinout.
3: Superdávka se od října změní. Mění se třeba definice zranitelných osob. Nově mezi ně budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď to byly jen rodiče dětí do 7 let. Při výpočtu superdávky jsou zranitelné domácnosti zvýhodněné, jak ve složce bydlení, tak i v bonusu na dítě nebo energetickém paušálu. Návštěvníci olomouckého kina Metropol dnes ve 20 hodin uvidí předpremiéru filmu Zpráva pro Minervu 2. Experimentální snímek Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala volně navazuje na stejnojmenou hru divadelního spolku S23, říká herečka Jana Posníková.
5: Film Zpráva pro Minervu 2 vychází z divadelního scénáře, ale samozřejmě pro film byly vyžadovány úpravy. Jsou tam některé postavy navíc, některé příběhy jsme malinko pootočili. Sport.
3: Čtvrtfinále kajak krosu na mistrovství Evropy v italské Irveji pojedou 4 české lodě. Mezi ženami vyhrála svou osmifinálovou rozjížďku Tereza Kneblová a postoupila taky Kateřina Beková. Z mužů jdou dál Jakub Krejčí a Matyáš Novák, který byl v individuální časovce 4. o 21 setin od medaile. Boje o postup do semifinále začnou ve 20 hodin a 20 minut.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy, teploty 19 až 23 stupňů, na horách okolo 14 a povane slabý proměnlivý, během dne jihovýchodní až jižní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Husově náměstí v Prostějově probíhají stavební práce. Část silnice je uzavřená. Počítejte tam se zdržením a neprojedete zpevněnou krajnicí. Projíždějte opatrně a přejeme vám všem šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především coby místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řidiny.

0: V mladém věku z Trakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto.
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje a je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače a na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přeci jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že jste i excelentní tanečník, Patriku, tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.
0: Thank you.

hrabavým létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Ujte, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odchází. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět. A je fajn vidět tady bánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. A známe to z Lužice a dobře chápeme, proč lužičtí Srbové jezdí rádi na jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásil zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovjanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No, spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně

0: Čím je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
1: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
0: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
1: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let naviděnou.
0: Kéžby, děkuju moc, přeju totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt, musel...

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a jejíž šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Pod mikrofonu přeje příjemný poslech Goránka Voljača. Začínám citátem.
2: Jste pro nás opravdovým pokladem, naší moudrostí, naší historií a naší pamětí. Děkujeme vám za vaše laskavá srdce, za vaše životní zkušenosti, za úsměvy a za možnost být s vámi a darovat vám kousek své duše. Děkujeme vám, že prostě jste.
1: Tak se v těchto dnech na Facebooku psalo o našich hostitelkách, migrantkách ze skupiny Babi Léto. Důvodem byla oslava narozenin jedné z nich. Pogratulovat jí přišel celý folk band Slavjánočka.

0: Děkujeme za migrantky, seniorky z Babího léta. Je hezké začít pořad hudbou. Babí léto existuje už 16. rokem a celou dobu má zázemí ve spolku In Báze v Praze. Pokaždé, kdy jsme se s dámami sešli, oplývali veselou náladou, kterou dávali sebevědomě najevo. Kromě sympatického názvu k ním patří stříbro ve vlasech, úsměv na tváři, hlasitý projev pospolitosti a také vtipné a úpřímné hlášení se ke svému věku. Odkud pocházejí současné členky Babího léta? Odpoví nám paní Eva Chlásná, díky které se znovu scházíme v In Bázi. Od roku 2010 se Babí léto jistě proměnilo a změnily se i podmínky, ve kterých působí.
1: Rusko, Ukrajina, Kazachstán,
2: ostrov Sachalin, Rusie. A Slováčka.
3: Dagestán.
1: Moldavie.
0: Slovensko.
1: Že jsem já ze Slovenska.
0: Vy občas říkáte, že jste samozvaná vedoucí. Co to znamená?
1: Ano, protože Martinka odešla, no a tady nebyl nikdo. No tak, že já to tak nějak organizuju, jak se dá. Prostě. Že tady, že jsou ženy velice zvídavé, ne zvědavé, zvídavé. Já jsem v Čechách 60 let, díky ním jsem poznala třeba park Ztracenka a ještě umělecká zahrada. To oni vyňůrají všechno. No, no. Elvíra, ta je zase naše jakoby kulturní vedoucí, ta vždycky připravuje programy a připravuje povídání o spisovatelích nebo o umělcích.
0: Paní Elvíro, jak plánujete to?
4: Já měsíc smatruji internet i tam vše dáte.
1: Ona se vždycky dívá na internet, jaké jsou kulturní výstavy, nějaké zajímavé a podle toho se domluvíme. A o Vánocích jsme byli v Betlémské kapli, výstava Betlému.
4: My například nedávno chodili na divoké šárku za kysilo.
1: Nedávno jsme byli v divoké šárce a tam roste dřín. Tak jsme tam nazbírali, to už málo kdo zná i z Čechů, co je to dřín.
4: Já zde už 18 let.
1: Pochází z Ruska, ale 48 let prožila na Ukrajině a z toho 18 let už je v Čechách. Má tady dceru, která je vdaná za Čecha, má tady vnoučata.
0: Co jste byla po profesi?
4: Já zakončila Leningradský horní institut.
1: Vystudovala vysokou jako hornickou školu, Banská.
4: Jak já popala na Ukrajinu?
1: Potom pracovala na Ukrajinu a tam se seznámila s Ukrajincem, vdala se a zůstala tam.
0: To je krásná láska, velká.
1: Velká láska, že byl krásný prostě a rád chodil na trh a tam ochutnával ty produkty a potom poděkoval a ta prodávačka říká, že to je tvůj manžel.
4: Och, krásavec, och, krásně. Potom tak na mě posmarila,
1: no, ty vlastně taky nejseš jako nejhorší.
0: Jak jste slyšeli, Eva Chlásná není jen vedoucí. Laskavě nám také pomáhá překládat a rozluštit příběhy v ruském a ukrajinském jazyce.
5: My a oni.
0: Dneska, a vzpomínám si i před několika lety, hlavně zazněla ta ruština a ukrajinština.
6: Eva Kolincová.
0: Přicházíte každý týden na Babí léto?
6: Přicházím každý týden. Tady hlavně kvůli Evě, protože tam je to překládá, že jo.
0: Paní Evo, během těch let, co se vám nejvíc líbilo tady?
6: No, že tady máme ty prostory, chodili jsme taky jinak, ale tam všude se platily velký peníze. Velice jsme rádi, že tady je to zdarma.
0: Co jste se tady možná naučila?
6: Nemůžu říct, že jsem se naučila. Kamarádku jsem si nenašla, že jo, žádnou rusku, ale je dobrý, že se aspoň občas se setkáme všechny s Češky, no.
0: Kolik je tady Češek?
6: No, 4 Češky, tak jsme rádi, že se sejdeme. No.
0: Ženy z Ruska a Ukrajiny neumí česky vůbec?
6: Některý umějí trošku, no, ale většina neumí. Nemyslím si, že se tady našla některá českou kamarádku.
0: A já jsem myslela, že oni přicházejí na babí léto, aby byli s Češkami.
6: Ano, to je ano. Program babího léta, ano.
1: Nám vyčítají, že málo připravujeme české programy. Mm-hmm. A to je pravda. Například nedávno měl výročí Karel Čapek. Oni nám to připomněli.
0: Rusky?
1: Ano.
0: A Ukrajinky?
1: Ano.
0: Přemýšlíte o nějakém cvičení?
1: Bohužel, blíží se zima, padají děvčata. Takže musíme si dávat pozor. Ale přišel pan smícholog a učil nás se smát, protože smích je zdarma a hodně pomůže.
0: A dá se tomu naučit?
1: Ano, bránit si a nějak vydávat to dýchání. Ha, ha, ha. To bychom měli zopakovat, to bylo dobrý. Co by se možná vedoucím líbil, že nejsme jenom nečinné. Třeba před Vánoci má nějaké dětské domovy navštívit, možná něco jim uháčkovat, uplést.
0: Mezi seniorkami jsou i válečné uprchlice z Ukrajiny, které různými způsoby našly cestu k babímu létu. Jedno ale všechny mají společné. Vděčnost. Eva Chlásná překládá.
1: Když přijeli po těch sere, byl velmi vystresovaný po těch neočekávaných záležitostech, takže byli vděční, že tady můžou žít.
0: Odkud přesně pocházíte?
3: Charkov. Благодаря вашим людям.
0: Як ви це дозвідали, що тут є клуб сеньорек?
3: Случайно познайомились.
1: Вже не пам'ятаю, де з Любов, яка таки біженкиня. Ну, а вже літувала, що вже тут 2 роки, що її не поткала дрів. Зістя, що тут тоді годні люди, а з добрим серцем, а вже її прийняли.
3: У нього большое, добре серце.
0: То о вас říkala. Pani Nino, co se vám tady v babím létě nejvíce líbí?
3: Vše dobré. Lepší nemůže být.
0: Jestli existuje něco, co jste se tady naučila?
3: Чему научилась? Чешского, к сожалению, я не выучила.
1: Když přišla, bohužel nezačala hned chodit na kurzy českého jazyka. Už se zase stýděla, že už byla pozadu, že by je nedohnala, takže teď toho lituje.
0: To znamená, že byste ráda tady učila česky.
3: Da.
0: Tak ano. Ano, i od paní Ljuby, která vzpomíná na příchodu z lékařského prostředí.
7: To, co mě zdělali v Ukrajině.
1: Že si zlomila nohu na Ukrajině a špatně jí to nějak spojili a ona nějak křivě chodila. Tady šla na operaci a má krásno a tancuje.
3: Já v Ukrajině účastovala v ansamble.
1: Když byla na Ukrajině, tak byla členkou nějakého souboru, takže ona zpívala, tancovala. A potom i s tou křivou nohou.
0: Odkud pocházíte přesně?
3: Já tolka na hranici Charkovské a Doněcké oblasti. Já blagodárna.
1: Ano, že je velice vděčná, že udělali to operaci na nohy. Dokonce i 2 oči operovali, takže jako vidíte velice dobře. A je taková přísloví, podobné v češtině, všechno zlé je na něco dobré.
5: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Sevou Chlásnou je hezké vzpomínat na minulé pořady o babím létě. Už jsme slyšeli, jak s nadhledem mluvila o sobě jako o samozvané vedoucí. Následující slova proto vycházejí z toho, jak svědomitě se své role ujala.
1: Nás je vždycky takhle moc, ale bohužel nás přestali dávat na Facebook ani na programy. Jestli na nás nedostávají granty, peníze jsou až na samém prvním místě. Asi jsme nevýdělečně činné, takže nikoho nezajímáme.
0: Vy jste nějak najednou anonymní. Jak se to stalo, protože vy v tomto roce máte 16 let.
1: Ano, ještě v roce 23 jsme byli na Facebooku, všude na programech, bylo babí leto, teď nikdy se neobjevujeme a přitom my nejsme uzavřená skupina, naopak chodí nové Ukrajinky, ale to se náhodou dozvědí na ulici. Nejdřív nám vzali čtvrtky, obtejden. Tak nám nabídli pátky. A nám je to jedno, jsme důchodci, jenom abychom mohli
0: se scházet, míní paní Eva Chlásná. Otázkou je, co k tomu říká ředitel spolku Inbáze Alexandr Zpěvák.
8: Já už jsem se zbavil z naší PR pracovnici, že to tam dáme, akorát prostě teďka toho hodně, tak se to ještě nepovedlo. To je všechno, nic zatím nehledejte.
0: Bylo mi líto, protože ty milé dámy vidí v tom překážku, aby více posluchaček, migrantek přicházelo sem. Faktem je, že jsem tam nenašla nikoho ze zaměstnanců, pracovníků, dobrovolníků z Inbáze.
8: Tak tam je to o tom, že na to úplně nemáme finanční prostředky, takže jsme domluveni s paní Hlásnou, že to vede a že se budeme snažit prostě jim zajistit aspoň ten prostor, když už nic jiného. No.
0: Jak vlastně vidíte tu jejich budoucnost? Jestli by do jejich programu nešlo například zařadit češtinu, ale češtinu pro seniorky.
8: To nevím, to jsme se o tom takhle ještě nebavili. Vždycky jsem se snažil, aby tady nějaký prostor měli. Není to vždycky jednoduchý, či těch programů tady máme hodně, ale...
0: Ale mělo by se nějak zařídit, aby někdo, možná z dobrovolníků, našel čas jim vysvětlit ty základy jazyka.
8: Tak můžeme to zkusit. Torce dobrovolníků můžu navrhnout, jestli by náhodou někoho takového neměla. Jo? Vždycky jim to místo nějaký tady zase nabídnem. Většinou tak třikrát za měsíc určitě máj.
0: Od vás zelená?
8: Jo, teď mě z babí léto zná, vždycky se s nima nějak dohodnout. Jo.
0: Zbývá poděkovat Inbázi za pochopení a podporu, kterou věnuje seniorské migrantské skupině. A také všem stříbrovlasým dámám děkuji za jejich otevřenost, pohostinnost a trpělivost. Všechno dobré do dalších pořadů Mi a oni přeje Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele, nový bude taky výpočet podpory na bydlení. V Praze na Vinohradech hořel byt, hasiči z domu zachránili 8 lidí. Zítra bude polojasno a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Právě a Žofie Nováčková, hezký večer. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
2: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Hasiči zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Provoz na silnici je kvůli tomu zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. 8 lidí hasiči evakuovali pomocí automobilových žebříků, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rostšedl.
3: Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce.
0: Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Půjde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionu korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli samozřejmě otevřít.
1: Sport.
0: Čtvrtfinále kajak krosu na mistrovství Evropy v italské Ivreji pojedou 4 české lodě. Mezi ženami vyhrála svou osmifinálovou rozjížďku Tereza Kneblová a postoupila taky Kateřina Beková. Z mužů jdou dál Jakub Krejčí a Matyáš Novák, který byl v individuální časovce čtvrtý o 21 setin od medaile. Boje o postup do semifinále začnou za 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, zpočátku ojediněle taky mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Prahy směrem do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Mýto na 52. a 5. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu a prudce se vybočuje, na místě už je policie. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor, za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se od 19. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem. Celé je to asi na 30 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně do Prahy. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, kolona se sune až na 16. kilometr a tam se přejíždí do protisměru, dál se jede pomaleji až na 19. kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Rozhlas jede.
1: Rozhlas jede za vámi.
5: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi. Výjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, Muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, a nebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný, dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
6: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
5: Pánové, je nám velkou ctí.
6: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
5: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
6: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
5: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
6: Tohle jo?
5: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
6: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
5: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
6: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
5: No,
6: já jsem se učil totiž doma, víš?
5: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
6: No měli jsme to říct.
5: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
6: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
5: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
6: No.
5: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
6: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
5: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt.
7: Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
6: A nezanechalo to na tobě stopy?
7: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
6: No, právě.
7: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
6: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
7: Ale. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
6: Ne, to přeháníš to.
7: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
6: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
7: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
6: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA jako host v mikroforu a on měl před sebou napsaný to jméno Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
7: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
6: Budu ti koukat do not, ano.
7: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka Tereze tam kouknu, jmenuje. Pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
8: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
7: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
8: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
7: Podívej, já si to
6: jenom
7: taky.
6: To ne.
8: No. A nebo klidně duet.
7: Já ti budu Kahovcovou, Gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
8: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor bančáků a bančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říkáte.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: Důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi neozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hájaju, někdo na Pozor zákrut a někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
4: Když do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
0: zcela. Ne, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme. Takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně.

0: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
1: Český rozhlas i Česká televize v době jakýchkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili, a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná, a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové kejzy, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Paříska, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
0: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
2: Děkuji.
0: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné, samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste, na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, no,
9: to
5: bicí, za to, byly to bicí. Bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no,
5: za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, za A. To bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem.
9: Ale ten jsem teda
5: fakt...
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Chvilka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Zvýšený hluk v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády má vliv na zdraví obyvatel. Zítra čekáme polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
3: Špagety s bazalkovým pestem.
4: Tamhle už je, vaše kolegyně míchají.
3: Ano.
4: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
3: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
2: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
5: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec nezakázaný.
2: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
6: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
2: Silnice patří Libereckému kraji, který bude muset do roku 2030 silnici opravit a postavit podélní protihlukovou stěnu. Dva měsíce předtím, než se nové varhany v katedrále Božského spasitele v centru Ostravy naplno rozezní, hledají odborníci správné tóny pro každou z tisíců píšťal. Od začátku července varhanáři nástroj upravují pro potřeby největšího ostravského chrámu. Podle organologa ostravsko-opavské diecéze Jiřího Krátkého už je zřejmé, že zvuk bude mít velkolepý.
7: Ty varhany budou mít neuvěřitelnou dynamickou škálu vlastně od toho nejtiššího pianissima až po buracivé fortissimo, takže bude daleko větší než jsme byli zvyklí. My se těšíme určitě a každopádně to je jeden z nejzajímavějších projektů nejenom tady v kraji, ale vlastně i v celé republice. Sport.
2: Čeští fotbalisté v pražském Edenu rozehráli proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru zažívá španělský trenér Santi Denia. Chorvatsko po mistrovství světa taky vyměnilo kouče. Zlatka Deliče, který vybojoval s národním týmem stříbro a bronz na světových šampionátech, nahradil Slaven Bilic.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle čekáme mlhy. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu brzdí provoz zúžení mezi Ořechem a Barandovem. Směrem z letiště popojíždí kolona od odbočky na Stodůlky, tedy mezi 21. a 19. kilometrem. Zdržení je asi na čtvrt hodiny. Ve sjezdu od D1 se zastavíte u sjezdu na Lohkov. Kolona má asi kilometr a je to asi na 5 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru stojí porouchané osobní auto. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se svou bohatou tě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se.
3: Já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Tak takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. Ta ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické
3: jak
2: krámy,
3: s oblibou také, říkáš.
2: Také,
3: dobře, tak, dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, nebo říjem podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě teplej, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím
2: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí. A to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají, a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuju za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prolétají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý je, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
1: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
2: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
1: Asi

0: že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
1: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten jednoprocentní lov?
0: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím. Ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
2: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu, to je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jablka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli.
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi na to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevěn a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v Újezdu nad Lesy. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Zítra čekáme polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili a další se domů vrátí v následujících dnech.
3: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
4: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
3: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: V Česku podle dat odborníků kouří víc než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7 000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z fakultní nemocnice Brno.
5: Předpokládáme, že elektronické cigarety a nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálií méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
2: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
6: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
2: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25% ceny.
0: Sport.
2: České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu počítejte se zdržením v obou směrech. Mezi Ořechem a odbočkou na Barandov se jezdí v každém směru jen jedním pruhem. Ve směru na letiště se brzdí za Lochkovským tunelem na 15. kilometru a přejíždí se do protisměru. Dál se jede pomalej až na 19. kilometr, tam se vrací zpět. Zavřený je také nájezd od ulice k Barandovu a omezení by mělo skončit zítra v dopoledních hodinách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porodcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v Ukázka.
8: Nekecat a líbat!
7: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
8: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
7: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
8: No, kde bych jako měla začít?
7: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
8: Pak?
7: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
8: Zašli graci bez hudby!
7: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brychtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to
3: teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všechno vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já teda musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono je to, no to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste neměli.
4: Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně.
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všetci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
7: no,
6: mě
7: dobře,
6: jde.
7: Dobře, dobře.
6: Tak se chlapče braň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Jo.
7: Ono to bude hezky navazovat, jo,
6: to je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchody.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry.
6: No
7: to jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám sklerotickým hercům dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak...
6: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
7: To je zatím jeden.
6: To byly 2, to jsou mi věci, jsou mi věci 2.
7: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nodou.
7: No dobře.
8: Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
6: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No, jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnu na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nedá, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co neprskáš? Co tě prská?
6: Prská? No doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
7: Klid,
8: a to nechá!
7: Klid. Prosím vás, ne, klid,
6: nehádejte.
7: Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se. Připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát. Jo?
8: Pojďte. Jdi si
7: lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
6: Shakespeare, to viděl.
8: Lehni!
6: Tohle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
8: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl bys si nosit rovnátka.
6: Neměla být ta Julie podle Shakespearea 16 letá, je?
7: Prosím vás, klid, prosím vás.
8: Dobře,
7: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
8: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
6: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
6: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
6: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchova. knihovny, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
6: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
6: No to já nevím, ale
8: mě jako... Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
6: Ano.
7: Ne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, bože.
3: Je to dobrý.
2: Teď mám flašku mistrovy svězdy 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Napij se.
2: Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tak, tak. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posledně říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu, takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: a teď já. Ona Alžběta.
3: Ale přísám, životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého úplného člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musíš Lučo když tak nějak zvednout. Ale nic, a teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky, a tak jsme to jako všechno měli, tak to, a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod. Ty nejíš, ty jsi vrná Luce měl, jdeš do tady záchod, no strašně. Nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali Opilce, protože bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoš tak dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Foxhoundy?
3: Já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale Opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do ní pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Moří

0: se řekne, to je hloupej trik.
1: Ne, to byl vůbec nic.
0: V carování, míry, pání, soudělání, jste na všecku krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škrabral to teď má poraď.
2: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
3: Já mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dát, nevadí. Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu.
4: Ale je dobrý.
3: Pánko, velko, muž, mě okradli, co jsem Tášku, a co jste tam měla? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně. Není slepý, já slepý, na mě slepý. Pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vejdi, že byl slepý. Nebyl slepý, byl statečný.
4: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že o hospodě, a ten jeden začne dělat bez žíle, jo.
3: Co děláš, vlastně něco? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebude musel tak ty tašce nosit, to je dobrý čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázem v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
5: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
2: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, aha, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit, říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže a tak jsem nahatá, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalýho volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem právě ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, kdybych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte mu. A on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jako se zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příjemnost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. To je jasně, že to tam je všechno vlastně na...

0: To je to tam všechno, no má
1: je
0: natur?
1: Je.
2: To by byl klip, hele.
3: To je to natura, no.
1: Jasně, to je píseň, složit tomu píseň.
4: To bylo dobrý.
0: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni. Říkala, že taky si zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
5: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
6: Velká noc, svátá noc.
0: Franto! Kde seš?
7: Co je zase?
0: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
7: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
0: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
7: Teďka právě, jo.
0: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
7: ale
0: co?
7: Ale jako nemůžu.
0: A je normální, tohle co?
7: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
0: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
7: slavíme, jasně.
0: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo, a to tady.
0: Ale otevře někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině...
0: Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
7: No ale...

0: pocházím z dalekého království.
1: No, co řeš?
0: Až z Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašské království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdravstvuj, Anařvi.
0: Já nejsem z Ruska.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
3: Na furt, já vím.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že si neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment, jsme v nultém roce Vánoce, ještě nebyli, ty teprve budou.
2: Já už z toho byl.
1: Já nevím, jestli jsem slyšet, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A našem barákem svítí nějaká hvězda?
1: To byl asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš.
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít úctit budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak onej, sáď se sebe, já fakt nemám tady.
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano! Co
1: to bylo docela dobrý, ty pořád jedáš.
2: Mně se to líbilo, hodil se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom váglu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskač z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Víš? Práska z něho bude.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takový.
4: Já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten to utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem... to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale... To vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Aj tak by ste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný... Ale keď ste boli malá, tak ste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchala, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
4: Neměla
3: jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je...
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale... a trepat ano, nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem
5: to... To je...
3: Na to by měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice. To je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rúplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Hodina před půlnocí, je sobota 26. září, vysílá Karlínská budova Českého rozhlasu a v ní konečně tváří v tvář počase ten, která má větší prsa než já, a to je Petr Kubala. Malá, velká, žádná, to je téma dnešního vysílání a chápu, že dnešní téma může být pro některého anebo některou z vás dost bolestivé, tak já jsem na to připraven a doufám, že posluchači také. A vy, kteří jste netušili, o čem že se tu budeme bavit, tak budu rád, když se zaposloucháte a budete-li mít co říct k dnešnímu tématu, připojíte se. Jak? Řekneme za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Schováváte svoje tělo, vadí vám cizí pohledy, řešili jste někdy prsa, trápil vás vlastní hrudník, byla poznámka silnější než sebevědomí, nebo smál se vám někdo ve škole, zíral někdo moc dlouho nebo komentoval vás někdo bez dovolení. Tématem budou prsa a hrudník tak, jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná. Pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, a pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. 731 800 900 můžete volat, psát, můžete také na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy zdraví Honza Macon, Petr Kubala a doufám, že i někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Neostýchejte se, nebojte se, Praha nekouše a navíc je to téma, které jste si vybrali vy sami a dokonce jsem ho dostal několikrát ještě na vyžádání, když už konečně toto téma dáme, protože je to téma, o kterém jste prý nezavadili v rámci vysílání, tak to pojďme napravit. Zkusíme třeba vás. Tady je Honza, hezký večer, kdo volá do Českého rozhlasu? Kdo je na druhé straně, kdo nám volá? Mlčok Antonín? Ne. Zkusíme to ještě jinak. Telefonní číslo 731 800 900. A co vy?
2: Dobrý večer, Honzíku, tady je Ludmila z Brna.
0: Zdravím do Brna, Ludmilo, téma malá, velká, žádná. Jak to vypadá u vás? Jak jste zžita za svůj život?
2: No, teda velká.
0: Velká, extrémně velká.
2: Ne, ale velká. Můžu vám říct, že jako od mládí, když jsem chodila do 6. třídy, tak jsem měla první podprsenku. Měla jsem, a to jsem byla chudérka, protože kluci mě z toho pořád tahali zadu za gumu.
0: Ano, to jsme dělávali a nejedné. Ale ta, která byla první, jestli vy jste byla první, tak to asi pravděpodobně jste byla tou, která učila i ty ostatní o tom, že to tělo taky se nějak vyvíjí.
2: No, tak já jsem je vždycky mlátila, protože... A můžu vám říct, že teď, když se sejdeme, jako, že teďka bude mě sledat příští sobotu. Máme 74 roku a já jim to každý rok nadávám za to. Já si to dobře pamatuju.
0: Takže takhle. No, ale to znamená, že to se ve vás, ale teda v tom případě, nebo do vás opravdu hodně vrylo, jako ta vzpomínka, že vám to takhle zůstalo.
2: No jo, to jo. No a potom teda, jako jsem se vdala to a můžu vám říct, a to mě začalo potom vadit, protože měla jsem problémy s páteří.
0: Ano.
2: A šla jsem na rentgen a představte si, že všichni ti rentgenologové, co tam stáli, se šli podívat.
0: No, tak...
2: A tak to jsem byla teda rozčílená.
0: Ano.
2: To jsem měla 40. A tak jsem tam udělala ostudu, já jsem říkala, no nestydíte se, není vám to trapný, se tady na mě chodí dívat. Vy jste neviděli prsa, nebo co?
0: A nebyly to nějaké žákyňky, nějací ti?
2: Ne, to byly normální chlapy.
0: Jo, takhle. No tak jasné, že člověk potřebuje trochu soukromí a vůbec ono to někdy přeteče
2: a
0: ten hrnec.
2: A normálně při vyšetření. No. Tak. A teď se ještě tam pochychtávali, jo? Hmm. Ale já nemám takový prsa, jak třeba Halina Koloska, to ne.
0: Hmm.
2: A potom jsem byla jako ve spojení trampu, kde nás bylo 30, jo? Jako kluky, chlapy, holky, jako v Daní. Už jsme byli.
0: Ano.
2: No a já vždycky jsem říkala, Ježišmarja, já musím zubnout, to není možný. A oni, Ježíš, ale prostě jenom ne nahoře.
0: Mm.
2: Tak vidíte, někdo je vrchní, někdo má horní část, někdo spodní. Takže já si kapal vždycky, když měli asi to vrchní.
0: Ano.
2: A do dneška můžu říct, teda, musím se pochlubit teda, že nemám žádný nějaký psí uši.
0: Jež, to si znamenám psí uši, dobře. Jsem rád, že to berete takhle prsně sportovně, jsem zvědav.
2: No, tak co jiného?
0: No jasně,
2: co
0: jasně. Tak zase na druhou stranu, byla jste obecně za život spokojená s tím, co máte, co vám pán Bůh nadělil?
2: Ano, byla.
0: To je důležité.
2: Byla, opravdu byla. Jako,
0: to tak... je důležité a to myslím, že asi líp pozitivnější otevření nočního vysílání tady nemohlo být, takže já vám moc děkuju a dobrna zdravím.
2: Děkuji vám.
0: Ať se vám daří, naschledanou.
2: A počkejte, ještě musím něco říct. Já se vždycky dovolám na takové tyto věci, jo?
0: Ano.
2: Jako rozvody a to. Ale abyste mě to znali, že si říkají, ta ženská snad je jenom tady, žije tady tímto. Ale já mám zájmy taky o jiné věci a to se nikdy nedovolám.
0: Zajímavý, ale já děkuju, mě to sedlo, doufám, že to sedlo i ostatním. Tak ještě jednou děkuju, zdravím a ať se daří, ať nezlobí.
2: Já taky děkuji.
0: Naschledanou.
2: Jsem sama zvědavá, jak to bude pokračovat.
0: Já myslím, že vážnější a citlivější pohled na vlastní tělo a vlastně poměry je přijetí. Výborná volba je i písnička Evy Farné.

Sobotní noční linka, malá, velká, žádná, žádný bulvár, ale život. Schováváte svoje tělo, dáváte tělo tak jako s lehkostí vaší a je úplně jedno, jak vypadá na obdiv dalším, kteří jsou v okolí, nebo nuda pláže a vaše tělo. Dokážete si představit, že byste šli na nuda pláž? Vy, kteří tam chodíte pravidelně, asi k tomu budete mít nějaký zásadní důvod. Zároveň asi budete smíření s tím, jak vaše tělo bylo narostlé, jak to Pán Bůh chtěl. Třeba na prsou je zvláštní, jak rychle se z části těla stane veřejné téma. Reklama ukazuje, společnost hodnotí, okolí komentuje. Partneři někdy mlčí a lékař může jednou větou změnit celý život. Stejná část těla může znamenat přitažlivost, mateřství, kojení, stud, bolest, rakovinu, operaci, ztrátu i návratu k sobě. U žen se o tom mluví víc, ale ne vždy citlivě. U mužů se o tom často nemluví skoro vůbec, protože stud se u nich balí do ticha a vtipu. A obecná pravidla je nepříjemná. Obecná pravda je nepříjemná. Cizí tělo umíme soudit během vteřiny, ale vlastní nejistoty nosíme roky a nikdy nejvíc nebolí diagnóza ani pohled do zrcadla, ale poznámka, kterou druhý vypustil jen tak mimochodem. Na základní škole jsem byla hodně hubená a vyvíjela jsem se později než ostatní holky. Dodnes si pamatuju jednu poznámku ze šatny. Spolužačka se smála, že podprsenku nosím asi jen proto, aby mi nebyla zima. Byla to hloupá věta, která se mi zavrtala do hlavy na celé roky. Začala jsem se hrbit, nosila jsem volné svetry a na koupališti jsem se převlékala tak, aby mě nikdo neviděl. Dospělí často říkají, že děti jsou kruté, jenže horší je, že některé dětské věty v člověku zůstanou i ve chvíli, kdy už je dávno dospělý. Dnes mám svoje tělo radši, ale trvalo mi to skoro půlku života. Simona, 46 let... A středočeská Simona ještě navíc. Pište, volejte, těším se na vás.

0: Teď jsem si tu dal obnovit vaše příspěvky, které posíláte prostřednictvím vlastně komentářů pod internetovou pozvánku na stránkách rozhlas.cz/linka. První, co tady na mě vyskočilo, anonym, posluchačka z Moravy. To je téma pro starší věk, to snad nemyslíte vážně. No to myslím zcela vážně, protože to je téma, které se týká každého z nás. A ať už v dobrém, či ve zlém, téma zajímavé, hluboké a téma, o kterém se nemluví a u nás se o něm nikdy nemluvilo, tak prosím, zaposlouchejte se, zkuste se třeba i zapojit i jiným než anonymním způsobem, bude to fajn. Třeba Jana napsala, zdravím všechny linkaře, dnešní téma prsa a tolik otázek. Řeknu vám, pane Honzo, že tato část těla se řeší podle věku. Ano, ve 14 jsem koukala, že pár spolužaček bylo už vyvinutějších než já, ale popravdě po 10 letech jsme se setkali na školním srazu a už jsem viděla, že pán Bůh jim nadělal větší prsa, ale ubral na rozumu. Nemusí to platit všeobecně, ale dnes po mnoha letech jsem ráda za to, co mám. Dcera je po babičce z druhé strany a její obří prsa bych tady nechtěla. Chlapi, nemyslete si, že velká prsa nepřinášejí problémy, raději citronky než obry. Hlavně zdraví a toho si važme, jsem zvědavá, co tady naši skalní posluchači vymyslí. Jana, Jano, děkuju. A ještě přidávám od Bedřicha třeba dobrý večer. Mně se smáli, že mě bolí záda. Já jsem si z toho nic nedělal. Naopak, já jsem chodil na rehabilitace a záda můžou bolet každého z nás. Je fakt, že i tohle téma se týká pánů. A když se řekne velká prsa, tak si vzpomenu já na svoje školní léta, když jsem chodil ještě co by učeně do hotelu Olympic, do Gárny hotelu, který je vlastně hned naproti, ale spadá pod jednu společnost. A tam byla v čajové kuchyni jedna paní, která měla opravdu gigantická prsa. A já jsem se osmělil, jednou jsem se jí zeptal a první, co ze mě vypadlo, a otázka, která samozřejmě nevím, jestli byla taktní, ale mě zkrátka fascinovalo to, jak se ta paní vůbec mohla hýbat, protože bylo na pohled jasné, že její předklon vlastně znamená, že si odlehčuje tělo nějakým způsobem, aby jí ta záda nebolela. A ona mi tenkrát řekla na tu moji otázku, že zaplať pánbu jsem se rozhoupala k tomu jít na operaci si nechat zmenšit prsa. Ale potom zmenšení už jsme se nepotkali, to už skončil nějak školní rok, ale každopádně takhle jsem se já setkal s velkými prsy a můžu vám říct, že spíš to bylo podle paní trápení než radost. Záda jsou záda, ono, co je pro jednoho hezké, pro druhého to může být dosti bolavé.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá, kdo se chce dovolat, má tu možnost, třeba vás. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Krásnou noc, krásný večer a příjemnou pohodičku.
0: Děkujeme, kdo je tam? Dana, Dano. Dana. Téma prsa, malá, velká, žádná, tak odkud to vememe?
2: No tak já se přiznám teda k tomu, že k paní Lidce a k těm velkoprsím mám daleko, to ano. I když jsem teda už v nějakých 11 letech začala ty prsa mít, ale pak jsem odkojila 3 děti a ty prsa mi zůstala a ta prsa mi zůstala a jsem šťastná, že nemám velká prsa teda. Já osobně jsem ráda, že nemám velká prsa.
0: Za svůj život jste vypozorovala, že je lepší mít větší nebo menší ve smyslu...
2: Určitě menší, protože ano. Nemám problémy s páteří, to rozvičím, i když jsem ráno třeba zatuhla. Je mi už plus 70 a nemám problém si v létě vzít tílko nebo nějaký šatičky a nemusím nosit ani podprsenku, protože mám pořád takové příjemná nějadírka. A jako nezávidím, opravdu nezávidím těm velkoprsím a co nesnáším teda vyloženě, tomuto tématu chci říct. Mm-hmm. Já nesnáším zvětšování. Zmenšování bych ještě pochopila, když to překáží. Ale zvětšování prsou a silikony, prostě to nesnáším.
0: Já vám to neberu, ale zase na druhou stranu bych se snažil vnitřně pochopit zase třeba tu ženu, která se cítí...
2: A která je tak rovná jako chlap, no, tak to jako...
0: No, je tam, když... Uznejte sama, že zase, když ano. Člověk má v hlavě nějaký mindrák, to tak můžeme nazvat, že... Takže člověk potřebuje pomoct s tím, že zkrátka ona chtěla mít, ne? Jako, že viděla v televizi, ale že chtěla mít a že se necítí dobře být ženou, tak jak vypadá, tak asi proč ne?
2: No, já mluvím za sebe a takže říkám, že jsem šťastná, protože já jsem měla velice dobrou kamarádku. Ona už teda nežije nějakých 15 roků a bylo jí 58, když zemřela. A to bylo vyloženě prsatá ženská. A ona měla velký problémy, když jsme třeba chodili cvičit spolu, tak jenom poběhnout, jo. A ona jí věčně, ona si vždycky musela pak lehnout a odpočívat, aby prostě ty prsa jí ktížily. Vyloženě ona měla o nějaký čísla větší velikost.
0: Já vůbec vlastně nevím, co znamená číslování, nebo jak funguje číslování.
2: Číslování, jediný... no tak jednička to není skoro nic, že jo. Dvojka to je takový průměr.
0: Ano.
2: Takový ženský průměr, dvojka až trojka, no a to ostatní to už je nadměrnost.
0: No, co si pamatuju, tak když jsem začínal v rozhlasu nebo v rádiu obecně, tak na jedné soukromé stanici, tak jsme vysílali s Bárou Štěpánovou. A to byly...
2: A to je prsata.
0: Právě chci říct, že vždycky, když přišla do studia, tak vlastně nejdřív přišla prsa, pak dlouho nic, pak teprve ona.
2: A vlastně,
0: dejme tomu před pár lety, možná třeba ještě teď to tak má, ale pamatuju si, že jsem... někde viděl odstavené auto, na kterém bylo napsané, tímto autem jezdí Bára Štěpánová, velikost prsou 37C, ale co to jako znamenalo, to už nevím.
2: 37C to vůbec, jo, ono C je vlastně objem potom, jo, to Ačko, Bčko, Cčko, no, 37C, to vůbec nechápu.
0: Ale to já už vůbec jako ne, ale taky tak nějak...
2: Ale to nebudem řešit. Víte co, Honzíku, já zaplať pámu jsem ráda za to, že nemám nadměrná prsa a že netrpím při žádným pohybu, tak jako spíš už nohy občas mě trošku zloběj, ale a i ty mám tak jako v rámci svých možností pořád to slouží.
0: Moc děkuji za zavolání. Díky.
2: Mějte se krásně a moc vás zdravím.
0: Taky. Dobrou noc, díky.
2: Dobrou noc.

0: Noční linka z Prahy dnes s Honzou Macounem a s vámi. Téma, které jste si vybrali vy, posluchači, které jste navrhli, také několikrát připomněli. Týká se každého z nás. Třeba moje tchyně, ta má, vlastně ta nemá. Ta nemá. Už nemá, měla a nemá. Když dorazila taková ta fuj nemoc, tak naštěstí musím říct, že zvládá ten stav, kdy nemá, myslím, docela dobře, i když samozřejmě člověk nevidí úplně do té skuliny, ale je to celoživotně usměvavá ženská, která vlastně si dokázala z těch prsů nejenom udělat přednost, ve smyslu, že než šla tenkrát na operaci, a tenkrát to je třeba 5 let zpátky, tak jako fotografka vystudovaná si s mužem udělala nádhernou fotku před a aby šla proti případným neduhům v mysli i fotku ve stejném místě se stejným chlapem, se stejným pozadím i po. A udělala si z toho takový obrázek, aby to měla na očích neustále, aby jí to připomínalo dobu, kdy měla nejen krásná prsa, ale že i ženská bez prsou nestratí tu ženskost, i když je nemá. Snad jsem to řekl dobře, snad jsem to řekl tak, jak to vnímá i ona, ale je fakt, že zaplať pánbu, že je to celé všechno pryč a když to bylo pro zdraví, pro radši pro jistotu, tak stejně nezbývalo nic jiného, takže zžít se s tím, anebo se duševně utrápit, tak to se nás naštěstí netýkalo. Ale věřím, že tohle se může týkat, to trápení, třeba doživotní trápení v mysli i třeba kohokoliv jiného, protože tohle je teda velké téma, které není možné podceňovat a hlavně všechno začíná prevencí. Takže je třeba se podívat do svého nějakého lékařského záznamu nebo kalendáře a kouknout, zjistit, byli jste na kontrole, byli jste na mamografu a kdo má výmluvy k tomu, že ne, protože a jelikož, pak ještě přijde takové upozornění od zdravotní pojišťovny, aspoň tedy mně přišlo, ne na téma prsa, ale prostata, tím už jsem definitivně zjistil, že už jsem starý člověk. Na druhou stranu je fajn být radši připraven a radši zkontrolován, než ukončit žití a bytí na zemi dřív, než by bylo nutné. Volejte právě teď a volá nám kdo?
1: Dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zírková.
0: Ano, zdravím, Jano. Jano, Jana má obě?
1: Ano, a já volám ohledně toho, že jste teď připomínal to vyšetření, tak já bych tomu chtěla říct, že letos na jaře jsem zažívala takové opravdu krušné chvilky, protože se mě udělal na levém prsu zánět prsu a samozřejmě měla jsem strach, takže jsem googlila a našla jsem taky, že by to mohla být zánětlivá rakovina prsu, takže jsem měla opravdu velké obavy a tak jsem tedy zašla za svojí gynekoložkou a ta mě poslala teda na ultrazvuk a naštěstí se potvrdilo jenom, že to byl zánět prsu, no, který byl dobře léčitelný, ale
0: a
1: ten strach
0: cože ten strach, který jste měla, že jste potřebovala tak nějak jako vyřešit a poradit se s internetem?
1: No, já jsem takový typ, no, že než vlastně samozřejmě zajdu k tomu doktorovi, ale hledám si takové ty informace na tom Google, no, se musím přiznat.
0: A to ubližuje přece, ty duši to musí hrozně ubližovat, já jako chápu,
1: jo, to máte pravdu,
0: ale to se musíte hrozně trápit, protože tam najdete všechno od toho, že máte určitě i nějakou možnou zánětlivou nemoc z jiného světadíla, nevím.

0: jsou v rámci prevence?
1: Ne.
0: Ještě ne.
1: Mě za 4 roky teprve čeká 40, takže jsem poměrně ještě mladým věku, no. Takže
0: to jenom ještě teď, že se vrátím k tomu příspěvku tady od posluchačky z Moravy. Tohle je téma pro starší věk, no to nemyslíte vážně. Myslím, to je i pro starší, pro mladší, protože to se týká každého z nás.
1: Pro různé ročníky, myslím, že by se paní nemusela pohoršovat, tak na tomhle tématu nic není.
0: Co prsa, celoživotně jinak spokojená, nebo byste něco poupravila, nebo akorát, nebo máte nějaká prsa, musím... která vám přijdou fakt krásná, když si to dokážeme představit i my?
1: Já musím říct, že moje, třeba co se týče moje tělesná váha, tak to mám jako na houpačce. To třeba, když mě bylo tak kolem 15 roků, tak jsem byla opravdu extrémně hubená. To jsem měla 45 kg při vejšce 172 cm. A to si teda moji mamku zavolala třídní učitelka do školy a bála se, že mám anorexii i doslova, no, že opravdu jsem si jí dostala strašně moc hubená. No a postupně, jak šly ty léta a došla jsem tady k tomu mýmu věku, tak jsem se pěkně zakulatila a musím říct teda, že ještě před pár lety mě to docela štvalo, ale teď už musím říct, že na to už tak nějak jsem si zvykla.
0: A nebo, co zbývá taky, co taky může
1: taky
0: být.
1: No. A tak samozřejmě můžete držet dietu, že jo, no, ale tak jako není to jednoduché.
0: Ale
1: no.
0: Tak to zase znáte, Halinu, ne, nejlepší dieta je nežrat. No, tak co se na to budeme povídat. Každopádně je fakt, že u těch ženských, když jsou hubenější, a tak prsa jdou povětšinou dolů, že? To je,
1: no,
0: to tak
1: to
0: je.
1: Pravda, ano.
0: A naopak, na druhou stranu, máte jako žena, nebo dokážete ohodnotit jako žena jinou ženu v tom, že má hezká prsa?
1: Jo, tak já bych řekla, že ano, samozřejmě líbí se mě přirozená prsa, jak už zmiňovala paní Dana z Blatný, tak taky nemám ráda plastické úpravy, protože jednak mě to připadá takový nevkusný a myslím si, že i snad i nebezpečný pro to ženské tělo.
0: Dá se to vůbec poznat na pohled, že jsou upravena?
1: No, tak někdy to poznáte, když mají takové jako balóny, třeba jak měla Pamela Anderson, tak to poznáte,
0: jo, tak
1: no,
0: někdy. To i slepý by asi pravděpodobně pobral, no. To je fakt. Jsou v něčem prsa strašákem ještě?
1: Tak určitě v té nemoci asi, no, si myslím, rakoviny prstů jsou jako je velký strašák, no.
0: Jako ženský povídáte si mezi sebou o tom, co je tenhle ten strašák zač, anebo je to téma tabu mezi ženami?
1: Tak u nás v rodině tam si o tom povídáme, no.
0: Takže no. Není to věc, která by byla úplně stydlivá, že
1: ne, jsou
0: věci, které se neříkají.
1: A jinak, no, není to strašák a ještě tak jako postupem věku třeba, když ta prsa klesají dolů, tak třeba některé ženy se na to stydí, ale tak já si myslím, že to k tomu věku patří, no.
0: Tak já znám třeba jednu konkrétní ženu, která říká, no holky, padáme. A bere to v tomhle směru, takže u ní je to tak
1: já. Dobrý.
0: Holky, padáme, jdeme spát. Tak já to vidím takhle. Děkuju moc za zavolání.
1: Tak já taky děkuju.
0: Ať se daří.
1: Dobrou noc, pane Honzo.
0: Děkuju.
1: Tam taky naslyšenou.
0: Naslyšenou, ať nás prsa nikoho, protože téma prsou se netýká jen žen, i nás muže, ať nás netrápí.

0: 731 800 900.
1: Ty, kdo mě uslyší, buď vítá.
0: Ano, buďte vítáni v rámci noční linky z Prahy dnes na téma malá, velká, žádná. Je to směřováno k tématu, které se týká sice žen asi nejvíce, ale i nás mužů. Ono by se řeklo, že třeba taková rakovina prsou se týká žen, jen žen, není to pravda. I muži mají s tímto problémy, ale skoro vůbec se o tom nemluví. Budu rád, když samozřejmě přispějete do našeho vysílání, buď telefonem nebo písemně, linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Takže jakákoliv jiná témata rozebíraná na webu nebudu zobrazovat, aby se to nemíchalo, ale píšete vkusně a to jsem za to moc rád a voláte zajímavě. Tak zkusíme třeba vás do vysílání. Tady je Honza, pěkný večer. Kdo nám volá teď?
2: Večer. Tak Jan.
0: Zdravím, Jane. Povídejte, jak se vás dnešní téma týká.
2: No. Tak budu 2 měsíce možná jsem byl v jedné vinárnici, tam došla paní, ten holku zašátkovaná, po operaci rakovina. Oba dva implantáty.
0: Ano.
2: Tak se tam potom tři ženské ošahávali. Ta to uměla prodat, že to má jaké teplu a nesí co si, že si můžu šáhnout a já, ale bylo to přesto, že šáhal. A když vzpomenu další prodávání těch větších, tak si vzpomenu na 81. rok vojnu, kdy jsme jeli, viděl si Janko, 1,5 tuny a Tatra válník 10,5. Teta, vy tady velíte. Tak jsem jel. Zastavil jsem na pravé straně do tráví. To bylo štěstí pro příslušníka SMB, protože v momentě, když si znám předpisy a už mě, jakož příslušníci na nás na vojáky neměli, já jsem byl ještě lopaťák, příliš stavební, tak jsem mu ukázal jenom jízdní rozkaz, ani nestal okénko a třikrát jsem mu zopakoval, že jsou na vojně, a poslouchám rozkaze. Jestli uměl číst, to nevím, ale obešel auto. Paní v civilu, v sukni, 55 roku nejak. Tam inteligentně stáhla okénko, začala na něho, aby se nespéřil, 3 jazykama, východňářský, maďarský, Co jsem zapomněl,
0: pojďme k tématu, prosím. Máme dneska téma.
2: Ano, prsa.
0: A tak dostaňme se k věci.
2: No, však právě. To bude za vteřinku. Nemohli se domluvit, takže teta, teď jsme neřekli náš jak teta, otevřela dveře a s týma. Nevím, jak je to číslování, jak se to počítá, ale my jsme to dohodovali 5-6. Na těch 100 kilo, ale ne, že by byla bachrata, úplně krásná ženská, udělaná, silka. Tak vypadla a na toho příslušníka SMB, kromě neho byla ještě zezavý, spadla a tím má vnadama na krk a trénovala klíky. A vždycky se jí podlomily ruky, nevím proč. Až už to měla moc a příslušník byl fialový, tak vyskočila klaňka, pravačka o levačku chytla a prepáčte, víte, ani možem na noj, úplně spisovná slovenčina, promyslovačka byla, domlát jednu jedinou ranu bych nechtěl.
0: Děkuju za příspěvek. Pojďme se vrátit k tématu. Malá, velká, žádná. Někdo je má k obdivu, někdo je má k průšvihu. Někdo není spokojený s tím, jak vypadá, nebo jak vypadají. A někdo si pomohl třeba nějakou operací, ať už zdravotní zmenšit, zvětšit. I o tom je dnešní téma Malá, velká, žádná.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady píše Ludmila z Brna. Honzíku, já jsem chtěla ještě dodat, že mám prsa číslo 5 a nemyslím, že jsou obří a nikdy mě nepřekážely. Mám tady příspěvek třeba, už to tady vidím, od Ivety. Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, tohle je moje vzpomínka na školní léta. Křivky ženského těla se u mne začaly prosazovat poměrně brzy a tak jsem docela záhy nosila podprsenku. Dříve narozené dámy si jistě budou pamatovat, že se nosívaly podprsenky, kde se na zádech křížily široké gumy, které obepínaly celý hrudník. Dodnes pamatuji, že při hodině zeměpisů se spolužák naklonil přes lavici, chytil přes halenku tyhle gumy, natáhl je jako prak a střelil mě dozad. Já na nic nečekala, otočila se a taky střelila spolužákovi facku. Učitelka jen zdvihla oči a ukazováčkem naznačila, abychom přišli ke katedře, což doplnila slovy žákovskou oba. V jedné žákovce se objevila poznámka fackuje spolužáky při vyučování a ve druhé střílí spolužačky v hodině. Jenže co doma? První, co mě napadlo, zeptat se mamky, co by udělala, kdyby se jí něco takového stalo a ona slušně odpověděla, že by taky střelila facku. Já sáhla pro žákovskou a podala jí mámě, ta si přečetla obsah a ta s kamenou tváří, ale třesoucími se rameny, skrývajícím smíchem beze slova poznámku podepsala. Dobrou noc.

0: Další volající, muž, žena, pěkný večer, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví.
0: Já vás zdravím.
1: Mě zaujalo to téma a směju se celou tu dobu. Já bych řekla takhle, každý musí být rád, že nebo musí být spokojený s tím, nebo každá žena musí být spokojená s tím, jaká prsa jí narostla, a hlavně, že je zdravá. Ale chci říct, že si děláme se sousedkou legraci, já říkám, že je mám po strejdovi z Plzně a ono říká, že po tatínkovi.
0: Počkejte, a strejda z Plzně nemá jaká?
1: No, ten už bohužel nežije, tak jako takhle obrazně, nebo tedy přirovnání takový, že strejda z Plzně byl, neměl prsa prostě tak vyvinutý, jak jo. By si asi muži představovali, tak. A ještě jednu příhodu, možná, že se to někomu bude zdát zahranou, ale při jednom našem firemním večírku, kdy si bývalý jeden kolega, který byl mimochodem velmi oblíbený, protože dovedl udělat opravdu zábavu a nikdy neskazil žádnou legraci, tak už měl tedy něco upito, jak se řekne, ale nikdo se nikdy na něj nemohl pro nic zlobit. Tak mě povídal, kde pak si nechala ko? A já říkám, ale tále na věšáku, kdo pa by se s tím tahal? A my všichni jsme se rozesmáli kolem dokola a neurazila jsem se, ani nikdo prostě to nebral jako nějakou vulgaritu, ale jenom prostě zpestření toho, té zábavy, jo. No, takže takhle to chci říct.
0: No jo, řekněte mi ještě, paní Hano, když říkáte, že žena by měla být spokojená s tím, co jí teda pán Bůh nadělil, tak ale přece jenom...
1: Musí.
0: Ona třeba zažije nějaké ve škole nebo i normálně v životě. Já jsem třeba nevěděl, a třeba mi to potvrdíte, třeba vyvrátíte, kamarádka mi říká, píš moje prsa, když jsem se ptal, že jakou velikost podprsenky, což se nepamatuju, jaké číslo potom řekla, nebo písmeno, si kupuje, tak ona říká, no podívej se na mě, to je vždycky těžký sehnat podprsenku, protože jedno prsa mám větší a druhý menší. Je to fakt?
1: No tak může to být anomálie přírody, samozřejmě.
0: A já myslím, jestli je to normální, nebo jestli jsou symetrická. Normálně.
1: No já si myslím, že teda příroda, to je prostě příroda, takže může samozřejmě, i znám případy, kdy jedno prso bylo menší a jedno trochu větší, ale ne tak, aby to bylo tak markantní. Ano. Jo.
0: Pozná to ta žena, no. Ale jako ten protějšek to asi nemá možnost poznat.
1: A ještě chci říct, určitě, já jsem tedy už starší, ale určitě tedy dnes je k dostání velice kvalitní a pěkné prádlo, takže i ten, kdo prostě nemá ty vnady takové, jaké by si přál, takže to prádlo dovede lecos prostě poopravit.
0: Ano.
1: Ale já si pamatuju dobu třeba u mojí maminky, kdy tenkrát se nosily, a určitě starší posluchačky mi to potvrdí, takové ty podprsenky s těmi gumami křížem. To bylo něco strašného.
0: Jo, to, teď jsem to říkal, ano.
1: Silnější, tak mu vystoupily ty faldy přes ty pole, teda vyznačený těma gumama. No, to bylo něco hrozného.
0: No, je fakt, že jsem...
1: Zaplať pánbu, že ty doby jsou pryč a můžeme si dopřát prádlo takový, který nám vyhovuje.
0: Bohužel si nepamatuju jméno té paní, ale je to paní, která prodává spodní prádlo pro ženy a je čas od času vidět v televizi a ona, když
1: já
0: se s ní...
1: Já vím, kterou myslíte, tu paní, ona je šikovná.
0: Často říká, teď vy, holky, vůbec, vy nevíte, jaký velikosti podprsenek máte nosit, teď vy si vybíráte špatné velikosti.
1: Ano, takže... ale k ní jezdí především ženy, které jsou teda vybaveny opravdu jako příroda, které příroda obdařila, tak chci říct.
0: Děkuju pěkně, zdravím, bavte se dál. dál.
1: Já
0: doufám,
1: taky
0: že to bude.
1: Zdravím, přeju hlavně hodně zdraví a všechno
0: a tak.
1: Dobrý.
0: Taky dobrou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Koukám na hodiny, za 3 minuty půlnoc, dáme si odpočinek, pak přivítáme nový den a vstoupíme do 2. hodiny povídání na téma malá, velká, žádná.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes ze studia z Prahy zdraví Honza Macon. Probíráme téma, které jste se vybrali vy do noční linky, případně přidávejte i témata další měsíc se blíží. Je nás tady dost, témata originální anebo úplně obyčejná, ale dlouho třeba nebyla, tak je zkusíme pojmout zase jinak. Tohle téma jste se opravdu vybrali vy a já jsem za to rád, že vnímáte naše vysílání a že si troufnete i na takové téma, jako máme dnes. Já ho teda označil tak, aby to bylo jasně zřetelné, co se bude probírat, ale zase jsem nechtěl, aby to bylo takové lehtivé úplně, aby to nesvádělo jenom k jednomu pohledu, protože když se řekne prsa, tak jsou to taky ňadra a taky jsou to ty, co mě zničili život.
1: Noční linka.
0: Máme nový den, vítáme neděli 27. září 2026. Pojďme popřát všem těm, kteří mají dneska svátek. Kdo to tady má svátek? Dal jsi mi tam správnou stránku, viď? A ještě na to nevidím. Jonáš. Jonášům vše nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, úsměv a bezproblémová prsa. Stejně tak to přeju i vám, co máte příjmení Tesař, Tesařová. Ať se daří, klid, pohodu, úsměv a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že když se řekne ňadra nebo prsa, tak většinou v tom člověk hned vidí a vnímá, cítí takové vrnění, vzrušení, napětí. No, je ho dost, když si ho dáte takhle filmově vedle sebe.
2: Sedni si. Posaď se.
3: Dívej se na cestu, ať nezakopneš.
4: Bez starosti.
3: Keď se jadí.
2: Tak a teď. Pravožnička. Jako třešnička.
5: Vy jste museli aspoň dvakrát.
2: To je vzrušující.
6: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Růženko, mě na tom strašně záleží. No. Nemohli bychom spolu, myslím někde tady, jako milenci. Rozumíte mi?
8: Sama voda, přihořívá.
9: Nejradši mám takový, co nanose, prsenky.
10: No co? Vem si pod prsenku.
11: No jsem v práci, ne? To byste, bys si to dovolit nemohla, za to bys možná došla.
12: No kdo, pojď mi rozepnout ten zip.
13: Přejete si.
14: Bože, takový vlahý večer.
15: Chtěla bych nějaký milostný román.
13: Prožít nebo přečíst?
14: Jsem daná.
16: Trochu masochistka, že?
17: Všim si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky.
18: Všim.
17: Téska modely.
16: Zásni.
13: Mě to tak rozrušující jsem. Už lidé to nezažil. Mě stěla to nic.
19: Co ty na to? Máme nový prsa. Jsou senečné.
6: Hamba aspa jedna, neví, jak by se před těma chlapama předváděla.
2: Pojď. Až si tomu stoupne.
8: Come la signora? Così.
16: Jo, così. Asi tam.
6: Velebnosti, au!

0: Až do posledních tónů, ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví, ale doví, když bude poslouchat noční vysílání Českého rozhlasu i dnes na takové téma, které může leckoho provokovat. A já bych byl rád, aby neprovokovalo, aby pomohlo třeba i ostatním posluchačům, posluchačkám především, protože téma ňadra, no pánové, vy je nenosíte v takových velikostech, jako třeba některé ženy, které je trápí, sice třeba jsou krásná na pohled, ale to, co se za nimi skrývá za bolest, to už třeba si nedokážete ani představit. Sice jsem chlap, ale nedokážu vlastně ani pochopit, jak se správně vybírá podprsenka, protože ne, každá podprsenka padne na správné, na správná prsa, nebo košíčky, nebo různá zajímavá synonyma v rámci toho, co ženy nosí. Fakt v tomhle to mám skoro samou vodu, takže budu rád, když mi vy připomenete, nebo odhalíte, jak třeba svým prsům říkáte, nebo jak se vaše drahé polovičky k vám chovají a jak vyjadřují radost, či možná tužby o tom, že by se možná mohlo něco změnit, protože třeba tabu, tohle slovo je taky důležité v rámci některých vztahů, a nebo některé ženy vůbec nechtějí probírat prsa, ale to se snad nebude týkat té druhé hodiny dnešního vysílání Malá, velká, moje. Telefon do studia víme, známe, nevíme, rádi připomeneme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Hezkou noc i vám, pane Honzo.
0: Dobrý den, nebo dobrý večer. Kdo jste? Představte se nám, prosím.
2: Hinek z Vysočiny.
0: Hinku, povězte, malá, velká, moje. Tak kde to vezmeme?
2: No, já bych řekl, že začnu od začátku mého dospívání, když jsme si z toho dělali jako malí kluci legraci a říkali jsme hlavně bacha, aby si nezazděl třísku.
0: Ano.
2: A nebo aby náhodou prostě nebyly ti prsa v záporných číslech uvedené.
0: A to taky, to tak bývalo, ano, to si i já pamatuju ze školy tohle.
2: To bylo mládí nerozumné.
0: Ano, a pak přišlo prozření, pak přišla puberta, tam to bylo možná nejhorší, ne?
2: No pak přišlo takové to očumování, osahávání a podobně, ale já dneska o tom můžu mluvit z plna hrdel, už je mi to jedno, je mi 70 let, takže už něco málo jsem zažil.
0: A viděl?
2: A musím říct, že jsem, nebo patřím, ještě pořád patřím do skupiny, kdy, když člověk pohledem sjede tu ženskou postavu, tak se nejraději zastavím tak 20 cm pod bradičkou.
0: To znamená, že moc daleko nedojdete.
2: No, asi tak. Ale chci tady toto. Poznal jsem různé typy prsou a neměl jsem problém s vystřídáním partnerek a potom, až potom jsem jednou narazil na jednu, která mě zaujala a zaujala mě natolik, že jsem u ní zůstal.
0: Ano.
2: A stala se mu její ženou. A byla od Pána Boha obdarovaná dobře. A neměla s tím vůbec žádný problém, akorát možná někdy v soukromí říkala, že se jí to nelíbí, ale já povídám, prosím tě, hlavní je to, že se to líbí mně.
0: Tak trochu sobec, ale.
2: No, ale to jako, já jsem ji uklidnil tady tím, prostě já jsem říkal, že kdybych napsal poem Mácha máj, Smetana mou vlast, ale žádnej z nich nepřekonal krásu ženského těla a jejich prsou.
0: Co ona řešila někdy, vaše prsa třeba? Nebo vaše tělo?
2: Já jsem nebyl žádnej hubenior taky.
0: Ano.
2: Takže jako my jsme si neměli co vyčítat navzájem, takže tady k tomu nedocházelo.
0: Mm-hmm. Takže celoživotně spokojen.
2: Já jsem byl celoživotně spokojen. Bohužel už musím mluvit v době minulé, protože už je to 4 roky, co mě opustila a odešla do nenávratna. A je to tak a musím už žít jenom ze vzpomínek.
0: Děkuji vám taky. Děkuji za zavolání, za milé vzpomínání a o vaši spokojenosti s ženským tělem, které jste se vybral a které bylo neupravené.
2: Neupravené, určitě. Mm.
0: Děkuji. Děkuji.
2: Já jako úpravu jako maximálně ze zdravotních důvodů tu uznávám, ale jako úpravu prsou neuznávám. Vůbec jako z estetického hlediska já si myslím, že ne.
0: Hinko, děkuju.
2: My jsme měli jednu paní a ta obzařená nebyla a říkala do huby to stačí a do ruky.
0: Jo, už vím, jak to pokračuje. Vím to. Ale děkuju i vám. Zase chlapský pohled to taky potěšilo. Tak ať se daří a dobrou noc.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Malá, velká moje, takové téma dnešního vysílání Noční linky. Mám tady od Michala příspěvek, už se na něj dívám. Po kratší odmlce zdravím posluchače a vás, pane moderátore. Mě na ženách, zvlášť těch slovanských, líbí velká prsa. Ale přirozeně velká, ne uměle upravovaná, jako měla třeba Lolo Ferrari. Mám jednu kamarádku a tu příroda bohatě obdařila. Opravdová žena. Zdravě vypadající bujné poprsí je pro mě znakem plodnosti, symbolem přirozené ženskosti. Jako muž vizuální typ jsem v tomhle poněkud živočišný, ale atraktivitu nedělá jenom velikost poprsí. Mám v počítači uloženou fotku jedné vysoké štíhlé korejky, která má prsa malá a přesto je neobyčejně přitažlivá. A je-li žena přitažlivá nejen tělesně, ale také intelektuálně, pak je to pro mě ideální kombinace. Žena s touto výbavou je anděl. Taková třeba byla moje Veronika a protože byla anděl, nemohl jí Bůh nechat žít mezi námi. Teď je vhodný čas zvednout telefonní sluchátko, tedy jestli ještě ve vaší domácnosti linka zůstala, ta pevná, nebo mobil, a ťukat 731 800 900. Malá, velká moje, tak třeba koho vzít? Haló, Honza u telefonu, kdo nám volá?
4: Haló, tady je Lidka od Vizovic.
0: Zdravím, Lidko, vypnout rádio a můžeme povídat.
4: Ano, už to bude vydržet.
0: Tak, hotovo 20, malá, velká, dobrý. Moje. Jak je Ludmila na tom?
4: Prosím. Halo?
0: Ano, já vás poslouchám, všichni vás posloucháme.
4: No, já vlastně poslouchám. To já nevím, odkud pocházím, to je já dcerka z Valašska, která se narodila v Karolince, kde je hrozně pěkné, aspoň mi se tam vždycky líbilo. To není daleko od Vizovice. No a to jsem prsám, no. To když jsem byla mladší, podstatně mladší, přes mám víc jak 70, tak mě mamka vždycky říkala, když jsem bývala hubená, bože, dcerko, děs, když jsi jak opuchlání. No a potom, když jsem se vdala, přibrala jsem, a když bychom měli děti, no ale přibrala jsem, při maminka měla metrák, tatínek, jak bychom, protože můžu být hubená, že brácha tady jak týčka a nikdy prostě nebude. To je takový typ člověka, jo, někdo nepřibere, kdyby snědl, já nevím co, a někdo, já přiberu jenom, přejdu okolo cukrárny a co kroči.
0: Chápu.
4: To jsem se asi smířila a potom, jak jsem přibrala, to mi říkala, bože, dcerko, už nežer, už je jak dýňa.
0: No ale jinak životně spokojená s velikostí poprsí.
4: Ale jo, já úplně, já jsem spokojená ze vším. Říkám, člověk musí brát ten život tak, jak jde. No.
0: Dobře, děkuji i vám, moc děkuji, Ludmilo, ať se daří, pěknou dobrou noc, nashledanou. Jinak já se dívám tady taky do vlastně takových příspěvků ohledně prsou, kdyby náhodou třeba někdo chtěl doplnit své znalosti, což já na tohle téma, jo, protože zajímám se a dneska pro dnešní noc obzvlášť. O prsou se hodně mluví, ale některé jejich vlastnosti mohou překvapit. Třeba velikost sama o sobě neurčuje, kolik mléka dokáže žena vytvořit. Malá prsa tedy automaticky neznamenají problém s kojením a velká nejsou zárukou větší zásoby. Prstvo tvoří především žlázová tkáň, tuk a vazivo. Prsní svaly leží až pod ním, takže cvičením ho posilujeme hlavně podklad, nikoli v samotnou prsní žlázu. Ani pravý, ani levý prs nemusí být stejné. Mírný rozdíl ve velikosti či tvaru je běžný. Pozornost si zaslouží především nová změna a drobné hrbolky na prsním dvorci. Mohou to být přirozeně žlázy, které vytvářejí masný sekret a pomáhají chránit bradavku před vysycháním a třením. Zajímavé je také propojení kojení s mozkem. U kojící ženy může uvolňování mléka spustit nejen sání dítěte, ale i jeho pláč, pohled na něj nebo pouhá myšlenka. A podílí se na tom hormon oxytocin. Prsa tak nejsou jen otázkou vzhledu a velikosti, ale i ukázkou toho, jak spolu v těle spolupracují žlázy, nervy a hormony. Oxytocin do těla,

0: Tématem jsou prsa a hrudník, tak jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná, pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. A tady opravdu nejde jen o ženy. Muži se dívají na ženy se dívají na ženy, komentují, porovnávají, závidí, posuzují a někde se tváří, že mají na cizí tělo nárok. Jenže i muži mají svoje trápení s hrudníkem. Přibrali, zhubli, stárnou, řeší mužská prsa, hormony, nemoc, posměch. Taky šatno, intimitu i pocit, že jejich tělo není dost mužské. Taková bulka v prsu nemusí znamenat nutně rakovinu. Příčinou mohou být také cysty, tedy dutinky naplněné tekutinou, nezhoubné útvary nebo zánět pohmatem doma, ale nelze spolehlivě určit, o co jde. Novou bulku či jinou neobvyklou změnu proto patří ukázat lékaři, a to platí taky pro muže, protože i oni mají prsní tkáň a může v ní vzniknout zhoubný nádor, byť u nich rakovina prsu vzácná. Pozornost si zaslouží nejen zatvrdnutí v prsu nebo v podpaží, ale také nově založená bradavka, vztažená bradavka, krvavý výtok, změna tvaru prsu či dělíčky v kůži. Není dobré čekat, až se přidá bolest. Rakovina prsu totiž může probíhat i bez ní a zpočátku nemusí mít žádné zjevné příznaky. Právě proto mají význam preventivní vyšetření. V Česku mají ženy od 45 nárok na screeningovou mamografii, hrazenou zdravotní pojišťovnou jednou za 2 roky. Pokud se ale objeví potíže, na další preventivní termín se nečeká. Žena ani muž by neměli novou změnu přehlížet jen proto, že nebolí, že rakovina se v rodině dosud nevyskytla. To je ten největší problém. Zkrátka neodkládat a myslet si, že...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, budu moc rád, když se připojíte, třeba jako vy. Pěknou noc přeji, kdo nám volá.
2: Já vám přeji také krásnou noc, tady je Milada od Olomouce.
0: Zdravím vás, Milado. Dnešní téma malá, velká, žádná, možná bych dodal i třeba někdy problematická. Jak to máte vy?
2: Já bych to řekla tak nějak od mého dětství. Když mi bylo takových těch 13 let, chodila jsem do 7. třídy, no tak už jsem tak nějak, dá se říct, že už jsem měla prsa poženaně větší a musím říct, že jsem se styděla, že jsem se tak nějak, vždycky maminka mě bouchala dozad, že se hrbím, protože mi to bylo trapné a byla jsem jediná ze třídy, která opravdu jako... jsem už byla tak nějak jako s větším prsy. Mm-hmm. Takže byla jsem taková vůbec holka, dá se říct, krev a mlíko, jako sestra moje, která byla o 5 let starší. No, tak byla, dá se říct, taková hubenější a měla i prsa menší jako já.
0: Tak to, někdo to v té třídě musel odstartovat, evidentně jste, ano, to byla vy.
2: Ano. Ano, no, takže jsem trpěla i od kluku, měla jsem takovou přezdívku Moucha CC. Bohužel, no, takže jsem se někdy necítila, že zrovna tak nějak fajn. Ale dá se říct, že když mi bylo 18 let a nastoupila jsem do vojenské školy, tak jsem zhubla 12 kilo, takže se ze mě stala šťouplenka.
0: Ano.
2: No, takže i ubyly prsa. Takže jsem byla opravdu, a takhle mi to vydrželo až do mých 75 let.
0: Ano.
2: Když jsem byla opravdu štíhlá, no a měla jsem ty dvojky, takže to bylo takový vlastně přirozený všechno.
0: Jak moc vás to trápilo, když jste byla vlastně ta holčina, která teprve se dostávala do toho, do té ženskosti?
2: No, cítila jsem se taková méněcenná prostě. Vadilo.
0: Jiná, to jako, že... jiná, na odstřel, na posměch.
2: Cítila jsem se, ano, Určitě, protože ostatní děvčata, že a navíc, i když byl tělocvik nebo takhle, že, tak jako jsme byli v tričkách nebo tak, tak opravdu jako to nebylo příjemné v tom dětství.
0: A povídali jste si o tom třeba jako v vlastně spolužačky? Asi ne, tak tam to bylo asi tabu. Tak chodila jste někam pro rady, maminka pomáhala nebo...
2: No tak maminka, jo, maminka byla hrozně taková fajn kamarádka, takže maminka, jo. Mm-hmm. Maminka tam vždycky říkala, ty z toho nic nedělám, že jsem pěkná holka, jako.
0: A co jste říkala třeba svým dětem, jestli jste měla dceru, nebo máte dceru?
2: Mám dvě dcery, mám, ano, jo. A ty právě zajímavé je, že dcery ani jedna
0: neměly problém.
2: Že zase neměly tak naděleno, jako jo.
0: A tak jsem jim to chtěla říct, a zrovna to nevyšlo takhle.
2: Ano, ano, ano, jo.
0: Ale říkala jste jim ty věci, co se, to jste jim říkala, předpokládám, co se dělo vám ve škole.
2: No tak já jsem jim o tom vyprávěla, jako jo, že aby si z toho nic nedělali a holky měly pěkný postavy a vlastně ty prsa byly k těm postavám, bych řekla, akorátní, tak nějak.
0: Jak moc jako jsou těžká prsa, tak jako všeobecně, ano. Myšleno tím, ano. Pro vaše tělo nebo pro tělo ženy, je to tak velká zátěž, že si to my chlapi neumíme představit? Jak bolí prsa?
2: Řekla bych, že jo, že ty větší prsa jako jsou určitě zátěží určitou, jako není to tak, takovej komfort pro ženu. Řekla bych, že když jsem měla tak nějak ty dvojky, takže to bylo takový fajn.
0: Měla jste problémy třeba s tím nakupovat správné spodní oblečení? Nebo svrchní oblečení?
2: Ne, nemám. Já jsem vlastně do 75 let byla opravdu štíhlonka, já jsem cvičila denně a teď už mám, dá se říct, přes 80, ale přesto všechno jsem spokojená sama se sebou, protože nemám pořád nadváhu, jako jsem tam si zacvičím a řekla bych, že opravdu je to i o tom, aby žena trošku o sebe dbala, ať je v jakýmkoliv věku.
0: Aby nespustla a nerezignovala.
2: Ano,
0: protože
2: ano,
0: znám spoustu.
2: Pořád si říkala, že tak nějak by měla o sebe trošku dbát a pečovat.
0: Je pravda, že to musím teda jako tak nějak, jako jsem vypozoroval u jedné, nebo u dvou sousedek z našeho velkého panelového domu, které jsem znal už v době, když se zamilovali do svých drahých poloviček, pak když splodili děti, a mám pocit, že tím, jak porodili děti, tak zrezignovali na sebe, mi tak přijde.
2: A to je chyba právě, ano, to je chyba. Já jsem i hned po porodu začala cvičit prostě a musí žena tak nějak to dělat i sama pro sebe, pro takovej svůj pocit, aby vypadala trošku dobře. A je mi 86 a pořád tak nějak o sebe dbám.
0: Děkuju vám, že o sebe dbáte, že jste byla taky schopná zavolat a povyprávět nám svůj příběh na téma prsa. A děkuju.
2: Ano, děkuji vám a přeji vám hodně zdraví. Naslyšenou.

Kdyby náhodou se stalo, že se nedovoláte, to prosím vás tím, že vás volá moc, tak se omlouvám, že třeba na vás nepřijde řada. A navíc ani v mých prstech to není.

0: to prádlo se dělá takový, teď jsem si koupila, takže to není vůbec poznat.
1: Ano, ano, ano.
0: Opravdu je to.
1: Jak moc vás to tenkrát zasáhlo? Jako, to jste si našla sama,
0: no,
1: tu bulku?
0: Zasáhlo, no, spíš mě to paní doktorka našla, mm-hmm, na gynekologii a poslala mě na vyšetření a bylo to opravdu v začátku. A to mě opravdu řekli doktoři, že je to malý a v začátku je se dá vyléčit. Naše zdravotnictví je na dobré úrovni a už se teď vyléčí tolik věcí, že je to...
1: No, ale musíme chtít.
0: A jít a zavčas.
1: Hmm. Takže takhle to dopadlo aspoň tady v dobrém. Jak to byla vlastně dlouhá doba, jak to období, než to všechno od zjištění?
0: To šlo tak rychle, že když mě to řekli někdy v listopadu, mm-hmm, mě řekli, že je to zhoubný, že je to rakovina, mě řekli rovnou. Já jsem spadla, šla jsem po Brně, spadla jsem, volala jsem domů dcerám a nechtěli mě věřit, co si to vymyslíš, a říkám, jo. No a to potom hned mě volali, hned mě operovali. Myslím, ale za měsíc.
1: No.
0: V lednu už je to operovali.
1: No teď se vlastně uvědomuju, vlastně tchýně to měla taky velmi rychle, že vlastně si sama přišla na bulku a vlastně to bylo skouka během 3-4 měsíců už bylo dávno po, možná. No a teďka takže se cítíte jak? Chodíte dál na kontroly, jak se má, no, nebo jste sledovaná?
0: Já jsem byla sledovaná 10 roků, po 10 letech každý rok jsem, mm-hmm, chodila na kontroly a potom mě řekli, že už nemusím, že jednou za 2 roky.
1: Mm-hmm.
0: No teď jsem nebyla už 3 roky, protože já jsem měla jiný problémy se srdcem a takový jsem byla na operaci a už by taky měla jít na to, ale cítím jako dobře, mm-hmm, akorát je v tom, že i když jsem měla velký prsa, takže to prso není malý, ale to je podle toho druhého je malý. Než...
1: Vnímáte to, vnímáte ten rozdíl, jo, že tam je zkrátka, tak když s tím chodíte celý život.
0: Hlavně, když by tam nic nebylo, je to v pořádku, to je lepší, takže to se dá.
1: Řekněte ještě, v kolika letech vás to vlastně postihlo?
0: V kolika letech mě to postihlo? 60...
1: Takže bylo to, už to bylo s tím nárokem, jako kdy člověk by měl chodit na ty preventivy.
0: Ano, ale já mám 2 dcery,
1: ano,
0: a oni ještě neměli nárok na ty preventivní prohlídky, že to je teďka od kolikati roku. A mě zase lékaři uklidnili, že to, když je to v tam pozdějším věku, že to není dědičný, že to nebude dědičný, jo? Že teda nemusí mít strach, že by měli taky to, že se to zdědilo.
1: Zkrátka chodící, vy jste takovým chodícím příkladem od Brna, že by se člověk měl o sebe starat a že by měl vnímat svoje tělo.
0: Opravdu a u mě se teďka starají, já jsem měla odstraněnou ledvinu, a dokonce jeden známý vína, já chodím budovat víno po Jižní Moravě, takže já mám takový známosti, nebo to, a tak oni mě to říkali, to se musí odstranit, to musí pryč, to, ta ledvina, a měla, že mám štěstí, že je to párový, to je dobře, že tady tyto věci jsou párový, horší, když teda to zapáne, tady ta rakovina, něco jiného, že. A tak mě odstranil ledvinu a tak jako
1: žijete si. Žijete. No, to je důležité.
0: Jo, jsem se právě ptala svého lékaře a říkám, co mám dělat, aby si uchránila tu zdravou ledvinu. A on říká, nenachladit se, nepřisolovat, a to je tam jedna taková moje chyba od malinka, a vypít 1 litr půl. A on říká, ale ne vína. Vinaři jako spolu. Takže mě to tak jako... Ale říkám to, já jsem se měla opravdu, když máte takového lékaře, on je jednak mladý, šikovný a ještě k tomu je teda odborník. On to dělá tolik let dlouho do urologii a on je opravdu řekl, on přišel na vizitu, to je taky takové, že to přišel na první vizitu a říká mě tak, jsme udělali, co jsme chtěli a už můžeme jít bodovat víno, už můžeme jít odhodnotit víno.
1: Děkuju.
0: Takže to dává takovou... Jo, mě, takže já mám dost štěstí na ty lékaře, teď jsem měla srdce, jsem byla srdcem, i když mě teda nerozřezávali, dělali mě to sladinama nebo to číslama, takže to bylo dobrý a byla jsem vlázně v Poděbradech v celý květem, takže jsem si tak jako užívala No, a tak tady, co se týká tady toho, tak opravdu je potřeba k těm lékařům chodit.
1: A věřit

0: jim, věřit jim a nepřipouštět si.
1: Ano, ano. A říkám, naše zdravotnictví je na úrovni. Ať se týká kardiologie, ne, na všechny tady ty, jsme na úrovni.
0: Souhlas, ten, kdo tomu nevěří, prosím vás, věřte. Evidentně jste nikde nebyli v zahraničí, abyste mohli úplně posoudit zdravotnictví. Netvrdím, že já jsem odborníkem, ale já budu vždycky chválit české zdravotnictví.
1: Ano, nesmí tam být teda nějaké lemplí nebo něco ti lékaři, ale když to jsou ti odborníci, opravdu zachrání, teď udělají tolik věcí, že zachrání ten život.
0: Děkuju vám za zavolání, ať se daří, zdraví, ať vás prsa nezlobí. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
0: Daniela z Prahy píše, možná je více veselých příhod a to je dobře. Před 10 lety mi lékaři diagnostikovali to nejhorší a vzhledem k věku už mi paní doktorka doporučila jediné řešení. Kdo to nezažil, netuší, co se v člověku v tu chvíli honí hlavou. Zdaleka už nejde o krásu, ale doslova o život. Psychicky jsem to nesla velmi špatně, byť mě chirurgině ujišťovala, že se ještě za 5 let budeme potkávat na chodbách nemocnice. Psychicky mi hodně pomohlo společenství pacientek s rakovinou prsu. Je to parta žen, které prošly nelehkou životní situací, ale společně dnes nejen edukují, ale i se dovedou zasmát na výletech a podobně. S paní doktorkou se potkávám i dnes a zvenku to na mě nikdo nepozná, protože protetické pomůcky jsou dnes k dosažení. Přeju všem pevné zdraví a neztrácet naději. Daniela.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu, taky noční linky. Dnes malá, velká, žádná, to je téma, které probíráme v rámci vysílání. Asi pravděpodobně čas pro posledního volajícího nebo volající a bude to kdo? Halo, halo.
1: Ano.
0: Ano, posloucháme.
1: Už mám dost dlouho a neberete telefon.
0: Je, no to mě nadává tolik lidí, že neberu telefon a vidíte to a vás jsem zvedl. Nebo tady kolega.
1: No.
0: Povídejte. Kdo jste? Představte se nám jenom křestním jménem.
1: Jmenuji se Marie, jsem z Plzeňska.
0: Ano, a máte puštěné rádio, proto nás to ruší a kdybyste ho vypla, bylo by to lepší.
1: No, já mám to přes televizi.
0: Jo, takhle, dobře.
1: Tak to já jdu kousek dál.
0: Dobře, dobře, dobře. Už je to dobrý. Maruško, jak se zapojit do dnešního tématu?
1: Jak se zapojím? Myslela jsem, že je to všeho chuť. Malá, velká.
0: A nebo žádná.
1: Nebo žádná. A ono se tady hovoří jenom o prsou, nic jiného neslyším. Já mám bolavá záda.
0: Ano.
1: Páteř po mamince, to mám zvědělý.
0: Mhm.
1: A mám velkou bolest, někdy hodně velkou, někdy menší. A byla jsem tím u paní doktorky, která mě léčila hodně dlouho a v 90. letech mě poslala na vyšetření do Prahy. A tam mě sdělili, výchozí závěr byl buď operace, anebo bolest. Přišla jsem s tím k paní doktorce, která to vypřesla a řekla, no tak tady operace, nedoporučuji. Šla jsem na rehabilitaci a paní doktorka mě povídá, nemluvila s vámi paní doktorka o operaci? A já povídám, mluvila, ale řekla, nedoporučuji. A paní doktorka druhá řekla, taky nedoporučuji. A je mě 80+.
0: Ano.
1: A teplím od takových 58 let, možná ještě dřív. No, někdy bolí víc, někdy míň. Je to moje bolest, nikdo mi ji neveme, nikdo mi nepřidá. Vezmu si prášek nebo si nevezmu nic a trpím.
0: No, však jsem říkal, že prsa dokážou nebo záda dokážou bolet. Je to od prsou nebo je to, od čeho vlastně ta bolest
1: ne,
0: je?
1: Ne. De facto, to je páteř, tři obratle páteře, to způsobují a způsobují to takovou měrou, že to jde přes kyčel, oba kyčle, do kolenou až do kotníků. No,
0: chápu.
1: Někdy chodím dobře, někdy chodím. Pořídila jsem si chodítko na kolečka, ven nemůžu, protože i špatně vidím. Tak nikam nechodím, jenom doma jsem, ale mám kolem sebe dobrý lidi, takže nestrádám i ve svých starých letech a nestěžuju si a na prsa, na ty jsem si nestěžovala nikdy.
0: No tak, tak já vám děkuju.
1: Já jsem měla linku, když jsem to slyšela, tak jsem si myslela, malá, velká, ale moje. Takže to je všechno možné, ale já poslouchám a ono je to jenom prsa.
0: Ano.
1: Zabývají se s tím ženy i muži. Tak já jsem byla jednou v obchodě. Byla jsem si koupit podprsenku taky. A přišel tam pán a taky chtěl podprsenku pro manželku. A prodavačka mu povídá, a jak velkou chcete? No, on sundal klobouk a řekl akorát do klobouku.
0: A děkuju, děkuju pěkně vám za zavolání a docela milou tečku, vtipnou tečku.
1: No, to byl pěkný závěr, akorát do klobouku.
0: No, v tom klobouku teďka už máme akorát závěr a rozloučení. Já vám děkuju, mějte se hezky, dobrou noc. A posíláme ještě závěrečnou písničku, než se rozloučíme. Budeme zvázat do dalšího vysílání Noční linky. Tak do Plzně.

0: Tak můžeme ještě použít možná náš gong, který tady máme ještě v rychlosti. Jeden posluchač, vidím, že volá, nebo posluchačka. Kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím vás, Josefe, jsme úplně na konci dnešního vysílání. Zkusíme stručně k tématu.
1: No, já bych měl k tomu asi tolik, že s prvním manželstvím mě moje žena opustila po 25 letech, z toho jako trpěla, nebo v poslední 4 roky ji provedli ablace mami pravé, čili odoperovali prso, měla tam prostě rakovinu. A chci říct, jako u kterých žen se to více projevuje. Že se to projevuje u žen, které mají přebytek jako mužských hormonů. A to jsou ženy, které prostě trpí větším ochlupením nohou, nebo prostě knírek pod bradou, teda pod nosem se jim žila, měla tetičku v Liberci, která se dokonce holila. Takže to bych chtěl říct, jako proč a u kterých žen je to více náchylné. No. A jinak děvčata už ve věku 4 let se jako očkují proti rakovině děložního čípku. To je moje znalost o tom, říkám, takže já jsem to poznal prakticky. No, moje žena potom opustila po 33 letech, byla nádor na mozku. No.
0: Končíme nevesele. I tak děkuju. Poslední příspěvek na tohle téma. Ať se daří, klid, pohodu a držte se. Děkuju.
1: No, rád vás poslouchám každý večer a někdy k tomu mám připomínky, někdy ne.
0: Dnes jo. Tak si děkuju a vážím si toho.
1: Všechny posluchače taky dobrou noc.
0: Taky přejeme dobrou noc. Téma máme za sebou probrané. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se připojili k dnešnímu vysílání a bylo to téma, které vlastně jste si vybrali vy. Stejně tak jste si vybrali i téma to další, které bude už vlastně dneska hodinu před půlnocí, kdy můžu říct, uslyšíme se zas z Prahy, tady ze studia historické Karlínské budovy Českého rozhlasu a budeme tady i opět v tandemu, jeden mluvící, druhý mačkající a to je Petr Kubala. Hodinu před půlnocí začneme téma Už zase vy. Jste někde inventářem nebo poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, zkrátka notoři. Jestli víte, jestli se považujete za člověka, který je někde častým hostem, který má už svoje místo, budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Štamgast, taky štamgast. Těch je dost, ne? Tak dobrou noc, ať se daří, ať vás nikdo nezlobí a hlavně, ať jsou prsa zdravá, ale říkám pevná, ale hlavně zdravá. Ona bude potom zdravá i naše duše. Tak dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
2: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
1: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
2: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
1: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
2: A hned na začátku chci se zeptat,
1: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
2: Výborně.
1: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
2: Zajisté.
1: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
2: Smrti, brácha, prosím.
1: Ale vy nás máte rozesmát.
2: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
1: Ale já myslel, že jste komediant.
2: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích-Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přečichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gottwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jan Čařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mi do tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedniček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říká, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec, na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, já jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to kombinace. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
6: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III. A Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
6: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum. Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co, to nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
6: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
6: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje.
5: Jo.
4: Teď si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy?
5: Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že ano, třeba upoutávka, rozumíte, no, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná. Tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
3: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, seděli, tak se povídal, měl vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, ale že bych si říkal, hele, on bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Evitásky a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a podoukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, yeah, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzský proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem si tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. Říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona přibu, teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? Říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já jí chcu, hrozně jí chcu. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Ústí nad Labem. Tam jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Svaťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal Mahence a Míra, ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do Městské divadla v Pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval v muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn to režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Lučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, jestli vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chytne, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Co se stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kretene, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Tyvole, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Tyvole. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo, je, hele, ona se narozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když jsi
4: no,
5: v šoku ještě.
4: No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to bude šok, šok jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, a to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Aha.
4: No, výborná, ježiš, to je výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Tak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, ten zelený jak brčal, ten zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Už zase pokutu. Dej
4: si pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti tam dám trestní body, díky, no. Tak. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: No to jo, na čí jméno by to bylo?
5: Tyve, konečně jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká
4: no.
5: Nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, že jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, čověče.
4: No,
5: ale ještě
4: co?
5: Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já
4: to?
5: Ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to já jí koštnu, jo, já jí koštnu. Já jí koštnu. Jo, a je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je kapky, asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá,
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu. Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezky, to je hezký.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, le. A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácněla v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, no, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
4: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Ergo, vás jsem poslala samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
5: Uh-huh.
3: A kde?
5: Uh-huh.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
5: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
4: No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
4: No ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
4: Pane Simota,
3: no.
4: Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
5: No, houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
8: A proč by byli v koncích?
6: No,
7: to je přece jasný, člověče. Copak se tady někdo může ztratit? Copak jsme na divokým západě?
8: Ztratit se můžete raz, dva.
7: Jo, jo. Jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak.

0: Vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
1: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
2: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
1: Nic, je svobodnej. Když zůstaneš na Cínovci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
2: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
3: Mami, když o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
1: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
2: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost, a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vznikal nový pořád kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Ne, šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Ano.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, tak ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Si pamatuju taky.
3: No pamatuju to. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale bavilo ho to, jeho to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čověče, vy volové, třeba mám, já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďo Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No, ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguju vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.

0: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není.
1: Jo, já ti stejně nevěřím. No, dobře, no. No nic, no. 1348.
0: Založení univerzity.
1: No, vidím.
0: Náhoda.
1: Já náhoda, jo. Vím, je to jasný, no nic. Musíš tím.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína, specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci, přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no já mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A kdybych se počurala.
2: Ale ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Se pourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Počkej, já ti to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Halo, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: A jednom pokoj? S Leonou?
2: Jo, jasně, já ti tě blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, když si dověř, že to máš lepší. Já neumím hádřit nějakou tu. No.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a ona ti...
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
4: Jo, palandy. V Motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase ne, jako že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký zpráci?
3: Ježiš, co to mělou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo? Jo, čau.
2: Říkat takový kraviny.
3: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám si s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty seš spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám, jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná. No.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Ona sotva fakt, to je pravda.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobro, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, to je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti, pak stanou, tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, když zapomínáš ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání.